Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupežníkem.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvora, sám si dělám sponzora,

Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku, až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle, nedržíš moji nohu, tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nehty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco splesknutím dopadlo na

0: upadl a vyhodil na břeh.
1: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala 2 hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, iskutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblížku, koblížku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
2: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být u

0: zvukem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
1: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
2: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
1: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
3: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit.
1: A odjel.
4: Stop!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to? Čukají?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil. No prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky. Jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštěla až ke stropu.
4: Jak si nechal vodník ušít nový kabát? Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
5: je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
4: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
5: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo. Ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
6: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
5: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
4: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
5: To jsou mi ale moresy, huč na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
4: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
5: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
4: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
5: Duch, nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá, kmotře, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
4: Žblabuňka mával rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si,
5: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
4: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly. Psům vstup zakázán a zlatou kliku.
5: No jo, tak tady jsem na správné adrese.
4: Řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vyšel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
5: Dobré chutnání,
4: pozdravil Žblabuňka uctivě.
5: A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty. Jaký kabát?
4: Koktal krejčí a lapal po dechu.
5: No, pěkný,
4: řekl Žblabuňka.
5: A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba a taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
4: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
6: A máš vůbec čím platit?
5: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
4: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
5: Koukněte,
4: řekl zasněně Žblabuňka.
5: Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna,
4: dodal na vysvětlenou.
5: Vypadají jako ze zlata.
4: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
6: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
4: výjel na vodníka.
6: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
4: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala spatra a kroutila hlavou.
5: No, ještě mám barevné kamínky,
4: řekl Žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
5: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hraj s nimi kuličky.
4: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
6: Ani šupiny, ani kamínky,
4: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy. A běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
6: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
5: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
6: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
4: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
5: To se mi snad ani věřit nechce.
6: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
4: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno. A strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny, měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
5: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu. A pak rychle dodal, ale všichni takoví nejsou.
4: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se na mezi díval na tanec sedmi sluníček sedmitečných. Kdybych byl velký, snad bych si těch malých tanečnic ani nevšiml, ale že jsem byl malý, zůstal jsem stát a obdivoval, jak žluté krovky sluníček svítí při tanci na modrém nebi. Berušky, vypadáte krásně, jako by po nebi skotačilo sedm sluncí a každé sluníčko má na sobě sedm pych a tomu moc sluší. Pochválil jsem maličké tanečnice, ale oni se jenom zasmáli a zaspívali: to ani neříkej, kdyby tě slyšela naše maminka, ani trochu by se jí to nelíbilo. Když naše maminka něco takového uslyší, vždycky pak spustí pohádku o namyšlené pinkalince. Třeba bych ji rád slyšel, prohodil jsem a už tu byla maminka těch tanečnic, mrkla na mě a řekla: já ti moc ráda povím a vy, moje berušky, taky natahujte uši, neuškodí čas od času vám ji připomenout.
1: Co jsi to spískal, nakrčili nos berušky, ale poslušně si sedli do trávy a poslouchali jako já.
0: Pinkalinka se narodila na jetelovém poli pod čtyřlístkem. Když se dozvěděla, že čtyřlístek znamená štěstí, začalo jí to vrtat hlavou. Říkala si: když jsem se narodila zrovna tady, musí to přece něco znamenat. A nejspíš to, že nejsem jen tak ledajaká pinkalinka, ale že mě čeká něco neobyčejného. Možná se brzy stanu princeznou. Ano, tak to určitě bude. Vždyť vidím, že jsem ta nejhezčí pinkalinka široko daleko. Zasloužím si, aby si mě za ženu vybral princ. Takové myšlenky táhly malé pinkalince hlavou od rána do večera, až jim sama uvěřila, a létala pak ke studánce, schlížela se v průzračné vodě, žasla nad tím, jak jí to sluší, a čekala, kdy ji tu objeví princ. Jenomže ji tam objevil někdo úplně jiný. Veliký černý pavouk a taky chytrý pavouk. Sotva uviděl pinkalinku, jak víří nad studánkou, hned si domyslel, o čem ta malá asi snívá. A hned mu v hlavě uzrál jistý pavoučí plán. Ty jsi krásná, vykřikl. Na mou duši, ty musíš být nějaká vznešená pinkalinčí dáma.
2: Ovšem, jsem přímo princezna, narozená na čtyřlístkovém poli.
0: Polichoceně zalhala pinkalinka.
1: Princezna, podivil se pavouk. Tak to už ti tak docela nevěřím. Princezna by přece jen tak nelétala nad studánkou.
2: Co ty o tom víš, co dělá princezna?
0: Odsekla pinkalinka, ale pavouk se zasmál.
1: To teda vím. Správná princezna má nad studánkou zavěšenou houpací postýlku ze stříbrných nitek. Vítr ji houpe, ona se shlíží ve studánce a přitom si pohodlně odpočívá. Opravdu pochybuju, že ty bys byla princezna, když tohle nevíš.
2: Jak bych to nevěděla, vím, odpověděla pinkalinka, i když dost nejistě.
0: Hlavou jí blesklo, jak ji doma varovali před úlisnými řečmi pavouků a jejich sítěmi. Jenomže přiznat, že není princezna, to se jí vůbec nechtělo. Pustila z hlavy opatrnost a začala si vymýšlet.
2: Samozřejmě, že vím, že mám mít svou stříbrnou postýlku zavěšenou nad studánkou. Jenomže já jsem bohužel ještě nenašla pavouka, který by uměl uplést takovou postýlku, která by se mi líbila a byla pro mě vhodná. Já totiž musím mít na své postýlce vypletený čtyřlístkový vzorek. Nevíš náhodou o nějakém pavoukovi, který by tohle dokázal?
1: Zkus to se mnou, vyhrkl pavouk. Já se ten vzorek kvůli tobě, tedy vlastně kvůli vám, princezno, naučím. Bude to pro mě velká čest.
2: Výborně, kývla hlavou Pinkalinka. Kdy bude postýlka připravená?
3: Zítra, už zítra, mnul si ruce pavouk a Pinkalinka zvolala.
2: To jsem ráda. Těším se, až to povím doma sestřičkám. Ty žádnou čtyřlístkovou houpací postýlku nemají.
3: Ne, ne, princezno, nikomu ani můk, mlel pavouk. Prosím vás o to, sestřičky princezny by vám záviděly. Chtěli by to též, co máte vy, a už byste nebyla jediná, která má houpací postýlku zdobenou čtyřlístkovým vzorkem.
2: To je pravda, souhlasila Pinkalinka a letěla domů. Ale to tajemství jí pálilo na jazyku. Co budu mít ze své nádherné postýlky, když se o ní nikdo nedozví, říkala si. To je trochu hloupé. Dlouho nemohla usnout. A pak se celou noc neklidně převalovala a vzdychala ze spaní, až vzbudila své sestřičky. Co je ti? Ptali se. Něco tě bolí?
4: Bolí. Ne, vlastně nebolí. A neptejte se mě, já vám to nesmím prozradit.
2: Vzdychala Pinkalinka spleteně, až to sestřičky vystrašilo a přemlouvali, ať se jim svěří. Nakonec to Pinkalinka nevydržela a pochlubila se. Prozradila všechno o houpací postýlce se čtyřlístkovým vzorem a teprve potom tvrdě usnula. Sestřičky jenom spráskly ruce. Co si ta naše malá pišnělka zase nadrobila? Honem letěli ke studánce za pavoukem a spustili. Pavouku, jsme princezniny komorné a neseme vám od ní vzkaz. Princezna si to rozmyslela. Už nechce mít houpací postýlku nad studánkou, ale na druhém konci lesa v bodláčí.
3: V bodláčí? No to jsou divné rozmary, ale prosím, já ji tam přenesu. Hlavně, že ji pořád chce, mnul si ruce pavouk.
2: Druhý den ráno, když Pinkalinka doletěla ke studánce, zklamaně vydechla.
4: Je tu prázdno. Kde je má stříbrná houpací postýlka? A kde vůbec je pavouk? Pavouku, halo?
2: Žádná odpověď. Pinkalinka se zamračila. On si snad ze mě dělal legraci, napadlo ji. Ale hned se chlácholila. Ne, to by si přece netroufl. Nějaký obyčejný pavouk si přece nemůže dělat legraci z princezny. Že on neuměl vyplést ten čtyřlístkový vzorek a teď se stydí přijít mi na oči. Ano, tak to bude. Hned se jí ulevilo, když našla tohle vysvětlení. Od té doby zas bezstarostně létala nad studánkou, schlížila se v průzračné vodě a dál sněla o tom, jak ji jedinou z Pinkalinek čeká něco neobyčejného a výjimečného. Maminka Berušek skončila vyprávění a já jsem s úsměvem podotkl, to tedy není moc hezká pohádka pro vaše roztomilé berušky. Vždyť nejsou ani trošku namyšlené, ani jedna z těch sedmi. Co ty víš, co by mohlo být? Třeba za to vděčí zrovna téhle pohádce, že ji tak často poslouchali. Usmála se maminka berušek, berušky se zachichotaly, natřásly si křidélka a šly zase tančit. Stejně jste jako sedm sluníček, zavolal jsem na ně. Věděl jsem, že jim ta chvála hlavu nesplete. Dobrou noc.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje vskočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skrovné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím více ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém, jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá. Ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak. A pomalu se blížil k mamince, ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná, odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
7: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
6: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel.
7: S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach. Co pak umíte ještě? Přidala se maminka. Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy. To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala. No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo tak jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto. Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
8: To bylo tak dávno, že si to nepamatuje ani váš dědeček, ani dědeček vašeho dědečka a dokonce ani dědeček dědečka vašeho dědečka. Ale praprateta pratety tety praprabáby prabáby báby mojí báby o tom slyšela od svojí báby. Takže této prapratety praneteř to vyprávěla své neteři, která o tom pověděla svojí prapravnučce, ta pak své pravnučce, která to řekla své vnučce, mojí babičce, a ta ten příběh řekla mně. Tenkrát byly jinačí časy. To když tenkrát bylo léto, tak bylo teplo a svítilo sluníčko a děti se chodili koupat do rybníka nebo na plovárnu. Když ale někdy v létě pršelo, tak děti seděli doma a koukali se oknem, jak kapky deště skáčou z nebe na pěšinu a jak venku chodí strejdové s deštníkem a vyhýbají se kalužím. Když pak tenkrát přišla zima, tak napadl sníh a mrzlo a děti se mohly klouzat nebo sáňkovat nebo taky stavět sněhuláky. Tehdy se kočky vůbec nezlobily na myši a myši se vůbec nebáli koček. Jedna myška dokonce bydlela s naším kocourem v psí boudě. Byla to bouda překrásná. Měla ústřední topení a koupelnu a sklep. Jednou byl čtvrtek. Náš líný kocour seděl v křesle a četl si noviny a pilná myška měla už všechno uděláno. Prádlo bylo vyprané a vyžehlené, nádobí umyté, podlaha zametená a myška chodila sem a tam a nevěděla, co si počít. Kocourku, povídá najednou, co kdybychom šli spolu na procházku?
9: Proč ne,
8: řekl kocour a šli. Myška si vzala červené šaty s bílými puntíky a krajkovým límečkem, na nohy si obula boty s vysokými kramflíčky a na ocásek si přivázala velikou mašli. Kocour si vzal proužkované kalhoty a sako a klobouk. Pro jistotu si vzal i deštník, kdyby náhodou pršelo. Moc jim to spolu slušelo. Však také všichni, kdo je potkávali, jim říkali, to vám to spolu pěkně sluší. Chvilku jdou a najednou myška povídá.
10: Moc ti to, kocourku, sluší, ale přeci jen ti něco chybí, abys byl úplný švihák. Potřebuješ mít na krku kravatu nebo motýlka?
9: Mňau, kravatu nemám, ale Motýlka si můžu chytit.
8: A kocour honem běžel na louku chytit si nějakého motýlka. Zrovna tam seděl jeden na bodláku. Byl krásný, puntikovaný, ale nebyl moc chytrý.
9: Tebe zrovna potřebuju, povídá kocour. Nechtěl bys mi ozdobit krk?
8: Motýl nic neříká, jen kouká a kouká a je z toho celý zmatený.
9: Mňau, slyšíš, motýle? Potřebuji, aby jsi sedl na můj límeček u košile.
8: Ale motýl zase nic neříká, jen se kouká a kouká a je z toho celý popletený. Kocour se s ním už nedohadoval, chytil motýla za křídlo a posadil si ho pod bradu na límeček u košile. A motýl sedí na límečku, nic neříká, jen kouká a je z toho celý zmatený a popletený. Opravdu to není moc chytrý motýl.
9: Podívej se, Miško, jakého krásného motýlka mám na krku, chlubí se kocourek.
10: Opravdu je to nádhera, povídá Miška. S takovým krásným motýlkem bys mohl jít i do tanečních nebo na nějaký ples.
9: Taky bych mohl jít do divadla nebo na koncert, povídá kocour.
10: Nebo třeba do Nobel restaurace nebo do drahého pětihvězdičkového hotelu, řekla Miška.
9: A taky na svatbu bych mohl jít, řekl kocour.
10: To je ono, kocourku?
8: Vykřikla Miška.
10: Na svatbu? Ty se musíš, kocourku, oženit, když ti to teď s tím motýlkem tak sluší.
9: Mňau, to se ti snadno řekne, povídá kocour. Ale koho si vezmu?
10: To nebude žádný problém. Nějaká ta kočka se jistě najde.
9: Možná, že se najde. Jen aby uměla dobře vařit jako ty, Miško.
10: Hlavně, aby byla na tebe hodná, kocourku, a aby nebyla nepořádná.
9: A hezká musí být, povídá kocour. Musí to být hezká kočka.
10: No,
8: povídá zase Miška.
10: Nejdůležitější ze všeho je, abyste se měli rádi.
8: Jak tak Miška a kocour spolu mluvili, pomyslel si ten motýl. Co to se mnou udělali? To snad mám sedět kocourovi na krku a dělat mu parádu? Já tu nikomu nebudu pro legraci. Rozlobil se, pak roztáhl křídla a uletěl.
10: Podívej se, kocourku, uletěl ti motýlek,
8: volala Miška.
9: Však já ho zase chytím,
8: řekl kocour a běžel za motýlem. Ale motýl už byl moc vysoko.
9: Mňau, teď se ale nemůžu oženit, když nemám na krku motýlka ani kravatu.
10: To máš pravdu, kocourku, ale možná, že je to dobře. Třeba by ta tvoje kočka byla zlá a nepořádná.
9: A třeba by ani neuměla vařit, řekl kocour.
10: A taky, povídá Miška, taky byste se třeba ani neměli rádi.
9: A možná, že by byla úplně ošklivá, řekl zase kocour. Míš, Miško, já jsem docela rád, že mi ten motýl uletěl.
10: Já jsem taky ráda, povídá Miška. Vždyť ten motýlek vlastně vypadal docela hloupě.

0: jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože potmě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
1: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
0: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
1: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila ukolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala, jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
0: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
4: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
0: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
4: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
0: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
4: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
0: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí,
0: naříkala struna E.
4: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
0: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
4: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
0: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák.
5: Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
1: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady!
2: Ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Yeah! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Vlk a ovce.

Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej.

0: ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Čenichy už mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko. Přední tlapy mi omrzly. Nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
2: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
3: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
2: Moji si, hu, hu, hu, ha. Pěkně strašíme a vše, co peklu patří, pojď do pekla nosíme.
1: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
2: Muli si, hu, hu, hu.

0: To tedy Pepa skutečně nevěděl. Znal sice užovku Žofii, co se k večeru klikatě prohání po hladině, ale tak silného hada a ještě k tomu až skoro u samotného dna skutečně ještě nikdy neuhlídal. Z rovinka plul krákosí za Štikou a Neškou. Tak když byl Pepa akorát na největší hloubce, kousek od místa, kde v hluboké tůni na dně ostával sumec Horimír, tak toho hada uhlídal.
1: Hejda, ty jsi had?
2: Nejsem had, Jinochu, jsem ryba.
1: Aha, a kde máš ploutvičky, když jsi ryba?
2: Mám dvě po straně a jiné nemám. Musím občas přes souš a tak nemám nic, co by mi v tom překáželo. Jsem úhoř. Jmenuji se René.
1: Já jsem kapr. No, vlastně ještě kapřík. A jmenuji se Pepík. Ale říkají mi Pepa a když u toho nejsem, tak mi říkají Jejda. Ale na suchou zem na břehu si netroufnu, i když bych moc rád. Ty můžeš na vzduch nadlouho?
2: Docela nadlouho, než se dostanu zase do vody.
1: A neudusíš se?
2: Neudusím. Začnu dýchat kůží. Ale což jsi tak zvědavý, kapříku?
1: Protože jsem tě tady ještě nikdy neviděl.
2: Není divu. Já tudy jenom proplouvám. Táhnu z hor a váš rybník je na potoce.
1: Kam proplouváš, René?
2: Daleko, mladíku. Hodně daleko. Do moře a potom přes moře tam, co se rodí úhoři.
1: To se úhoři rodí v moři?
2: V moři, chlapče. Tomu moři se říká Sargasové a úhoři z celého světa se tam sjedou a narodí se nový. No a teď, když už víš všechno, popluji zase dál. Musím. Je čas.
1: Tak hodně štěstí, paní René.
2: Hodně štěstí, Pepíku.
0: Zavolala ještě úhoří paní René a vjela do trávy na hrázi, aby se vyhnula zavřenému zdymadlu.
1: A co tam bude paní René vlastně dělat?
3: Už tam zůstane navždycky. Musí tam umřít. Už je to tak. S tím nic neděláš.
1: A proč musí paní René umřít?
4: No přišel její čas. Dopluje do Sargasového moře a tam se jí narodí dětičky. Paní René umře a dětičky se sem vrátí. Teda ty, co se dostanou nad přehrady, jezy, zdymadla a tak. Ale až za 3 roky.
0: Ozvalo se ještě pod Bartolomějem a on poslouchal také sumec Horimír.
1: Proč až za 3 roky, Horimíre?
4: 3 roky jim to trvá, než sem ze Sargasového moře doplujou. Víš, jak je to daleko?
1: Nevím.
4: Hodně.
1: Plule tady úhoř paní René.
5: Teda řečnit dovedeš, juniore. Kdo tomu má rozumět? Plula tady úhoř René. Snad plul tudy úhoř René, ne?
1: Když říkám, že plula, tak plula, a ne plul. Ona je René totiž paní. Vlastně asi slečna.
6: Tak je to potom úhořice.
7: Ne, že bych se chtěl přijít, to teda ne, ale úhořice se mi moc nezdá. Nikdy jsem to neslyšel.
1: Tak říkejte úhoř René, ať si každý myslí, co chce.
5: Byl tady úhoř, není tady úhoř, tak proč bychom se celý den měli bavit o úhořích?
1: No jo, jenomže ona úhoř paní René umí chodit po suchu.
6: Tak to není ryba.
1: Je to ryba. A může chodit po suchu. Jenomže asi jenom chvíli, než se dostane přes hráz.
5: Jo, tak se na to úhoří pochodování po suchu jdeme podívat.
0: A tak pluli, až byli u náhonu. Ale tam nebylo po paní René vidu ani slechu. Popojili tam, co z rána a k večeru se dávali rybář Frolík, Imlauf a Šubr, ale ani tam paní René neuhlídali. Když už se zdálo, že je pryč, objevila se paní René sama.
2: Tak se musela zpátky do vody. Je to na druhou stranu přeci jenom moc daleko. Od té doby, co jsem tady plula nahoru, museli s tím stavidlem něco udělat. Je nějaké větší.
8: No jo, on porybní šťovíček skutečně loni na podzim stavidlo spravoval, aby bylo pevné, kdyby z jara přišla veliká voda.
9: Tak tady zůstaňte s námi, paní René.
2: Už jsem ti vysvětlila, že to nejde. Musím do Sargasového moře, aby bylo na světě víc úhořů. Už takhle je nás málo. Jak se sem naše Monté dostane, když nebude?
9: Co je to Monté, paní René?
2: To jsou naše miminka. Narodí se ve slané vodě, daleko v Sargasovém moři, a potom plují i několik let, než se dostanou sem zpátky, odkud jsem vyplula. Sem do sladké vody.
9: Hejda, a jak ty dětičky vědí, že mají plout zrovna sem? Do potoka Kotyčáku a potom do Pardoubku a nahoru Rokyťákem až na kopec Hůrku?
2: To neví nikdo. Snad si pamatují něco od nás, když jsou tu naše děti. Asi mají také kousek naší paměti.
9: A to by se nemohly ty vaše děti narodit tady v rybníku Pardoubku?
2: To nejde. Už jsem říkala, že úhoři se narodí jenom ve slané vodě. Musím do moře a ještě k tomu Sargasového, protože je teplé a je tam hodně jídla. I když je to strašně, strašně daleko, jak si vzpomínám.
5: Měli bychom rozhejbat šťovíčka, aby otevřel stavidlo. Jenomže jak?
3: Já bych možná věděl. Někde jsem viděl, jak rybník přetek přes hráz. To by potom paní René šla s vodou rovnou do náhonu, nebo do potoka.
5: Jenomže milej, zlatej, malej, Lojzo, kudrnatej, jak to chceš zařídit, aby šla voda přes hráz?
3: Muselo by se to stavidlo nějak ucpat, potom by šla voda přes hráz.
6: Takovou neschopnost, aby pohledal. To jste si nevšimli, že dole u dna je taky mřížka? A tou odtéká voda z rybníka do potoka a pryč?
8: Jenomže ta mřížka je taky těsná a tou se paní René taky neprotáhne. Ne, že by neměla štíhlou postavu.
6: Ale kdyby se ucpala právě ta mřížka dole, tak by šla voda vrchem a milostivá paní by mohla přeskočit.
0: A také, že ano. Začali snášet chomáče vodní trávy a starý kapr je pěchoval do mřížky dole u dna. Ale ani moc nemusel, protože voda, jak se tlačila ven z rybníka Pardoubku, sebou brala trávu sama a sama ji taky strkala do mezer v mřížce u dna. A tak za chvíli bylo hotovo. Všichni kamarádi se pěkně seřadili a koukali, kdy voda začne stoupat. Ta voda stoupala, jak potůček Rokyťák přiváděl vodu z Hůrky rovnou do Pardoubku. Jenomže potom se ukázalo, že pracovali úplně marně a zbytečně. Nad nejhořejším prknem stavidla byla totiž také mřížka. Voda se valila z Pardoubku vrchem skrz horní mřížku a dole u mlýna kroutil hlavou v mlynářské čepici pan mlynář Kotyk, protože té vody bylo najednou na jeho mlýn nějak hodně.
5: Tak jsme si moc nepomohli, že jo, dědo?
6: Já nad stavidlo nevidím. Jak mám vědět, že je tam vzadu ještě mřížka? Co moje paměť sahá,
3: Nikdy tam nebyla.
8: Ještě, že jsme se loni Šťovíčkovi posmívali, jak spadnul do vody, když to stavidlo spravoval.
9: Ale co té? Když paní René musí do Sargasového moře a má to tam ještě daleko. Ještě, aby tak nestihla svoje dětičky, až se budou hlásit na svět.
5: Tak o to se neboj, mladej. U toho bude, i kdyby nechtěla. Protože bez ní by její dětičky zřejmě zcela logicky bejt nemohly.
2: Nedá se nic dělat. Budu muset přece jenom po suchu.
0: Povzdechla si paní René a začala rychleji dýchat, aby měla vzduch do zásoby. Mezitím ale už doběhl mlynář Kotyk do hostince pod hrází a veselému porybnému Šťovíčkovi hlásil, že v rybníku Pardoubku se asi něco děje s vodou.
10: No, budu muset ještě trochu popustit spodem, protože je voda moc nahoře a mohla by provalit hráz.
9: A je to. A je to. Teď může paní René klidně proplout pod stavidlem.
6: Ještě musí chvíli počkat, až tam bude víc místa.
7: To je štráchu pro jednoho uhoře. Uplavou taky buchanky a bude hlad, dejte na mě. Jinak nic vezlím.
9: Jak můžeš myslet na jídlo, když tady jde o montované děti paní René?
5: Jaký montovaný děti zase?
9: Paní René přece říkala, že se sem budou vracet její montované děti.
3: Neříkala montované, říkala monté. Monté jsou všechny úhoří děti dohromady.
5: Tak, milostivá, budeme se loučit.
0: Prohlásil po chvíli okoun Félix a rozhlížel se, kde je paní René. Přiběhli také Frolík, Imlauf a Šubr, kteří tu zprávu o velké vodě v Pardoubku zaslechli v hostinci pod hrází, kam přišli za Šťovíčkem na kus řeči, a to ostatní, a kde jim o tom pověděl hostinský Houdek, takže si ani nesedli.
11: No ne, to byla voda až přes hráz.
10: Proč by měla být voda přes hráz?
11: No, protože tady zůstal v trávě úhoř.
10: Chudák, no. Asi se chtěl dostat přes hráz dolů na vodu. Vždyť je právě jejich čas. Vlastně chtěla, protože tady nahoře jsou jenom samice.
0: Potom porybný Šťovíček šel, sebral z trávy udýchanou paní René a šel jí opatrně pustit pod hráz dolů do potoka, aby mohla plout dál až do Sargasového moře. Protože věděl, že jednou tudy nahoru poplují její děti. A bude dobře. Protože podle Šťovíčka tady mělo být ve všech vodách, co jich jenom je, hodně druhů ryb. Od každého aspoň jedna.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu. Jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni viděli a slyšeli: vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Stričkovi dělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem, a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom sněl o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, Artusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě stršáně. Sršáně, úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček Sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece, žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody skutečné a hlavně vymyšlené. A uměl je splétat stejně dovedně, jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. Ano, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem. Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku a tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasněl se pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky vlastně na černo. Na černo. Vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívil strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece. Probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mušce, kterou jednou určitě uloví.
1: Pátá kapitola. V Bimbulo podzemí.
2: Ještě nikdy jsem nebyla v podzemí,
3: povzdechla si Bůča.
4: Já taky ne,
3: přitakala Bláža.
5: Jen jestli to není moc daleko, ať mě nebolí nohy,
3: zajímal se Pupíno.
6: Ty jsi opravdu lenivec lenivý,
3: napomenula ho Bůča.
7: No jo, ale která z těch tří lahviček obsahuje svíticí mastičku?
3: Nebyla si jistá Adélka. Bláža se bez řečí dala do rozpočítávání. Její metoda se minule osvědčila, tak nikdo neprotestoval.
4: En ten týky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky.
3: Adélka opatrně otevřela lahvičku, na kterou to padlo. Na zkoušku do ní smočila prstík.
7: Hurá, je to ona! Teda Blážo, ty jsi geniální, ještě že tě tady mám.
3: Radovala se Adélka. Postupně si do mastičky smočili prstík všichni, i Bimbulinka. Kolem nich se najednou rozhostilo příjemné světlo a oni se mohli vydat na dobrodružnou cestu pod zemím. Cesta to byla náročná. Museli se prodírat mezi kořínky, které prorůstaly chodbičkami ze všech stran.
8: Co tu děláte?
3: Ozval se nevrlý hlas. Všichni se polekali a namířili světlo tak, aby viděli, komu hlas patří. Před nimi stál skřítek Morous. Snad za to ani nemohl, ale měl neustále špatnou náladu. Brblal a lamentoval, věčně se mu něco nelíbilo.
9: Jsme tu jen tak, na výletě,
3: odpověděla Bimbulinka. V tom spoza jednoho tlustého kořene vykoukla modrá čepička a pod ní byl o dost veselejší skřítek výletník.
9: Tak to jste tady správně. Já sem taky chodím na výlety. Jestli chcete, vezmu vás na svou oblíbenou trasu.
10: My jsme v podzemí ještě nikdy nebyli, tak jsme zvědaví,
3: vysvětlila Adélka. Morous už si jich dál nevšímal a nabručeně odešel svou cestou. Výletník zavelel.
9: No tak jdeme!
3: A šlo se.
9: Co to máte za zvláštní lampičky?
3: Chtěl vědět skřítek. Adélka se podívala na svítící prstík a Bimbulinka to hned vysvětlila.
10: To je svítící mastička. Vynález pana profesora Bimbulíka. Nechceš taky?
9: Jasně, že chci!
3: Vykřikl nadšeně skřítek. Když si taky namazal prstík, pěkně za to poděkoval. Hezky si to vyšlapovali, svítili si a u toho prospěvovali veselé písničky. Pupíno zůstával pozadu a stěžoval si na bolavé nožky.
5: Proč musíme pořád chodit? Všechny nohy i chobot, už mě z toho bolí.
3: Adélka na něho ráda počkala, protože si při čekání vždycky nakreslila nějaký obrázek. Všimla si, že pastelky vůbec neubývají. To jí moc potěšilo, protože strouhátko jí pan profesor nevynalezl. Když byli všichni zase pohromadě, začala se pod nimi třást země. Všichni se polekaně chytili za ruce nebo za tlapky a čekali, co se bude dít.
11: Zemětřesení!
3: Zakřičela Bůča, ale Adélka jí zakryla pusu. Pst. V tom se odněkud vynořil nějaký skřítek, který se doslova klepal strachy.
9: Nazdar, strašpitlíku!
3: Pozdravil ho výletník.
9: Jestli se bojíš, tak pojď k nám.
3: Šlechetně nabídl vystrašenému skřítkovi a ten rychle přikývl. Byl tak vyjukaný, že ze sebe nedostal ani slovo.
9: To bude krťoun!
3: Pronesl do ticha skřítek výletník.
11: Kdo?
3: Polekala se Bůča.
10: Je podobný vašemu krtkovi, ale místo čumáčku má vrták. Proto ten rámus,
3: vysvětlila Bimbulinka.
9: Zhasnout!
3: Zavelel výletník, když se před nimi objevila hromádka hlíny. Všichni schovali ruku se svítícím prstem do kapsičky, Pupíno si zamotal chobot do uzlu a Bůča s Blážou si sedli tak, že měli svítící nohu pod sebou. Najednou byla kolem černočerná tma. Krťoun zavětřil.
12: Čichám skřítkovinu. To si dneska pomrsám.
3: A už se hrnul směrem k vystrašené skupince. Skřítek výletník byl ze všech nejzkušenější. Když už jim byl krťoun na dosah, vykřikl.
9: Utíkejme!
3: Když se všichni najednou zvedli a dali se na útěk, bylo kolem takové světlo, že to krťouna oslepilo. Má lepší čich než zrak a z tolika světla byl úplně zmatený.
12: Kde to jsem? Co to je? Asi slunce. Musím se zavrtat hlouběji.
3: Řekl si sám pro sebe a už se zavrtával směrem dolů. Chvíli to kolem zase dunělo jako při zemětřesení. Ale to už Adélka s kamarády neslyšela. Když byli dostatečně daleko, celý udýchaní se zastavili, že si odpočinou. Po obou stranách stěn byly dvě krásné lavičky, vyrobené nejspíš z kořínku.
5: Sedneme si,
3: navrhnul Pupíno. Po celou dobu úprku byl mezi prvními.
10: To jsou krásné lavičky. Ty si musím namalovat.
3: Nadchla se Adélka, sedla si na zem a začala kreslit kamarády, kteří se poskládali na lavičky a odpočívali. Když byla skoro v polovině, někdo hlasitě písknul a lavička se v mžiku rozpadla a kořínky se rozprchly po okolí. Výletník, Bimbulinka, Strašpitlík, Bláža, Bůča i Pupíno leželi na jedné hromadě a kulili oči. Vypadalo to opravdu legračně. Tak legračně, že se někdo z dálky hlasitě řechtal.
13: Lumpík!
3: Napadlo hned výletníka. Asi už s ním měl nějaké zkušenosti. Skřítek Lumpík byl hned u nich a smál se, až se za břicho popadal.
9: Co to mělo znamenat?
3: Zeptal se přísně skřítek výletník. Lumpík jim mezi výbuchy smíchu vysvětloval.
14: To bylo moje nové cirkusové číslo. Cvičené žížaly.
3: To už se dali do smíchu i ostatní. Jen Adélka chtěla co nejrychleji dokreslit obrázek s kamarády na jedné hromadě. Přitom si všimla, že mastička pomalu přestává působit a světelko na prstě je čím dál slabší.
10: Kudy se dostaneme co nejrychleji na světlo?
3: Zajímala se Víla Bimbulinka. Výletník ze svého batůžku vytáhl mapu a řekl.
9: Nejblíž je asi květinová vílí louka.
3: Bimbulinka se zaradovala.
10: Tak honem, ať jsme tam. Ukážu vám svoje kamarádky.
3: Všichni se nadšeně rozběhli za skřítkem výletníkem. V podzemí zůstali jen Strašpitlík a Lumpík, který chtěl ještě dnes někoho nachytat na žížalý lavičce.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, kterak ty peníze sem přišly.
1: Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával. Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála. Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinikovou.
2: Peggy, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkus byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedna líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha!
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté.
1: A můžu si zkusit i zapružit, veď?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. Radši rychle, Piggy, radši rychle ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
1: Já jsem stateční.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
2: A postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. A ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy. Jo.
2: Jo. Ruce si dejte do upažení.
1: Anku, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
1: Půlky k sobě,
2: děkuju. Vemte si ruce, který dáte do uvažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
1: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme, trénovat. A já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
1: Ahoj, mávám křídly!
3: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
4: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
3: Ne, svatý Mikuláš.
4: Hele. Nebuď drzý, ano?
3: Já?
4: No ty? No tak, co bylo?
3: No, co by? Trošku začalo pršet.
4: Cože?
3: A klíšťat je letos taky hodně.
4: Na to se tě neptám.
3: Tak na co se ptáš?
4: Jak bylo ve škole?
3: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou?
4: Kluku, já se tě ptám naposledy.
3: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
4: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
3: Zvítězil jsem.
4: Prosím?
3: Jo, hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
4: Ach jo, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
3: Viď. Já to říkám taky.
4: Prosím?
3: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
4: Hurvajs?
3: Nějak se mě neudělalo dobře.
4: A kde?
3: Ve škole.
4: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
3: Abys měl doma klid, viď?
4: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
3: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
4: Ano jo. A co tě tedy tento

0: se.
1: Divím, Hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Tiki kalendář. Dnes je 17. července.
3: A svátek slaví Martina.
2: Tohle jméno nám připomíná boha války, který se jmenuje Mars.
3: Martina z něho vznikla a vykládá se jako bojovnice.
2: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars, a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tedy asi jen tak nevzdávají, když jsou to bojovnice.
3: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
4: Všechno nejlepší!
2: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně děti zapamatujte a vy, Tomáši a Michale, řekněte dědečkovi, aby přišel do školy, musím si s ním vážně promluvit. A dědeček se na to oblékl, vzal si sváteční cylindr a psí dečky a když přišel zpátky domů, řekl: Tomáši a Michale, paní učitelka si na vás velice stěžuje. Nevěděli jste, kolik má kočka chlupů, přestože je koček všude plno, budete tedy zatrest doma a my s Ivankou půjdeme na představení. Přijel totiž kouzelník, ale pro vás to neplatí, abyste věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu, odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivali pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl: hopla! A vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl: dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si: to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl: hopla! A když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty a lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si: tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli. A kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl: hopla! A když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky, a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl: to není správné, papír je přece drahá věc. Ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli, a Ivanka řekla dědečkovi: tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru, a Tomáš s Michalem se divili a říkali: to snad není ani možné. Ale dědeček řekl: proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli, to je vlastně pravda. A když byli sami, řekl Tomáš Michalovi:
Člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz, a když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu, a tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot, a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot, a než bys řekl švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl, to je jedno, všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl, tak třeba žirafu. A zakřičel, hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení, ale Tomáš mávl rukou, kdyby něco, tak je snědli špačci, tahý dál třeba slona. A Michal řekl, hopla! A z cylindru vylezl slon větší než autobus a chodil si sem tam po záhoncích s petrželí a Michal se chytal za hlavu, ale Tomáš to bral všechno na lehkou váhu a smál se, co z petrželí tahý dál, a tak Michal tahal dál a vytáhl velblouda a zebru a 28 králíků a lva a klokana. A pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví, co ještě, a Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrčil rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru, chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak copak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i miliony jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. A paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný cvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí a křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku a koukají jako spadli z nebe.
Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po petrželi, klokan hraje na benžo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky a dědeček se nadechne a zakřítí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne: co jste to zase vyváděli? Kde se tady vzala všechna ta zvěř? Zahrádka je úplně zničena, podívejte se na petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu, ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká: vážený pane, co s petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chvályhodný čin. A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají: sláva, máme zoologickou zahradu, hurá! A ředitel školy řekne: klid, drazí občané, máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí: já jsem ta pravá učitelka přírodopisu. Dnes ráno jsem přece dal Tomášovi a Michalovi 5, protože nevěděli, že má kočka 1 000 000 chlupů. A druhá paní učitelka se diví: ale, kdo pak vám řekl, že má kočka 1 000 000 chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne: hopla! A z cylindru vyleze kočka a řekne: počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říct, že mám chlupů přesně 500 000 a všichni lidé se dají do smíchu a volají: ty nějaká divná učitelka, rozdává 5 a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne: nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu: to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká: vidíte všichni, drazí přátelé, komu právě náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se: takže ty 5 neplatí, víte, paní učitelko? A nová paní učitelka vrtí hlavou: to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká: už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká: vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát, bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá. Jestli dovolíte, budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu. A všichni s tím souhlasí, jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká: lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne:
Milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne, aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na benžo, leháčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

Nalili jsme zvířátkům limonádu do všech misek a korítek a plecháčků a když sluníčko zapadlo za komín, dočkali jsme se další pohádky. Do vyprávění se pustil kohout. Rád se chlubívá, že jeho strýčkové jsou francouzští rytíři s ostruhami a tak i to jeho vyprávění vonilo jako políčko levandule v té daleké Francii.

0: V docela malé vesničce u docela velkého městečka žila hezká Margarita s nosánkem nahoru a ta měla za muže rozcuchaného Paňola. Život si o neděli sladili levandulovým medem a když počítali, co všechno mají, stačilo jim 5 prstů. Palec chalupa, ukazováček políčko, prostředníček kravička, prsteníček zahrádka a malíček myška. Ale ta nebyla jenom jejich. Občas bydlívala ve stáji u sousedů.
1: A právě tou stájí všechno začalo.
0: Ty můj rozcuchánku, Paňole, podívej, jak sousedům hospodářství kvete. Ve stáji měli jednoho koně a mají jich 6. V zahradě stál 1 úl a teď jich tam je 12. A já vím, čím to je. Pan soused chytře handluje.
2: Handluje? Co to je?
0: Chytře mění a vždycky si polepší. Chytí mouchu a z trhu přinese domů mucholapku. A na ní chytí 10 much a
2: z trhu si přinese hrnec mušího sádla.
0: A právě tak to dělá, Paňole. Co kdybys to zkusil taky?
2: Moje milá Margeritko, to já bych neuměl.
0: Ale uměl. A když se ti to nepovede, na hrachu klečet nebudeš.

0: Tak ráno poplácal paňol jejich jedinou kravičku po hubeném krku. Ona řekla, dobrý den. A paňol řekl dobrý den. A šli do městečka na trh. A byli tam za 8:05. V pravý čas.
1: Podívej se, kravičko, na tu hezkou kozu. Co tamhle prodávají? Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Kozička ho způsobně pozdravila. Dopoledníčko dobré. Paňol řekl dobré dopoledne a šli trhem dál.
1: No ne, jen se podívej, kozičko, na tu běloučkou husu v nůši. Co kdybych tě vyměnil za ní?
0: A jak řekl, tak udělal. Husa zakejhala, dobré. Paňol řekl dobré a zahli kolem kostela.
1: Paninko husa, koukněte, viděla jste někdy krásnějšího kohouta? Péra v ocase jako kordy, na botách ostruhy a ten pyšný zobák. Co kdybych vás vyměnil za něj?
0: A jak řekl, tak udělal. Rytíř kohout zvolal, ať je poledne. Paňol odpověděl, ať žije, a potkali babičku.
2: Máš ty ale kohoutka, krasavce.
1: Krasavec to je, ale i ten se dá vyměnit za něco lepšího.
2: To bych řekla, mám tu pytel koňských koblíšků. Kdo hnojí zahrádku koňskými koblíšky, všechno mu vyroste do šířky, do výšky.
1: Opravdu všechno?
2: Opravdu. Dej kohouta a pytel koblišků je tvůj.

0: jak babička řekla, tak Paňol udělal. Pytel koblížků ho nepozdravil, ale štipravě zavoněl a Paňol si to pochodoval domů a u křížku potkal souseda.
1: Jdu z trhu a nesu poklad.
0: To cítím, povídá soused a zacpal si nos. To skoupil Margeritce koňské koblížky?
1: Kde pak koupil? Já měnil, já handloval. Přivedl jsem na trh a tu jsem vyměnil za... A tu zase za... A tu za rytíře. A za kohouta rytíře jsem dostal od moudré babičky koňské koblížky.
0: Víš, co si? Tohle. Osel, Margarita tě požene. Handluje se k lepšímu a ne k horšímu.
1: A vsaď se, že mě pochválí.
0: Zasmál se Paňol a vsadili se. O 200 zlatých. A když přišel Paňol domů, Margaritka vykřikla:
2: Tak se pochlup.
1: Margaritko, 3 roky jsme měli...
2: Kravičku, to jsme měli.
1: A pak jsme měli 30 minut.
2: Kozičku, a to jsi dobře vyměnil. Kozí mlíko jde na krásu.
1: A potom jsme měli 15 minut.
2: Huso, přijde zima a nová peřina s husím peřím přijde vhod.
1: Ale potom jsme měli 5 minut.
2: Kohouta, toho jsem si vždycky přála. Je ozdobou dvora a nemusíme kupovat budík.
1: A teď máme tohle. Pytel.
2: Koňských koblišků. Ty moje zlato, ty můj Paňolku, a to jsi nechtěl jít na trh, a to se zbál měnit a handlovat. Vždyť ty jsi ten nejlepší handlíř na světě. Pohnojím si růžičky a kdo půjde kolem, toho ta moje krásná zahrádka na 3x potěší.
0: A když tohle uslyšel soused za plotem, vytáhl 200 zlaťáků a lípl je Paňolovi do dlaně a po straně si zaťukal na čelo. Mám to ale sousedy, blázinky.
1: A Paňol s Margeritkou si koupili za ty vyhrané zlaťáčky kravičku a kozu a husu a kohouta a zahrádka jim kvetla do šířky, do výšky. A taky si koupili hrníčky a rádio. A Margeritka koupila Paňolovi hřeben. A když pak počítali, co všechno mají, 20 prstů by jim nestačilo.

0: Kolik pak už je hodin, kukačko? Tolik? Tak to už nemáme čas ani na jednu pohádku. Možná je u vás právě teď ráno a musíte snídat.
1: A nebo je u vás poledne a musíte způsobně obědvat.
2: A nebo je předvečeří a musíte psát do sešitu jedničky a dvojky a písmenka.
0: A nebo se musíte jít právě teď vycachtat do vany.
1: A nebo už ležíte v posteli a zavírají se vám oči a zdá se vám, že jste na našem dvorku ve vesnici Borovici a že vám zvířátka dávají dobrou noc.
0: Oslík, slepice i krocan?
1: Koza, kohout i prasátko?

0: Kravička, holub i pes.
1: A taky kachnička, kuřátko a ovečka.

0: tak jim popřejte dobrou noc taky. A jestli ne a nemůžete usnout, počítejte si s námi vrabce a ovečky a určitě usnete.
1: Dobrou noc a příště dobrý den.
2: Rozpusta a vzorníček.
3: Rozpusta byl uličník.
4: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dikobrazí miminko.
3: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
2: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
3: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
4: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
2: Vzorníček uměl vzorně jíst. Nikdy nenadrobil na ubrus.
3: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
2: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
3: A rozpusta pospátku.
2: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
3: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
4: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
2: Vzorníček utekl pod střechu.
3: Ale rozpusta ne.
4: Lilo čím dál víc.
3: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
2: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
4: Dešťové kapky tancovaly Charleston.
2: Točily se do kolečka.
4: Dělali hada.
2: Kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
3: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
4: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
2: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
4: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
3: Konečně začalo svítit slunce.
4: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
3: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
4: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
2: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
3: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
4: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
2: Tobě bylo taky smutno?
3: Rozzářil se rozpusta.
2: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
3: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

0: rybky.
1: V řece plave klavír a jehla.
2: Klavír říká: Slyšíš, jak krásně hraju?
1: Jehla na to: Neslyším, mám v uchu vodu.
3: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
0: Co bych si rozmýšlela?
3: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
0: Nedej se zakřiknout,
3: volal za ní na rozloučenou.
0: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
3: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě. Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila. A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
0: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
3: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
0: Je to pravda?
3: Ptala se vrchní čarodějnice.
0: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
3: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
0: A tuhle tu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice. Jak to?
3: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
0: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
3: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
0: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
3: Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle? Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala. Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.

0: Speaky cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
0: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
2: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
0: jenom
2: odpověď.
0: Jenom aby to nebylo moc těžké.
2: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
0: Metronom.
2: Metronom.
0: Vím, co je metronom.
2: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
0: Víš, proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap. Klap, klap, klap, a minkla s sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
2: jde,
0: klap,
2: jde, jde, jde,
0: a nebo
2: jde.
0: Pomalej. Klap, klap.
2: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
0: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
2: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
0: Vedle sebe.
2: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
0: Dlaněmi na zem.
2: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky. Kopítka.
0: Ako mě to vůbec nejde.
2: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky, teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
0: Aha.
2: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim, bam, vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
0: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
2: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
0: Špičky kopítek taky.
2: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
0: Mě to hrozně baví.
2: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu. Tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně. A teď je zdvihni a pojď uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na
2: jednu stranu. To tak, je
0: a na
2: to tak. A protože nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
0: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
2: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
0: Ahoj, děti.
3: Krocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých při hře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi.

už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu. Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Dnes je 17. července.
1: A svátek slaví Martina.
0: Tohle jméno nám připomíná boha války, který se jmenuje Mars.
1: Martina z něho vznikla a vykládá se jako bojovnice.
0: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tady asi jen tak nevzdávají, když jsou to bojovnice.
1: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
0: Všechno nejlepší! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Protože kafka, kachna, protože kachna ví zkrátka všechno. Nejlíp.
1: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
2: Co kdybychom šli do zoo?
1: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
3: Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo.
1: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém válníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
4: Pojď papat, Zuzanko,
1: volal něžně. Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
4: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka,
1: nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
4: To by u nás v Africe nikdo nežral.
5: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
4: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe,
1: mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
3: To je ale velký pes. A jak smrdí.
2: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
1: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
2: Usmívej se, Škubánku,
1: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
2: Dáš to sem, prevíte?
1: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
4: Tudle, pojď si pro něj, pojď.
1: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
4: Támhle jsou dvířka na petličku,
1: radila Zuzanka. Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
2: Škubánku, pomoc, pomoc,
1: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
4: Ruce vzhůru nebo střelím,
1: vřeštěla Zuzanka. Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
4: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
1: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
4: Jde se!
1: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
4: Nasedat a jedem!
3: Neblázni, já nemám řidičák!
1: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
4: Drž volant, jedeme z kopce!
1: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
4: Jedete v protisměru, pane řidiči.
1: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
4: Pes a řídí?
1: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
3: Jedu s opicí!
4: To snad ne,
1: zalapal po dechu strážník. Zuzanka se vyklonila z okna.
4: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
3: Přes Vinohrady a na Hostivař.
1: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
3: Já mám snad úžeh, nebo co?
1: S vyplazeným jazykem, oči na kapotě, dokodrcal Škubánek na nábřeží.
4: Dál pojedeme lodí,
1: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
3: Parník už vůbec řídit neumím,
1: protestoval Škubánek.
4: To se naučíš,
1: rozhodla Zuzanka.
4: Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
1: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
4: Každá správná opice a musí

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou. Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
1: Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko.
0: Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce.
1: Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka.
0: Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf.
1: Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
2: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
3: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
3: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
1: Zoo 300 metrů stálo tam.
3: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
1: Psst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
3: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
4: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
3: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
3: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
1: Ach jo, to byl zase výlet, povzdychla Káťa.
3: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
3: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Žalobajda. Byl studený zimní den a padal sníh. Paní Holubová zamíchala kakao v konvici a vyhlédla z okna v kuchyni. Byly 3:10 a to byl čas, kdy se obvykle vracely děti ze školy. Narovnala na talíř pocukrované koblihy a vedle připravila 2 velká naleštěná červená jablka. Jakmile se děti objevily na rohu, nalila jim do hrnků horké kakao. Vendulka s Matějem chvilku podupávali před dveřmi, aby si otřepali sníh z bot. Paní Holubová jim pomohla s kabátů, ometla je a pak je oba rychle zahnala do příjemně vytopené kuchyně.
1: Jak bylo ve škole?
0: Zeptala se Vendulky, zatímco jí pomáhala svlékat svetr a kamaše. Vendulka pohodila hlavou.
1: Nikoho ve třídě nesnáším. A oni zas nesnášejí mě.
0: Paní Holubová zůstala jako omráčená. Vendulce bylo 9. Nosila copánky a rovně zastřiženou ofinu. Měla jiskrné oči a růžové tváře. Paní Holubová nechápala, co na ní ostatním dětem může vadit.
1: To je ale hrůza, Vendulko. Jak to, že tě nesnášejí? Co já vím? Jenže mně je to fuk, protože já je taky nesnáším.
0: Vendulka se posadila ke stolu v kuchyni a s chutí se zakousla do koblihy. Matěj, kterému bylo teprve 7, seděl na zemi a lopotil se s kalhotami. Maminka mu navrhla.
1: Ukáž, pomůžu ti.
2: Kde pak? To umím sám.
0: Odmítl pomoc chlapec.
2: A jestli chceš vědět, proč nemá Vendulku nikdo rád, tak ti to povím. Je to žalobnice užalovaná. Chodí na děti žalovat paní učitelce. Já ji taky nesnáším.
0: Paní Holubová se otočila ke své dcerce.
1: Vendulko, opravdu žaluješ?
0: Vendulka se zatvářila pyšně.
3: To se ví. Pokaždé, když někdo breptá, nebo zlobí, anebo píše psaníčka, já to na něj paní učitelce řeknu. Dneska jsem jí třeba pověděla, že si Pepík Martinů při kreslení odsucával štětec. My si štětce odsucávat nesmíme. Měli jsme dělat tečky prstem.
0: Upila trochu kaká a způsobně si otřela ústa. Byla spokojená, jak se jí všechno daří. Paní Holubová ovšem vůbec spokojená nebyla.
1: To je hanba, Vendulo. Žalovat paní učitelce kvůli takové hlouposti.
2: Jenže ona žaluje pořád. Nedělá nic jiného, jen špehuje děti. A taky ani nezbývá čas na hraní.
0: Vykládal Matěj. Vendulka se na něj přísně podívala.
3: Dej si pozor, Matěj. Já na tebe řeknu, že jsi už 5 nečistil zuby a že zhodil punťový játra, co jsme měli minulou středu k večeři. A taky jsi znechal drobné od nákupu a koupil jsi za ně bombóny. A včera jsi četl pod peřinou a svítil jsi s baterkou.
2: A ty jsi zase ráno zastrčila kus stopinky do zásuvky z příbory. Převrhla si punťovi misku s vodou, ani si to neutřela. A ty bombony, co jsem koupil za drobné od nákupu, si jedla se mnou.
0: Vendulka zrudla a zapitvořila se.
3: Blé, blé, blé, blé, blé, ty kobliho nafoukaná.
2: Blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, ty jsi zas koza uchňouraná.
0: Neodpustil si Matěj. Vendulka spustila křik.
1: Mami, on říká, že jsem koza ukňouraná. Co pak kozy kňourají?
0: Paní Holubová rázně zakročila.
1: Jdi se převléknout, Vendulko, a pak si zacvič na klavír. Ty se taky převlékni, Matěj, a potom jdi do sklepa uklidit tatínkovo nářadí, co jsi tam včera roztahal. Řeknu vám, že je to s vámi k nevydržení. Zkazili jste mi náladu na celý den, sotva jste přišli ze školy.
0: Paní Holubová se otočila, odešla do pokoje, kde měla rozložené šití, a zavřela za sebou dveře. V krbu hořel oheň, bylo tam teplo a klid, rádio tiše hrálo, za okny se k zemi snášely velké sněhové vločky a maminka nemusela poslouchat žádné hašteření svých ratolestí. Pustila se do práce. Povolovala Vendulce jarní šaty a přitom přemýšlela o tom, proč se z ní stala tak nesnesitelná žalobnice. Žalování je nakažlivé a tak není divu, že se maminka bála, aby se nepřeneslo i na Matěje. Paní Holubová šila, hloubala a přemýšlela. Mezitím sníh v chomáčcích navršel peřinku na okenní římse, uhlíky v krbu bzučely a žhnuly a z vedlejšího pokoje se ozývalo brnky brnk, brnky brnk, jak Vendulka cvičila koledy. Paní Holubová si pomyslela, tak vida,
1: nakonec se snad všechno k dobrému obrátí. Vendulka přece roste a to není žádná legrace.
0: Najednou klavír utichl, dveře se rozletěly do kořán a Vendulka oznámila.
3: Asi bych ti měla říct, že Matěj sedí na schodech u sklepa a kouká do knížky. Když jsem mu řekla, ať něco dělá, rozkřikl se na mě, jdi zastřískat do piana, kozo ukňouraná.
0: Paní Holubová se nenechala vyvést z míry.
1: Řekla jsem, abys cvičila na klavír a ne abys slídila, co dělá nebo nedělá Matěj.
3: Když na něho nedohlídnu já, tak to neudělá nikdo. Ty tady pořád jen sedíš a šiješ a dveře máš zavřené.
0: Urazila se Vendulka.
1: Až budu potřebovat pomoc, zavolám tě. Teď jdi a ještě chvíli hraj,
0: prohlásila odměřeně paní Holubová. Vendulka se otočila a odhopkala pryč. Paní Holubová vstala a zavřela za ní dveře. Zase všechno utichlo až na to, že její dcera zuřivě mlátila na piano koledy. Ze sklepa však nebylo slyšet ani hlásku. To trvalo asi 10 minut. Pak znovu vrzly dveře a objevila se v nich Vendulka s Matějem. Křičeli jeden přes druhého.
2: Ona mě špehuje.
3: On si pořád jen čte.
2: Nikdo ji nemá rád a já taky ne.
3: A on zas loni o Vánocích sežral všechno cukroví.
2: Jestli chceš vědět, co se stalo s tím plnicím perem, co tady před 3 roky nechala paní Wagnerová, tak Vendula ho donesla do školy a Martin Filip na něj šlápl.
3: Matěj dluží 3 koruny za pokutu v knihovně a taky nemůže najít průkazku.
1: Každému o mě říká, že jsem koza ukňouraná.
2: A ona mi zas rozbila to nové kukátko.
3: Jenže... On mi rozlil do zásuvky inkoust.
2: A ona mě bije.
3: On si ze mě dělá legraci.
0: Paní Holubová je odvedla do dětského pokoje a zavřela za nimi dveře.
3: Teď tady bude ticho. A vy dva si tu buďte až do večeře.
0: Povzdechla si a šla vařit. Sotva postavila vodu na čaj, zazvonil telefon.
1: Prosím. Tady Holubová,
0: ohlásila se do sluchátka, jak se sluší a patří.
4: Dobrý den,
0: ozvalo se na druhém konci. Byla to paní Láry Fáry.
4: Zrovna jsem upekla perník a tak jsem si říkala, jestli by Vendulka s Matějem nepřišli ochutnat. Majka Tůmová si vzala na starost čaj a Katka Kroužilová prostírání stolu.
1: To je od vás moc hezké, paní Láry Fáry, ale Vendulka s Matějem byli protivní. Zavřela jsem je v dětském pokoji a tam musí zůstat až do večeře.
4: To mě opravdu mrzí,
0: pokračovala paní Láry Fáry.
4: A co pak provedli?
1: Žalovali na sebe. Vendulka přišla dneska odpoledne ze školy a chlubila se mi, že chodí paní učitelce žalovat na děti.
5: Žaluje i na Matěje. A on zas na ní. Už si s nimi opravdu nevím rady. Já totiž žalování nesnáším.
4: Tak to jsme na tom stejně, paní Holubová.
6: Přisvědčila paní Larifáry.
4: Té chorobě se říká žalobajda. A mezi dětmi se tuze rozšířila. Honzík říká. A já říkal. Honzík říkal, že jsem, a já říkal až po tobě, a on říkal, a tak dále.
6: Zasmála se paní Larifáry.
4: Ujišťuju vás, že jsem vyslechla spoustu žalování všeho druhu. Setkala jsem se s tichošlápky i s třídními šplhouny, s uplakánky i s maminčinými mazlíčky, s cimprlínami i ukňouranci a všichni žalovali. Každý jinak. Dobře vím, že je to hotové neštěstí, když s tím děti začnou.
1: Máte pravdu. Vendulka se mi dneska odpoledne svěřila, že jí ve škole nikdo nemá rád. Ale jí je to prý jedno, protože ona taky všechny nesnáší.
4: Řekla bych, že je to jen otázka času.
6: Uklidňovala maminku paní Larifáry.
4: Přesto si ale myslím, že bychom měli začít žalobajdu léčit co nejdřív. Vím o jedné báječné medicíně. Pošlu vám je po Majce Tůmové. Zastaví se u vás cestou domů. Jsou to takové malé pastilky, trochu jako bombóny, kterým se říká lékorky nebo pendrek. A chutnají zrovna tak. Uvidíte, že dokážou zázraky. Počkejte, dnes máme čtvrtek. Radši s tím léčením počkejte do zítřka. Dejte Vendulce i Matějovi jednu pastilku na noc a další až v sobotu večer. V neděli odpoledne mi zavolejte a povíte mi, jak to působí. Abych nezapomněla, radši si na neděli nezvěte žádnou návštěvu. Léčba žalobajdy by mohla cizí lidi vyvést z míry. Tak nashledanou. Pozdravujte ode mě Vendulku i Matěje.
6: Pak to ve sluchátku cvaklo a paní Larifáry zavěsila. Maminka chvíli seděla a bez hnutí se dívala na telefonní přístroj.
1: Malé černé pastilky, které dovedou zázraky. Jak asi vypadají? A jak účinkují?
6: Kolem 17:30 zazvonila u dveří Majka Tůmová, celá zasypaná sněhovými vločkami, s rozzářenýma očima, protože si právě pochutnala na perníku a podala paní Holubové malý balíček.
3: Nesu vám dárek od paní Larifáry,
6: oznámila způsobně.
3: Mám vyřídit Vendulce a Matějovi, že pro ně příští čtvrtek zase upeče perník a aby určitě přišli.
6: Paní Holubová zvala Majku dál, ale ta řekla, že už musí domů, aby prostřela k večeři. Rozloučila se a odešla do temného zimního podvečera. Paní Holubová šla do kuchyně a rozbalila balíček od paní Larifáry. Byla v něm maličká krabička se štítkem Medicína proti žalobajdě. Uvnitř našla malou černou lahvičku a v ní 4 černé pastilky. Paní Holubová je velice dlouho a pečlivě zkoumala. Vypadaly opravdu jako lékorky, ale určitě to lékorky nejsou, když paní Larifáry tvrdí, že jsou kouzelné. Maminka je uložila zpátky do skleničky, tu pak dala do krabičky a krabičku položila na horní polici nad sporák. Ať už to dopadne jak chce, stačil jí jediný pohled na krabičku s nápisem Medicína proti žalobajdě a spadl jí kámen ze srdce. Hbitě se otáčela kolem plotny, uvařila večeři a nakonec prostřela stůl. Pan Holub přišel z práce tak unavený, že se maminka ani slůvkem neodvážila zmínit o trampotách s dětmi. Teprve, když bylo jídlo na stole, zavolala je a tvářila se, že nevidí jejich zlostně semknutá ústa a sveřepé pohledy. Matěj si nacpal do úst skoro celou půlku brambory, Vendulka nestratila ani chvilku a okamžitě na něj začala žalovat. Maminka ji však honem poslala do kuchyně pro mlýnek na pepř. Pak zase Vendulka strkala mléko a Matěj se už chystal, že to na ní řekne, až nakonec paní Holubová spráskla ruce.
3: Podívejte, chudák Punťa má takový hlad, že se nám tady snad rozbrečí.
6: Maminka neustále odváděla pozornost jinam. A tak se podařilo, že večeře proběhla v klidu a nikdo při ní už nežaloval. Další den ráno i odpoledne to ovšem u holubů vypadalo příšerně. Děti se hádali a žalovali na sebe, sotva vstali z postele, až do té doby, dokud neodešli zase spát. Paní Holubová si zacpávala uši a nemyslela na nic jiného, než na malé černé pastelky. Jenže to skončilo jinak. Přišel pan Holub, dal Vendulce i Matějovi pár pohlavků a prohlásil, že na něj můžou jeden druhému žalovat. Když se dost vybrečeli, takže bylo jisté, že se neudáví, maminka jim každému dala spolknout jednu pastilku. Nemohla se ani dočkat rána, aby viděla, jak bude zázračná medicína působit. Druhý den vytrvale sněžilo a děti dlouho spaly. Vendulka vstávala první. Přiloudala se do kuchyně, napůl jako strašák do zelí a napůl jako větrný mlýn na maškarním plese. Natáhla si staré vyrudlé šortky, které jí navíc byly už těsné, roztrhané tričko a obnošené maminčiny sandály. Smytím se neobtěžovala a v noci si přeležela copánky, takže jeden trčel na sever a druhý na jih. Ospalýma očima mžourala na svět jako jezevec. Paní Holubová se zhrozila.
5: Vendulko, venku je taková chumelenice a ty se klidně oblékneš jako v létě. Koukej si vzít nějaké džínsy a svetr, abys nenastydla. Jdi se umýt a vyčistit si zuby a pak mi přines kartáč. Učešu tě.
6: Vendulka se na maminku nevraživě podívala a pomalu se odšourala pryč. Pak přišel Matěj. Byl oblečený, jak se patří, ale když se maminka chystala, že mu vyhrne rukáv, aby zkontrolovala, jestli je umytý, zjistila, že má na sobě vespod pyžamo. A nejen to, pod pyžamem ještě spodní prádlo. Paní Holubová ho taky poslala pryč, ale začalo jí to vrtat hlavou.
3: Co když to způsobily ty kouzelné pastilky, že se děti tak bláznivě přistrojily? Bylo to hrozné mít doma dva žalobníčky, ale aby navíc spali ve spodním prádle a nosili pyžamo i ve dne, anebo aby se v zimě oblékali do šortek.
6: To bylo i na maminku Holubovou trochu moc. Připravila hrnky s mlékem a namazené chleby a ustaraně se ohlédla ke schodišti.
3: Co je napadne teď? A jak na ně kouzelné pastilky zaúčinkují?
6: Netrvalo dlouho a přesvědčila se o tom na vlastní oči. Nejprve zaslechla křik a hádku, pak rychlé cupitání a nakonec mlasknutí, jako by někdo dostal facku. Pak kvílení a dusot po schodech. Žalobníčci přiběhli celý udýchaní a rudí a jeden přes druhého se překřikovali. Oba chtěli začít žalovat jako první.
3: Mami!
6: Začala hned ve dveřích Vendulka.
3: Mami! Matěj!
6: Jenomže místo dlouhého výkladu, který chtěla spustit, se jí z úst vyvalil oblak černého dýmu. Vypadal jako opravdický černý mrak, až na to, že na něm dole visely čtyři malé černé ocásky. Čtyři malé černé žalobásky. Oblak se vznesl ke stropu, přilepil se tam a ty čtyři žalobásky se mírně pohupovaly na jeho břiše. Matěj na to chvíli udiveně hleděl a pak začal.
7: Viděla jsi to, mami? Vendule šel z pusy kouř? A já to na ní řeknu, ona...
6: Chtěl ještě dodat kouří, ale místo toho vypustil z úst stejnou velkou černou bublinu. Vypadala taky jako mrak, jen z ní visel pouze jeden ocásek, protože Matěj chtěl žalovat jedinou věc. Matěj s Vendulkou stáli s otevřenými ústy a civěli ke stropu. Paní Holubová se vzpamatovala první ze všech.
5: Vždycky jsem si říkala, jak takové žalování asi vypadá. A teď to vidím. Je to strašné.
6: Vendulka s Matějem mlčeli. Podívali se ke stropu, pak jeden na druhého a pak zase ke stropu. Nakonec se šli nasnídat. Po snídani pořád ještě hustě sněžilo. Vendulka s Matějem prohlásili, že musí posypat chodník. Navlékli si kamaše, kabáty, čepice a palčáky, ale nemohli se dohodnout, čí jsou které boty, a tak se o ně začali tahat. Strkali se a pošťuchovali, až se nakonec oba dali do breku a běželi žalovat mamince. V tu ránu jim z úst vyletěly další dva chomáče černého kouře, z nichž visely dlouhé černé cáry. Jako černá mračna pomalu stoupali ke stropu a přilepili se tam hned vedle těch prvních.
3: Představ si, kdybychom teď byli ve škole.
6: Zhrozila se Vendulka. Matěj se zamyslel.
7: To by kluci koukali. Umím si představit, co by řekla paní učitelka. Matěj, holube, přiznej se, ty zkouřil.
5: Já bych si vůbec nevěděla rady, kdyby se mi to stalo ve třídě. Všichni by se mi smáli. Tu máš, vem si ty boty. Jsou určitě tvoje, já mám přece větší.
6: Obuli se a mlčky vyšly ven sypat chodník. Paní Holubová každou chvíli vyhlédla z okna. Uvažovala, co by se asi stalo s černými žalobásky venku. Vznesly by se až k nebi, nebo by zůstali těsně nad žalobníčkovou hlavou? K polednímu se o tom přesvědčila. Děti odklidili sníh, posypali chodník a pustili se do stavění sněhuláka. Vendulka byla větší a nasazovala mu hlavu, jenomže jí ujela noha a milého sněhuláka povalila. Matěj se čertil, měl dojem, že Vendulka rozbila sněhuláka na schvál. Rozběhl se k domovním dveřím a začal do nich bušit pěstí.
7: Já to na tebe řeknu!
6: Volal. Když mu paní Holubová otevřela, Matěj chtěl už začít žalovat, ale z úst mu zase vyletěla velká černá bublina s kouřovým ocáskem. Pomaloučku stoupala vzhůru, až se dostala asi metr nad Matějovu hlavu a tam se zastavila. Sotva se chlapec pohnul, následovala ho. Matěj vzal lopatku na sníh a ohnal se po ní, jenomže to nebylo nic platné. Jen ocásek se maličko zakýval. Vendulce to přišlo k smíchu.
3: Musím přivést Jarku, Majku, Huberta a Petru, aby se podívali, jaký jsi žalobník.
7: Kdyby ses radši umyla, ty kozo ukňouraná.
6: Rozčiloval se Matěj.
3: Nech toho. Víš, že mi nemáš nadávat, kozo ukňouraná. Já to na tebe řeknu. Maminka povídala, že když mi budeš nadávat, vymyslí pro tebe nějaký trest. Mami!
6: A... Z pusy se jí vyvalil velký kouřový oblak s obrovským dlouhým ocasem. Zůstal viset asi metr nad Vendulčinou hlavou. Vendulka se polékala.
3: Jdeme domů, Matěji. Co kdyby přišla třeba listonožka a uviděla ty naše černé pupliny?
6: Odhodili lopatky a běželi k domovu. Černé žalobásky pluly jako mraky nad jejich hlavami až do kuchyně, kde se přilepily k ostatním. Toho odpoledne se stala zvláštní věc. Vendulka s Matějem si v kuchyni malovali. Matěj sestru dloubl loktem a ona se už chystala, že to na něho půjde říct, ale v tom si vzpomněla na ošklivé černé žalobásky, podívala se ke stropu a všechno, co se jí dralo na jazyk, spolkla. Jaký žalování klouzalo krkem dolů, jeden z těch černých mraků se začal zmenšovat, až se nakonec rozplynul docela. Za chviličku Vendulka zlomila Matějovi červenou pastelku a on vstal a chtěl se rozběhnout, že to na ně poví, ale v tom se náhodou podíval ke stropu. Při pohledu na všechny ty ošklivé černé žalobásky ho napadlo, že mu třeba Vendulka nechtěla tu pastelku zlomit schválně, a tak raději žalování taky spolkl a posadil se za skvý kresu. Další černá bublina u stropu se zcvrkávala, až zmizela. Když se pan Holub vrátil z hokejového zápasu, na který se byl podívat, zbývaly u stropu už jen dva mraky. Jeden černý se dvěma malými žalobásky a ten největší s dlouhým ocasem. Tatínek se podíval ke stropu a zavrtil hlavou.
8: Pro boha živého, snad si zase něco nepřipálila, maminko.
3: Pojď se mnou na chviličku vedle do pokoje, Karle. Musím se s tebou promluvit.
6: Odvedla ho paní Holubová pryč. Za chvilku se tatínek vrátil do kuchyně s smetákem a pokoušel se žalobásky vysmíčit, leč marně. U večeře byly děti nezvykle tiché a hodné. Za celý večer nepadlo jediné křivé slůvko. Před spaním dala paní Holubová Matějovi a Vendulce spolknout poslední pastelky, ale měla dojem, že to snad už ani není potřeba. Když byly děti v posteli, pan Holub si vylezl na stoličku a snažil se ještě jednou žalobásky vymést. Dařilo se mu to však asi tak, jako by chtěl zametat kouř. Nakonec toho musel nechat.
7: Spropadená věc.
6: Ulevil si nakonec. Paní Holubová se usmála.
3: Já myslím, že to pokračuje docela dobře.
6: V neděli Vendulka nežalovala a Matěj taky ne, a tak se zcvrkl i poslední ocásek u stropu. Večer maminka zatelefonovala paní Láry Fáry a vylíčila jí, jak to všechno proběhlo.
3: Myslíte, že jsou z té žalobajdy už na dobro vyléčení?
6: Zeptala se nakonec.
4: Doufejme, že ano.
6: Odvětila jí paní Láry Fáry.
4: Pro jistotu vám ale dám další radu. O kouzelných pastilkách před dětmi ani slovo. Kdo ví, možná je ještě někdy budete potřebovat.
6: V pondělí ráno všechny žalobásky zmizely. Kdyby Vendulka s Matějem věděli, že už jim nic nehrozí, třeba by žalovali dál, až by se hory zelenaly. Bubliny se žalobásky by jim teď přece od pusy nestoupaly, protože večer předtím nespolkli žádnou pastelku. To ovšem netušili. Jak dostali chuť žalovat, hned se chytili za pusu a honem se podívali ke stropu. V pondělí odpoledne přišla Vendulka ze školy a oznámila mamince, že se s dětmi ve škole udobřila. Matěj neříkal nic. Měl modřinu pod okem a odřený nos a ku podivu se ani slůvkem nezmínil, kdo mu to udělal.

0: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
1: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
2: Je, to měl asi kapsy.
3: On měl za ušima.
4: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.

0: Bigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, no, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezilopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně
2: třeba.
1: Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško, nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky, položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa a teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů. A předkloňte svoji hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
2: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
2: Ramenka jsou stažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
2: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
2: Tak já si ještě jdu

0: bojovnice.
1: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars, a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tady asi jen tak nevzdávají, když jsou to bojovnice.
0: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
2: Všechno nejlepší!
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí. Ne, ten červený, ten zelený.

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babičko...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila

0: kuchyně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
1: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
0: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
2: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
1: Pohádku, jo?
2: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
1: Ta holčička je tady, babi.
2: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
1: Jako naše kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
2: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Miau! Když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
2: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte, ale nic jsem nenašla.
2: Už. Je, na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
2: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: To zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
2: Hop a skok a Mourinka zmizela v lese.
1: Jako já?
2: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
1: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
2: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Co to tu voní? A lítá a utíká a šumí a šplouchá. Je a mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacucha, knoflíky zakutálejí a když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli, stejně jim uteču tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište, domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau, co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek, jau, jau, jau, jau, jau, pustíš mě, ne, prse se mnou, nebo...
2: Mourinka se zapletla do tnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat, a to se říká škrábe jako kočka.
2: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne, a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
1: Kde je Mourinka, že nám utekla do lesa? Já se zblázním, co když někam spadne, nebo ji něco uloví.
3: Babičko, od takhle se zbála o mě.
2: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny a v lese se udělala tma tmoucí.
3: Je, kde to jsem? Mám hlad a je mi zima. Kde je moje mlíčko? O, babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
2: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
1: Podívej, na maliní je cárek Mourinčiny mašle. Jdeme dobře.
4: Mourinko, kde jsi?
1: Mourinko!
4: Mourinko!
1: Dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
3: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
2: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau. Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
0: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
1: Babičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
2: No, někdy ne.
0: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a dobré.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Kde je pohádkové louce konec? Zůstala někde daleko, daleko za velikou louží. Mravenečkovi Béďovi a jeho věrné kobylce se o ní zdálo noc co noc. A tak jednoho dne dali s Bohem paní Saranči stěhovavé, majitelce soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed, jen ať si klidně vede dál svůj nenasytný zahraniční zájezd.
1: Vrátíme se, slyšíš, kobylko?
2: Slyším, Béďo, pohádková louka nás volá zpátky.
1: Uháněj, kobylko, skákej, hopsej, ať už jsme zase doma.
2: Vždyť běžím, běžím, jak nejrychleji mohu.

0: Jenže jak se dá někdo na světoběžnictví, cestička k domovu se mu náramně prodlouží a sklikatí. Kobylka s Béďou v sedle byly na cestě už kolikátý den a pohádková Louka byla pořád v nedohlednu.
1: Už nemůžu.
2: Chvíli si odpočiň.
1: V zádech mě loupe, nohy necítím.
2: Víš co, já ti je namasíruju.
1: Masíruj, Béďo. Ach, jejda, ještě, že tě mám.
0: Kobylka ležela na zádech a Béďa jí masíroval jednu nožičku za druhou. Když najednou to nad nimi zahromovalo.
3: Oho, mravenec a dělá masíra. No to se povedlo.
0: Kobylka se lekla, vyhodila masírovanou nožičku a Béďa se skulil do trávy.
2: Auva!
1: Co to tu bouří?
0: Nad jejich hlavami se skláněl fousatý obr, popadal se za břicho a slzy smíchu se mu koulely po tváři.
1: Nesmějte se, pane, nesmějte se.
2: Přestaňte nám tu slzet nebo odplavu.
1: Kdo vlastně jste?
3: Jsem Ferdinand Kaše, majitel velkého blešího cirkusu Hopsajda. A co vy tu?
2: Vracíme se domů na pohádkovou louku, pane Ferdinande.
1: Jenže cesta je dlouhá a nohy bolavé, tak mě tuhle Béďa kapánek masíroval.
3: O, skvělé. Můžete mi říkat principále.
2: Proč principále?
3: Protože vás angažují ve velkém revuálním programu svého blešího cirkusu.
2: Nepůjdeme do žádného cirkusu.
1: Nebudeme se producírovat mezi hejnem blech.
3: Nic nechci slyšet, nic nechci vědět. Udělám z vás sólový pár. Prvotřídní výstup, vysoká škola jezdeckého umění. Pojedeme od města k městu, ode vsi ke vsi a jednou dojedeme i na tu vaši pohádkovou louku. Tak co, plácneme si?
2: Co tomu říkáš, Kobylko? Možná, že s principálem bychom se domů dostali s nás než po vlastních.
1: Vždyť neznáme žádné cirkusové kousky, pane principále. Já, ku příkladu, umím jen rychle hopsat.
2: A já umím jen sedět kobylce na zádech a řídit jí, aby nezabloudila.
3: Ničeho se nebojte. Za pár dní z vás udělám hvězdy bleší manéže. Zlatý hřeb programu cirkusu Hopsajda. Publikum bude šílet, až spatří, co dokážete. Račte vstoupit, vážené dámy a pánové. Na pódiu právě skončilo vystoupení taneční skupiny Rytmický blech a nyní uvidíte, co jste ještě neviděli a zažijete, co jste nezažili. Mraveneček Véďa se svou kobylkou vám předvede vysokou školu jezdeckého umění. Neopakovatelný zážitek. Doprovází bleší hubky venk pod taktovkou pana kapelníka Boniface Blešolína.
2: Kobylko, ať neuděláme principálovi ostudu.
1: Neboj, Béďo, jdeme na to. Zvedám, jak jen mohu, levou

0: výborně, skvělé, neuvěřitelné, volalo obecenstvo. Děti házely do manéže cukr, dámy květy a pánové občas i nějakou tu vavřínovou snídku. Kobylka s Béďou cukr slupli, kytky dali panu principálovi Ferdinandovi a z vavřínových listů si za nějaký čas uvili nový věnec, větší a krásnější, než byl ten, co jim ho ožižlala saranče stěhovala. A tak dál jeli světem a předváděli své umění, až jednoho večera dojeli s bleším cirkusem Hopsajda na svou pohádkovou louku.
1: Kobylko, jsme doma.
2: Moje stará známá ostřice je ještě vyšší, než byla, když jsem se houpávala na jejich stéblech.
1: Mraveniště u lesa stojí jako předtím, to jsem rád. Pojď, zaklepeme tam spolu.
2: Nejdřív se přece musíme rozloučit s naším principálem, Béďo.
1: Máš pravdu, Kobylko, musíme mu poděkovat, že se nás ujal.
0: A tak se Kobylka i Mraveneček rozloučili naposled s panem Ferdinandem, majitelem blešího cirkusu. Dali popuse všem blechám z rytmické taneční skupiny a potřásli si rukou i s panem kapelníkem Bonifácem Blešolínem.
3: Budete nám všem chybět. Kvůli vám, abych teď secvičil nový program.
1: Kdybych se tolik netěšil domů, hned bych u vás zůstal, pane principále.
2: Děkujeme za všecko, co jste pro nás udělal.
1: Udělal jste z nás umělce.
3: No, to je řečí. Seberte si ten svůj bobkový věnec a už ať vás nevidím, nebo se nakonec sám rozpláču.
0: Mraveneček Béďa si tedy pověsil věnec kolem krku, vyskočil na Kobylku a naposled zamával blešímu cirkusu, který pomalu mizel za cípem podvečerního lesa.
4: Kdo to bouří po západu slunce?
1: No přece my.
4: Kdo my?
1: Závodníci, turisti a umělci.
4: To je vás venku tolik?
2: Ne, my jsme jen dva.
1: Otevřete, strejčku, to budete mrkat na vavříny, které jsme si vydobili.
0: Vrchnímu vrátnému mravenci to nedalo a na škvírku pootevřel vrata.
4: A hele, to je ten tulák Béďa.
1: Nejsem tulák, jsem jezdec a zahraniční turista. Chci domů.
4: Už jsme tě u nás v mraveništi dávno vyškrtli ze seznamu. Nedal si o sobě ani vzkázáním vědět a teď se tu budeš holedbat. Tak to teda ne.
0: Vrchní vrátný mravenec po otevřená vrata zase zabouchl.
2: Já tušila, že nám to jen tak neprojde.
1: Co si počneme?
2: Nevím,
0: Stáli ve tmě před mraveništěm a vzdychali. Ale vrchní vrátný mravenec byl jako kámen. Za to mravenčí hlídací babička, která má spánek lehoučký jako pavoučí vlákno, otevřela oči. Co to slyším? Kdo to tak hrozně vzdychá u hlavní brány?
1: To jsem já, babi, mraveneček Béďa.
2: A já, Kobylka.
0: Mravenčí hlídací babička si vzala trepky a přicupitala k bráně.
1: Tady jsem, babi. Mám věnec a je ze mě slavný jezdec. Pust mě domů.
0: Mravenčí hlídací babička měla radost, že se Béďa vrátil, ale aby si nemyslel, že mu všechno jen tak odpustí, nechala ho za trest čekat před mraveništěm i s Kobylkou až do prvního červánku. Teprve potom se brána otevřela, vyběhli mravenčí kluci a holčičky a babička otevřela náruč.
1: Tak už, babi, nebreč a nezlob se, vidíš, že už se nezlobíš.
0: Jen takhle maličko, řekla mravenčí babička. Ale do louky už tě nepustím ani na krok.
1: Nikdy?
0: Nikdy.
2: Ani když slíbím, že vám Béďu ohlídám.
0: To ještě uvidíme, usmála se mravenčí hlídací babička. Sundej ten věnec, Béďo, ať si ho nezmačkáš. A ty, Kobylko, přestaň hrabat nožičkou. Budu teď povídat pohádku.
1: O kouzelných kusadlech.
2: Ne, radši o mravenčím království.
0: Ba ne, řekla babička. Poslechněte si o pohádkové louce. To budete koukat, co všechno se tam seběhlo, zatímco jste lajdali světem.

Nevděčný jelen. Lovci se vydali na lov jelenů. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali. Rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plni zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám? Ptali se stromy. Že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděly listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich doprodění nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: chybky.
1: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
2: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
3: Tomu patří.
4: Dobrý den, pane si...
5: Tiše, chvilku.
4: Já. Co je, tati?
5: Abys byl chvilku ticho.
4: Teď já jsem úplně ticho, tati. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
6: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Horýnek.
5: Mlčte, šmanko, ty. A poslouchejte.
4: Co?
5: Slyšíte?
4: Simano, tati.
6: Já ne, pane Spejble.
5: Jak to, že ne?
4: A ty něco slyšíš?
5: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
7: Před chvílí kukala kukačka.
6: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
7: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
6: Jo.
4: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
7: Všechno je na ní zajímavé.
6: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
7: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
6: Jejda.
4: Kuká, tati, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
7: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
6: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
7: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
6: Pan kostelník, pane Spejble.
7: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
4: A vždyť pan kostelník nezvoní, tati. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
7: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
4: Ano, tati, já myslím pekaře pana kostelníka.
7: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
4: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
7: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
4: Já přesně nevím, koho myslím, tati.
6: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
7: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
6: Kdo vám dělal stoličku?
7: Pan doktor pekář.
4: Jsi říkal, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
6: No.
7: Ale tadyhle stoličku v puse sedmičku. No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
6: Protože byla děrová, vidíte, ta
7: ovšem,
6: stolička.
7: Ovšem, samo sebou.
6: No.
4: On přitom kukal?
6: Jo.
7: Ale koukal, proč... Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
6: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
7: no
6: teda
7: tak,
6: ne, to.
7: Proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
4: Pan doktor, tati.
7: Šmanko, teď jsem o tom...
4: Kominík, tati.
7: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
4: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
7: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukaččák, kukačák, čák, sameček od kukačky.
6: A samečka nekuká nikdy?
7: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
6: A co teda dělá samečka od kukačky?
7: No, hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
6: Samečka.
4: Jak to cizí?
7: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
6: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
7: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
4: A co teda staví?
7: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
6: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
7: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
6: No?
7: Vajíčko musí být kde? V hnízdě. Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
4: Říkal strnadovi.
7: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
4: A jak ho naučí kukat?
7: Jak to kukat?
6: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
4: Strnat přece nekuká. No. Chochlouš taky ne, a nikdo.
5: Co by učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
4: Umím, tati.
5: No tak vidíš.
4: A ona mě snesla kukačka, tati.
5: Cože?
4: Jestli mě snesla kukačka.
5: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
4: No já původně myslel, že ty, tati, jenomže když pojídáš...
5: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmankoté podle tvého, tedy tvůj otec?
4: Jsem kukačka, tati.
5: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
4: Tak chochlouš, tati, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
5: Šmankoté, ty máš zase dneska den? To mi zase začíná stoupat krev do hlavy.
6: Slyšeli jste to? Teďka zase zakukala, ale hodně dálce, ani to nebylo slyšet.
5: Prosím vás, vemte se za ruce a dejte si odchod, nebo z vás začnu kukat já sám.
4: Šmano, tati, pojď máni, jdem poslouchat kukačku.
6: Naschledanou, pane Spejble.
5: Naschledanou.
4: Ahoj, tati.
6: Kuku.
4: Kuku.
6: Kuku.
4: Kuku.
8: Já nahraju.
9: Ahoj, ahoj, já jsem písničkář Míša a tohle je můj poslední hit, který vám teďko nasoukám a klidně zpívejte se mnou.

0: Fíky cvičení?
1: S Hankou.
0: Tady je Piggy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: A já vás taky, děti, zdravím, samozřejmě tebe, Piggy, taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Piggy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líbí běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Piggy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním
0: uděláme. Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla. A jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Piggy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Piggy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: pokojících. Nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Piggy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra,
2: ahoj.
0: Ahoj, děti.

Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá: můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské paplače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dětci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvilku a k pytli se přihnal hospodský Půlsklenka z Dola ze Vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá: mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeška, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho Půlsklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půlsklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amalko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: Dnes je 17. července.
1: A svátek slaví Martina.
0: Tohle jméno nám připomíná boha války, který se jmenuje Mars.
1: Martina z něho vznikla a vykládá se jako bojovnice.
0: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tedy asi jen tak nevzdávají, když jsou to bojovnice.
1: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
2: Všechno nejlepší!
3: Bílý kůň. Za 9 vrchy a slaměným domem žil koňský handlíř Hemko. Měl ženu a děti jako máku. Ze všech nejraději měl ale dceru jménem Káli. Hezké jsou všechny děti na světě, ale Káli byla obzvlášť hezká. Když šli na jarmark, matka ji schovávala, protože se bála, že ji někdo pro její neobyčejnou krásu ukradne. Všechny děti byly tmavé pleti, černé oči měly po tátovi a kudrnaté vlasy po matce. Jen Káli byla běloučká jako sníh, vlasy jako z pravé mědi a oči modré jako nebe. Jednou šel Hemko na trh. Prodávalo a kupovalo se tam všecko možné, ale Hemka zajímaly jen koně. Stačil mu jediný pohled a hned věděl o koníkovi všechno. A právě tehdy si u kůlu všiml osamoceného bělouše. Hemko přišel blíž, ale majitel koně nikde. Kůň se na Hemka díval tak smutně, že ho Hemkovi hned bylo líto. Byl vyhublý, žebra mu vystupovala, nohy měl oteklé, krvavé oči. Tváře neviděl, co živ byl. Hemko okolo něj chodil a kůň za ním nepřestával otáčet hlavu.
4: Snad nechceš, Hemko, tuhle mršinu koupit,
3: smáli se ostatní obchodníci.
4: Takového koně bys musel do kopce sám tlačit.
3: Hemko se po trhu poprocházel a když už všichni odešli, vrátil se na místo, odkud ráno vyšel. A co vidí? U kůlu dál stojí zbídačený bílý kůň a jakási stařenka se nad ním ustrnula a dává mu trochu sena a vodu.
4: Stařenko, nevíte, komu ten koník patří?
5: Nevím, ale vím jedno. Tobě je souzený. Věř mi, nebudeš litovat a dobře si zapamatuj, co ti teď povím. I když dáš koníka do pořádku, nikdy nesmíš říct, odkud ho máš, nesmíš ho prodat a nikdy se s ním nesmíš chlubit.
3: Hemko zavedl koně ke svému domku, řádně ho nakrmil a napojil. Ráno žena zalomila nad koněm rukama.
5: Co jsi to za koně domů přivedl? Vždyť sotva stojí a je jistě nemocný, i na děti se nemoc může přenést.
3: Ale Hemko nedbal. Nejprv ořezal koni kopyta, pořádně ho omyl a vyčistil senem, kopyta mu natřel olejem a lojem, aby se leskla a kůň najednou jakoby ožil. Začal hrabat kopyty a poprvé zaržal. Hemko mu přetřel oči bylinkami a ošetřoval ho, i když snad ani sám nevěřil, že z koníka může něco být. Vodil ho okolo domku, poklusávali a koník se za měsíc změnil k nepoznání. Jednou tak potká stařenku, která mu dala koně na jarmarku.
4: Přišla jsi pro koníka? Já ti ho už naspátek nedám. Starám se o něho líp než o svoje koně.
5: Kůň patří tobě, nemusíš se bát. Přinesla jsem ti jen pár zlatých, abys měl za co koupit koni krmivo a podívat se, jestli si nezapomněl splnit to, oč jsem tě požádala.
3: Kůň zanedlouho patřil k rodině. Nejvíc si ho oblíbila malá Káli. Denně byla u koníka v mašteli, čistila ho, krmila a napájela. Neusnula, dokud koníka nepohladila. Ale ta plynula a Káli vyrostla v krasavici. Byla tak krásná, že krásnější hemko nikdy na světě neviděl. Jednou se všichni vypravili na jarmark a Káli zůstala doma sama. Vypravila se obstarat koníka. I on už byl tak krásný, že by samotný král na něm jistě rád jezdil. Když se na svého koníka Káli zblízka podívala, objevila na jeho čele zlatou hvězdičku, která se tak rozzářila, že celou maštal naplnila světlem. A tehdy koník promluvil lidským hlasem. Káli, ty moje nejmilejší, už si mě skoro vysvobodila z prokletí. Poslední 3 měsíce a budu svobodný. Jsem princ a jmenuji se Rodo. Čarodějnice mě zaklela do podoby koně a tvůj otec mě zachránil a ty mě vysvobodíš. Moje matka je zakletá ve stařenu a otec v zámku skameněl i se svými sluhy. A já bych ti teď rád ukázal svoji zemi, ale to ti povídám. Nesmíš se ani jednou ohlédnout dozadu a až se tvoji rodiče z jarmarku vrátí, nesmíš jim prozradit ani slovíčko z toho, co uvidíš. Když mě poslechneš, vysvobodíš celou naši rodinu, já si tě vezmu za ženu a tvému otci dám tolik peněz, že nebude muset s koňmi handlovat. Káli slíbila, vsedla na koně, ale on místo, aby se rozběhl, vznesl se do vzduchu. Letěli, letěli, až vidí zámek. Viděli z výšky i skamenělého krále a jeho sluhy. Za chvilku se ale vrátili zpátky do maštale. Když se starý koňský handlíř vrátil z jarmarku a šel povodit bělouše kolem domku, potkal opět tu starou babičku. Dala mu zase peníze a navíc úkol. Jdi zítra na jarmark a kup tam ten nejkrásnější kočár, který na trhu bude. Handlíř Hemko se na nic nevyptával a jak stařenka chtěla, tak udělal. Když ráno Káli přišla k Bělůšovi, stál před ní místo koníka krásný mládenec. Byl oblečený do šatů, jaké nosí princové. Teď jdi a zavolej otce Káli. Otec přišel doma.

všechny krásné koně. A Hemko byl šťastný, i když musel zanechat milované volnosti a cikánský ohníček si v komnatách také rozdělat nemohl. Ale zbytek Gálíných sourozenců na zámku nezůstal. Už nedlouho po velké svatbě se cítili jako uškrcení krásnými šaty, jako kdyby měli příliš utažené šněrovací boty. Co je to bohatství proti volnosti, zelené trávě a večernímu posezení pod hvězdami? Touha po svobodném životě pro ně byla silnější než pohodlný život na královském zámku. Od té doby věděli, že samotné zlato a bohatství ještě neznamená štěstí. A co je tedy největší štěstí na světě? Zeptejte se Gálíných bratrů a sester.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

jak chtěl Trautenberg sojčí peříčko. To jednou pozval štěpanický baron Trautenberga na hon. A bylo u Trautenberga boží dopuštění. Anče lítala jako hadr na holi. Kuba leštil horínky, aby se blízkali jako tůňky při úplňku. Hajný promazával flinty a Trautenberg komandoval.

0: Jako přimané vrch.
1: Anče, kabát, Kubo, obouvat, hajnej, klobouk.
0: Hajný skočil k věšáku, propadádní klobouk s jezevčí štětkou, ještě ho ofoukl, aby na něm nebylo ani prášku a... Poníženě, prosím, milost pane.
1: Kde je sojčí peříčko?
2: Jak to máme, milost pane, vědět? My váš klobouk nenosíme. Od rána mě práce stojí kvůli milost pánovu fintění. Ještě se budu starat o nějaký peříčko.
1: Jaký pak nějaký ženská hloupá sojčí mlčet a hledat.
0: Ale to ono se někde najde.
3: Jaký pak se? My ho musíme najít. On by, milost pán, bez sojčího peříčka mohl mít špatnou mušku.
2: Hledali pod věšákem, na skříni i za skříní. Hajný sundal i obraz milost pánova milost dědečka. Co kdyby peříčko zalítlo tam? Ale nikde nic.
3: Jestli ho neodfouk ten velký vítr, jak tenkrát Krakonoš poslal psí počasí.
0: Milost pane, tak to bude. Ráčej pamatovat to boží dopuštění. A co takový pírko potřebuje?
2: Aby se Trautenberg nepamatoval, jak všichni honili klobouk po dvoře a jak on se z toho psího počasí div neukejchal k smrti. A ještě mu ten prašivka Krakonoš zbořil kamna. Jen na to pomyslí, popadne ho vztek a v hlavě mu vyskočí neřádstvo. Proto on nikdy nemá daleko.
1: Himmel, hergo, donner, wetter, krucajs element, abych já, pán Strautenberga, jel na ten slavnej hon bez sojčího peříčka? Kubo, hajnej, mašte do Krakonošova a střelte jeho sojku. Ta má peří, že mi je bude závidět sám Štěpanický baron.
2: Milost pane, máte rozum? Střelit Krakonošovu strážnou sojku?
3: Třeba by stačilo péro z našeho kohouta, milost pane.
1: Já si budu škubat vlastního kohouta? A vůbec, kohouti péro není nic panského.
2: A takhle páva by milost pane neráčil?
1: Ty si hleď plotny a vy koukejte, ať už jste zpátky.
2: Kubo, Kubíčku, že já jim neřekla, ať tu sojku vyplaší, aby ji tak doopravdy zastřelili. Krakonoš je takovej hodnej, udělající a sojku potřebuje nahlídání. Tohle já tak nemůžu nechat.
0: Popadla vňák a rovnou do Krakonošova. Běhá od paseky k pasece, od břízky ke smrku. Oči si může vykoukat, krk vykroutit, ale sojka nikde.
2: Sojko, sojčičko, to jsem já, Anče. Musíš pryč, mají tě zastřelit. Sojko! Marná sláva, musím za Krakonoše.
0: Běžela lesem, drápala se do kopce, až konečně stála u Krakonošovy zahrádky. Krása krásoucí. Kvetlo tam a vonilo nejméně 9x9 kvítí a měsíčních jahod, jako by záhon poházel tisíci granátů. Krakonoš je právě sbírá do džbánu.
4: Cupák, Anče, snad mi nehoníš vítr po horách.
2: Jemnost, pane Krakonoši, ráčej odpustit tu dovolenost, že vás meškám. Ale náš milost pán, že mu není hanba, poslal hajnýho a mýho Kubíčka, aby střelil vaši sojku. Prej nemá peříčko na klobouk. Mně je tý sojky líto, kvůli panský parádě připravit o život takovýho ptáčka pěknýho, potřebnýho. Tak kdybyste ji ráčil někam schovat, on by se hajnej mohl třeba i trefit.
4: Tak Trautenberg má zálusk na sojčí peříčko. Děkuju pěkně za vyřízení, Anče. O sojku se nebo já si ji ohlídám. A tady máš od cesty.
0: A podal Anče kytičku měsíčních jahod. Zapířila se jako májový červánek z radosti, že je sojka v bezpečí, ale nejvíc za tu kytičku. Kdo pak jí kdy něco takového dal? Jednou Kuba, ale to měla svátek. A teď sám Krakonoš, jen tak, z dobroty srdce.
2: Uctivě děkuju, jemnost pane Krakonoši. To nemuselo být. To já ráda. k nám jemnost pán, taky moc hodné.

0: Hajný s Kubou, utrmácení, uhromovaní, oči vykoukané, krky vykroucené, ploužili se cestami, necestami, ale po sojce, jako by se háj slehl, hora zavřela.
1: Hajnej, tamhle na bukový větvi spí. Co kdybychom jí chytili? Byl spánci vyškubné peříčko a s pánem Bohem. Kubo, ty jsi hlava. Vždyť já bych si to chudátko musel do smrti vyčítat.
0: A plíží se k buku. Z lehínka našlapují, aby ani lísteček nezašustil, kamínek nezaskřípěl.
1: Má ta sojka, Kubo, ale spaní. Vždyť by jí mohl ukrást i s bukem.
2: Ještě ji nemáme. Třeba to jen tak dělá. A v poslední chvíli frr.
0: Ale ne. Už ji Kuba drží v dlani, už Hajný prostírá šátek, už ho zavazují na dva uzly a upalují, jako kdyby jim les za patama hořel. Co kdyby začala křičet?

0: Anče přiběhla domů, div si nespívala. Když člověk ze sebe setřese starost a vyžene úzkost, hned se v něm udělá místo pro písničku. A už jí v rukou hrají hrnce a rendlíky, vařečky, kvedlíky. Kubíček přijde hladový. Musí se pořádně najíst, aby vydržel, až bude milost pán kraválovat kvůli peříčku.
1: A jak si tak vzpomněla na Sojku, přijde jí kouknout z okna, až se jí před očima zatmělo. Hajný s Kubou metou přes dvůr a nesou něco v šátku.
0: Mankote, že já doběhla ke Krkonošovi pozdě. Oni tu chudinku Sojku přece jen zastřelili. Ale Krkonoše řekl, že jí ohlídá. Mají v tom šátku asi houby Václavky.

0: London, Revetr, kde se couráte? Ještě kvůli vám zmečkám hon.
1: Račte odpustit, milost pane, ale ona Krakonošova sojka nesedá na vaší hrušce.
2: Museli jsme přes půl Krakonošova poníženě, prosím, abychom je chytili živou.
0: Krucajc element, na co živou?
1: Vyškubnete si peříčko a pustíte sojku zpátky.
2: On je to moc pěkný ptáček, škubnutí ani neucítí a peříčko za chvílinku doroste.
0: To zrovna, aby žalovala Krakonošovi. Když jste ji nestřelili, tak ji zaříznete.
3: Radši odpustit, to já nemůžu. Ještě tak střelit čistou ránu, kdyby snad Kuba...
1: Kde pak? Já mám slabou povahu, já nemůžu vidět krev.
0: Himmelau, don, don, rvetr, krucajs element, zač vás platím, čelátko lína. Zaříznout, nebo vás vyženu.
2: Co měli dělat? Kuba vytáhl ze šátku sojku, hajný z kapsy křivák. Ruka se mu třásla jako osikový list. Odpusť mi to. Stvořeníčko moje ubohý.
1: Jsme ji nevyplašili. Proč jsem o ní hajnému říkal?
2: Tak ji drž, Kuba.
1: Zatracený život.
4: Co se tu děje?
1: Museli jsme ji zaříznout, když jsme ji nestřelili. Chudák sojka.
4: Jaká sojka? Vždyť je to náš kohout.
2: Co?
0: Kohout? Náš kohout? Že vy jste tu sojku na schvál vyměnili?
2: Milost, pane, to bychom si nedovolili.
1: Sám jste ji viděl, když jsme ji přinesli.
0: Tak tohle spískal ten krucajs element Krakonoš. Ale já...
5: Buď rád, Trautenbergu, že jsi přišel jen o kohouta. Po druhé to bude dražší.
4: Hajný si ze samé radosti dává klůt bylinkové kápky. A Kuba, ten se uculuje.
1: Nechtěl by si, milost pán, vybrat nějaké parádní péro? On je ten kohout zrovna výstavní.
4: Ty seš teda, Kubíčku, ale pěkná komédie. Ráčí si, milost pán, přát kohouta na smetaně?
0: Kruci himl, ještě mě budete ožírat? Škodnej jsem, pohoně mám. A ten prašivka Krakonoš se mě někde za bukem vyšklebuje.
4: Hlavně, že si sojku ohlídal.
1: Jak to víš? Ty jsi s ním mluvila.
4: A tak musela Anče všechno po pořádku vypravovat. Jak se nemohla sojky dovolat. Jak běžela za Krakonošem až do jeho zahrádky. Jak mu všechno vyložila. Taky, že Kuba s hajním za nic nemůže. Že on jí jenost pán Krakonoš slíbil, že sojku ohlídá. Jak říká ponikelská bába kořenářka. Na Krakonošově slovu stojí celý Krkonoše. A dal mi kytičku měsíčních jahod. Za tu starost až trapáci.
2: Podívali se na kytičku, podívali se, dívají.
1: Anče, to nejsou jahody, to jsou granáty.
4: Mankote, opravdický granáty? Kubíčku. Navlíkla je na přeznou nit a schovala do truhly k výbavě. Však si je vezme o posvícení k muzice, nebo až ji Kubíček povede k oltáři. A že Trautenberg pukne závistí, to už nechme na Krakonošovi. Ten nejlíp ví, koho podarovat a koho vytrestat.

0: Iggy básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
2: Jendo, nemohl bys sem sníst tu žížalu?
3: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
4: Jo.
3: Na. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
5: Jasný.
3: Běžte.
2: I křestní.
3: I křestní.
4: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
6: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
2: A v noci co?
6: Co v noci co?
2: Co se tam děje v noci nenormálního?
6: Nenormálního nic, normálně tam straší.
7: Přišlo jaro a Balík jako by se toho ani nevšiml. Běhal po dvorku i po chalupě zakaboněný, jako kdyby venku bylo sychravo a plískanice. A zatím sluníčko dělalo své jarní divy a předvádělo taková kouzla se zahradou, že se lidé nestačili divit a Brundibára jen nevěřícně kroutila hlavou. Jenomže Balík letos žádná jarní kouzla nevnímal. Mračil se, byl nevrlý, tváře měl ze samých starostí svěšené, uši mu plandaly po zemi a čumáčkem po ní stále rejdil a co si hledal. Ale co? Když to Brundibára pozorovala už několikátý den, neodolala a zeptala se. Ale ani se neptej, odbil jí kamarád. Ztratila se mi slepice. Slepice? Brundibára se upřímně podivila. Vždyť jich je na dvorku pořád plno. Pletou se, povykují. Přes dvorek se nedá v klidu ani projít. To je toho, když jich bude o jednu míň. Jenže já jsem za ně zodpovědný, tvářil se dál nešťastně Balík. Musím je hlídat, dávat pozor, aby snášeli do hnízda a nezanášeli někam do kopřiv, do trní nebo bůh ví kam na zahradu. Pořád je přepočítávám, jenže teď jsem jedna dočista ztratila a nikde ji nemůžu najít. To je to moje soužení. A víš jistě, že chybí, zajímala se Brundibára. To si píš, ale nejhorší je, že hospodyně si toho vůbec nevšimla. Jestli kropenatku odnesla liška nebo tchoř, bude se mnou, až to zjistí zle. Poslechni, Balíku. A kolik jich má být? Zeptala se zvědavě Brundibára. Aničin tatínek jednou povídal, že by z nich bylo celé fotbalové družstvo, kdyby uměli hrát kopanou. Takže jich musí být přesně 11.
0: 11? To bych nikdy nespočítala. To je na mě moc složité, svěsila hlavu Brundibára. Nám kočkám stačí na nejvýšší 1, 2. Víc myší v komoře nikdy není.
7: Bylo jasné, že svému kamarádovi nepomůže. Několik dnů byl Balík jako bez duše, až najednou se stal zázrak. Na dvorek se přibatolila pyšně a důležitě ztracená kropenatka a kolem ní se hemžilo, poskakovalo, pípalo a klopítalo hejno žluťoučkých kuřátek. Když to Balík uviděl, zůstal jako přimrazený.
8: Tak takhle to tedy je,
7: Ona se někam schovala a vyseděla tam kuřata. A já na to nepřišel. Já ji nenašel. No musím uznat, pomyslel si strážce dvorku, je to chytrá slepice. A šel k hejnu kuřat, že si k ním čichne a přivítá je. Jenže kropenatka proto neměla pochopení. Jen se jezevčík přiblížil, už se načepířila.
0: Ko-ko-ko, kdo-kdo-kdo, ani krok, ani krok, ani krok.
7: Její řeč zněla jako dělová kanonáda. Balík se pro jistotu držel v úctivé vzdálenosti, ale přesto mu vrtalo hlavou, kde si kropenatka udělala hnízdo, že na ně nepřišel. Ale i to se brzy vysvětlilo. Hnízdo si neudělala kropenatka, ale připravila jí je sama hospodyně, když poznala, že slípka začíná kvokat a chystá se mít rodinu. Nahoru na dřevník jí dala proutěnou kukaň s hliněným vajíčkem jako podkladkem, aby si tam kropenatka zvykla. V dřevníku měla kvočna klid, nikdo ji nerušil a ani balík ji tam nevyčenichal, protože kukaň byla až vysoko pod střížkou. Teď měl ovšem balík o starost víc. Musel na dvorku hlídat i kuřata. Kolik jich bylo, to nikdy nespočítal. V tom jejich hemžení a pobíhání se nedokázal vyznat. Ale bylo jich tolik, že kdyby uměla hrát fotbal, byla by na dvorku dvě mužstva a ještě by zbylo pár náhradníků. Brundibára se s kuřaty moc nekamarádila. Jen zpovzdálí pokukovala po té hemživé a batolivé rodince, jak se má na dvorku čile k světu. A co si divného se jí usadilo v hlavičce. Sousedovic černobílý Macek a taky mourovatý Míša z chalupy na návsi se teď velice často objevovali poblíž chalupy, kde Brundibára bydlela. S balíkem se kočka sice pořád kamarádila, ale přece jen to už nebylo takové jako dřív. Přistihla se, že i když si s balíkem o něčem povídá, myslí přitom na Macka a na Míšu. A když ti dva přišli jednou v noci pod okna jejich chalupy a zpívali tam Brundibáře na počest své kocouří zpívánky, byla z toho, jak se říká, celá pryč. Jenomže ona nebyla pryč jenom, jak se říká. Ona byla pryč celé 3 dny. Nikdo v chalupě o ní nevěděl. Ani balík, ani Aninka, maminka, ba ani tatínek. Pak se vrátila a dny plynuly jako dřív. Kuřata už dávno odrostla a balík měl míň práce. Lebedil si. Jenže stalo se, že jednoho dne zas Brundibára zmizela. Balíkovi naskočily vrásky. Pak se náhle objevila, ale jenom proto, aby v kuchyni honem honem vylízala svou misku s mlíkem a zase byla pryč jako duch. Balík za ní volal, počkej, počkej, Brundibáro, budeme si hrát. Ale kočka kde pak? Nemám čas. Mňoukla jenom a zas byla neznámo kde. Tak to šlo den po dní. A balík byl z toho všeho rozmrzelý. Že by si Brundibára našla jiného kamaráda? Má žárlit, nemá žárlit? Těžké rozhodnutí. A zase se to vysvětlilo tak, jak pes vůbec nečekal. Jednou ráno se Brundibára přišourala do kuchyně ke své misce nikoli sama, ale se 3 koťaty. Jedno nesla v zubech, 2 už koukala na svět doširoka otevřenýma očima a ťapkala za mámou. Jedno bylo po ní, 2. celé černé a 3. černobílé. To bylo v kuchyni pozdvižení, aspoň pro balíka. Ostatní a možná i Aninka patrně co si tušili. Balík pochopil, že teď je tady úplně zbytečný. Nikdo si ho ani nevšimne. Všichni se budou točit jen kolem těch kočičích mrňousků. Ach jo, to je život. Kropenatka si zmizí a přivede hejno kuřat. Brundibára zmizí a přivede 3 koťata. A já? I kdybych zmizel na celý týden, nepřivedu ani jedno štěně. Je tohle nějaká spravedlnost?
5: Balík zalezl do svého kouta u kamen, ze zoufalství se stočil do tak malého klubíčka, že se celý obtočil svým dlouhým ocáskem a přemýšlel o nespravedlnosti světa. Ale nebojme se o něj. Jezevčíci dlouho smutní nezůstanou. A navíc Balík přece není sám. Má svého pána, paničku a taky Aninku. No a samozřejmě i svou kočičí kamarádku Brundibáru, která se k němu určitě vrátí.

0: Kapitola 9. Ředitelna. Když ke mně přišla šedozelená, utěšovala mě, jak mohla. A na mou prosbu slíbila, že dovolí sametušce kvést v mé zahrádce. Potom mě zavedla k mramorovému schodišti, které vedlo k ředitelčinu pavilonu. Veliká vlaštovka na nás čekala na schodech před pavilonem. Na prsou jí zářil řád královny Flóry, vyznamenání, po kterém v království květin kdekdo toužil. Omlouvala se nám, že teď musí osobně učit odolnosti proti větru a prosila nás, abychom na ni počkali v ředitelně. Ale šedozelená poznamenala, že to cvičení by jistě i mne nesmírně zajímalo, a tak jsme zůstali stát vedle ní. Z hořejšího schodiště byl nyní na dvůr kouzelný pohled. Všechny květiny se seskupily podle druhů a utvořily obrovský vějíř živých barev, k němuž mramorové schodiště bylo jakoby rukojetí. Všechny čekali v naprostém tichu na začátek cvičení. Vlaštovka začala mávat křídly a jejich rychlý pohyb brzy prudce rozvířil vzduch. Dolů pod schodiště zavál prudký vichr a květiny se zoufale bránily proti tomuto dravému nepříteli, který jim šlehal do tváří, rozplétal jim vlasy a snažil se je zlomit. Divila jsem se a žába mi vysvětlovala.
1: Je to nejužitečnější zdejší cvičení. Kdyby si květiny nezvykly bojovat proti větru, první bouře na zemi by je smrtelně zranila.
0: Vlaštovka teď už mávala křídly pomaleji. Bouřlivý vichr se proměnil v něžný vánek, v němž se zesláblé květiny blaženě kolébaly.
2: A nyní jsem vám k službám,
0: prohlásila ředitelka. Čekala jsem, že mě zavedou do přísně zařízené ředitelny plné zeměpisných map a statistických záznamů. A zatím jsem se octla v širokém hnízdě, vystlaném hedvábím. Křesla z vaječných skořápek byla pěkně vyřezávaná a spočívala na čtyřech stříbrných želvách. Na zdech visela různá nádherná křídla a nebyla jsem ani překvapena, když jsem viděla, jak vlaštovka si svá křídla odepjala, pověsila je na zeď a hned si připjala jiná.
2: Tak, nyní jsem v pracovním obleku,
0: řekla se smíchem, a když viděla, že nemohu odtrhnout oči od obrovských červeně obroubených křídel posázených safíry, dodala.
2: Vidím, že obdivuješ má křídla pro slavnostní příležitosti. Chtěla bys si je zkusit?
3: Moc ráda,
0: řekla jsem a začervenala jsem se nad svou smělostí. Ještě mi je ani docela nepřipjala a už jsem se cítila strašně lehoučká. Z radosti jsem zatleskala rukama, ale křídla mě zvedla do výšky tak rychle, že jsem narazila hlavou na strop. Byl naštěstí vyložen hedvábím a tak jsem se jen odrazila zpět k zemi.
2: Hleďme, co se stane, když se někdo chce stát ptákem.
0: Mínila ředitelka a sněla mi křídla, s kterými jsem tak neobratně zamávala. A já jsem si třela čelo, aby se mi neudělala boule.
1: Pamatuj si, Aničko, dodala šedozelená, že je na nejvýš moudré spokojit se s vlastním životním údělem. I z nejhezčí holčičky na světě by byl jen ošklivý ptáček a z nejbarevnějšího ptáka by byla jen ubohá květina. Je dobré, že na světě jsou holčičky, květiny a ptáci, ale hlavně je třeba, aby se všichni měli rádi. Co by to bylo za jaro, kdyby tam nebyly holčičky, květiny a ptáci?
0: Vlaštovka zatím už odhrnula závěs a ukázala mi třídu čtyřlístků čestných odměn. Učitelka Dlouhá, Lasička, je tam právě učila různým roztomilostem a něžnostem. Když jeden čtyřlístek byl na mne zvlášť milý, bylo mě, jako kdyby se mi v ústech rozplývala čokoládová pralinka.
3: Na mou duši, paní ředitelko,
0: řekla jsem jí,
3: než dostat odměnou dobré vysvědčení, raději bych chtěla, aby byl někdo na mne hodně milý.
0: Na neštěstí Vlaštovka nevěděla, co to je dobré vysvědčení, a když jsem jí vykládala o zkouškách, čtyřlístky z toho měly jen ohromnou švandu.
3: A vůbec, květiny jsou rozhodně šťastnější než holčičky,
0: tvrdila jsem.
2: Ale co se to vlastně učíte ve škole, že z toho musíte skládat zkoušky?
0: Ptala se paní ředitelka.
3: Musíme umět větný rozbor, vypočítat plochu lichoběžníku, pamatovat si historická data, kreslit mapy, rozeznat plaza od obojživelníka.
0: Musela jsem přestat, protože v bouřvém smíchu čtyřlístků mě nebylo slyšet.
1: A k čemu to všechno?
0: Ptala se mě Šedozelená.
1: Je vám to později v životě nějak užitečné?
3: To ještě nevím,
0: odpověděla jsem jí.
3: Ale kdybychom neznali tohle všechno a ještě moc dalších věcí, které bych mohla vyjmenovávat celé hodiny, neudělali bychom zkoušku. Byli bychom hloupé a zůstali 2 roky v jedné třídě.
2: To je zvláštní. Domnívala jsem se, že lidé jsou rozumnější.
0: Pobroukávala si Vlaštovka, když se s námi loučila. Odcházela jsem s Žábou a myslela jsem si, že květinky jsou mnohem šťastnější než holčičky, protože nemusí skládat zkoušky.

0: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
1: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

0: Mami, Honzík papá noviny.
1: To nevadí, ty jsou včerejší.
0: Je. Dnešní by mu nechutnali.

Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.

0: Vybegy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, jak se máš?
1: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
1: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
1: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
1: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
1: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdyby se tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
1: Je, to by byla nějaká
2: že v našem
1: chudá
2: jídelníčku,
1: svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky víš, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
1: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
1: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
1: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
1: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková, limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
1: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
1: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
1: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
1: Dáme si čaj, Janko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, děti.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází. No jo, ty nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, no, nastává nám nový rok, no.

0: Dnes je 17. července.
1: A svátek slaví Martina.
0: Tohle jméno nám připomíná boha války, který se jmenuje Mars.
1: Martina z něho vznikla a vykládá se jako bojovnice.
0: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars, a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tedy asi jen tak nevzdávají. Jsou to bojovnice.
1: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
2: Všechno nejlepší!
3: V chaloupce pod lesem se celá léta nehnul čas. Ale od té doby, co k stařečkovi a stařence přibyl makový mužíček, bylo všecko vzhůru nohama. I když to vlastně bylo pořád makové nemluvňátko. Teď u něho stařeček seděl a něco se mu zase honilo hlavou.
4: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužička učit mluvit.
5: Co bys ho učil? Vždyť umí jenom ga-ga-ga a go-go-go. Na mluvení má času dost. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
4: Ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov?
5: Žádné slovo nezačíná naga. Aspoň žádné užitečné slova.
4: Jak to, že ne? Například... Například,
5: a nevzpomeneš si ani na jedno. Ga-ga-ga není k ničemu. Ga-ga-ga je leda pro kachny.
4: Galoše.
5: Cože?
4: Galoše. Začíná naga. No, naučím ho galoše.
5: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
4: Tak galoše. Mu je koupíme, galoše. Přijde jaro, spustí se mrholení, makový mužiček si aspoň nenastudí nožičky.
5: A kde bychom na galoše vzali? A potom, když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Jen by se čvachtal v loužích a nanosil by dovnitř blátu. A kdo to má věčně uklízet?
4: No, jestli teda, stařenko, nechceš, aby ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go, když říká ještě go-go-go. Go-go-go mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov.
5: Žádné slovo nezačíná na go, aspoň ne žádné užitečné slovo.
4: Jak to, že ne?
5: No a jak to, že jo? A které?
4: Hm? Které? Tak například... Například.
5: No, a nevzpomeneš si ani na jedno. Takové slovo už vůbec není. Go, go, go, už není vůbec k ničemu.
4: Gorila.
5: Cože?
4: Gorila. To začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
5: Já tě poženu s gorilou. Nač pak makový mužiček potřebuje takové ničemné slovo? Dítě musí nejdřív pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a že dědek je dědek. A na gorilu má času dost.
4: Tak já ho naučím říkat goláče.
5: Cože?
4: Goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
5: A co to je goláče?
4: No přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče, když říká go-go-go. A až budem umět ko-ko-ko, tak ho to přeučím.
5: A to ti teprve nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. To už ho raději neuž vůbec nic. Já ti to zakazuju.
4: Co? A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužil. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Já jsem poslední, kdo si tvoje zakazování zaslouží. Hněvám se na tebe, babičko, a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na vráz a budu tam celý den.
3: Oj, to se stařeček rozhněval. Měl pravdu, že mu stařenka nic zakazovat nemusela, ale taky mohl přece jen vědět, že ona to tak nemyslela, že to tak jenom řekla. Však se taky chuděrka celá zamrzela, nechtěla, aby se hněval, chtěla si ho udobřit. Honem tedy zadělala na pár koláčů, ty dědeček rád. Strčila je do trouby a přiložila do plotny otýpčičku. V kamnech zahučelo a koláče byly, že se mohlo srdce rozkočit. Babička je dala na stůl a šla za stařečkem na dvůr. Stál tam v koutku a trucoval.
6: Staroušku.
5: Staroušku. Pojď dovnitř, staroušku, pojď.
7: Nepůjdu.
5: Pojď dovnitř, já to tak nemyslela, no, já to tak nemyslela, já to jen tak řekla. Je tu zima, mrzne, ty nachladneš. A já ti udělala překvapení.
7: Jaké překvapení?
5: No však umidíš, pojď.

0: Neříká se goláče, říká se koláče.
1: Máma, děda, goláče.
0: Povídal jsem, že se říká goláče, nebo jo, se taky pletu.
1: No, stařečku, až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.
0: No tak dobře, babičko.
2: A měla pravdu. Za pár dní se naučil makový mužiček říkat ko, ko, ko. Stařeček ho naučil vyslovovat koláče a makový mužíček si na goláče už ani nevzpomněl.

Slovenská pohádka o hloupé báře. Bylo jednou jedno hloupé děvče a to se jmenovalo Bára, jež proto, že se špatně učilo ve škole, zůstalo hloupé jako boty. Proto také, když se provdalo, měl s ním muž hotový očistec. Vždyť jeho žena nic nevěděla, ničemu nerozuměla. A když někdy se na něco ptala, ptala se tak, jako by teprve včera se narodila. Jednou vylezla na půdu. A když viděla, že tam mají několik pytlů mouky, hned se vyptávala, k čemu je tam ta mouka na půdě a uzené maso v komíně. Víš, ženuško, odpověděl jí trpělivý manžel, tu mouku jsem proto dal semlít ve

0: mlýně s obilí, aby se z ní mohla napéci placek a buchet. A to maso jsem proto vyudil, abychom ho mohli sníst se zelím a na něm si tak pochutnat. A co máš v tom starém hrnéčku pod postelí? Vyzvídala Bára dále. Ale v tom nic není, jsou to pouze tykvová jádra, která jsem tam jenom prochoval, abychom si je mohli vyměnit za nový hrnek. Zalhal muž, ač tam měl schované peníze. To řekl proto, že věděl, jak jest jeho žena hloupá a že měl strach, aby to nikde neprozradila. Jenže, jako každá lež, tak i tato se mu špatně vyplatila. Druhého dne ráno, když muž odcházel do práce, nařídil Báře, aby mu pěkně vyprášila a vyčistila šaty a dala všecko do pořádku, nežli se vrátí z práce. Udělám to, udělám, nestarej se, ubezpečovala jej. Muž tedy odešel. Ale jen vytáhl paty z domova, jel okolo hrnčíř s plným vozem hrnců. Bára, jak ho viděla, hned chytila hrnek stojící pod postelí s domnělými tykvovými jádry a když vyběhla s ním ze dveří ven, již křičela na hrnčíře. Počkejte, pan táto, nevyměnil byste mi tenhle starý hrnek s tykvovými jádry za nový? Hrnčíř nahnul se z vozu a když viděl, že to nejsou tykvová jádra, ale peníze, hned věděl, že má hloupou husu před sebou a proto řekl, ale s největší radostí vám ho teto vyměním a že jsou jádra pěkná, ještě vám přidám. A přidal jí opravdu, neboť jí složil půl fůry hrnků na zem a potom odjel. Hloupá Bára dlouho uvažovala, kam by měla všecky ty hrnky dát, ale potom se rozhodla a začala je nastrkovat na kůli v plotě. Jeden malý hrnek jí zbýval a nebylo už, kam by ho nastrčila, tak začala volat na ostatní hrnky. Jářku, hněte se trochu dál, tenhle ten malý chudinka nemá si nač sednout. A že se hrnce ani nehnuli, rozlobila se na ně Bára, vzala klacek a hned začala do nich mlátit křičíc. Tak vy neposlechnete, tu máte. Tu máte, vy nezdarové, já vás naučím moresům. A tak dlouho do nich mlátila, až z nich zbyly jenom střepy. Potom vzala ten maličký hrnec, nastrčila ho na kůl a nesmírně si libovala, jak to chytře provedla. Hned na to zašla do kuchyně, sněla z komína kusy uzeného masa a kladla je na hlávky zelí na zahrádce, myslíc si. Muž řekl, že tu uzeninu se zelím sní a proto tady to má aspoň všechno pohromadě. Avšak netrvalo dlouho a přiběhli psi a maso sežrali. To Báru zase pohněvalo a psi klackem ze zahrady vyhnala, kdežto vlastního psa chytila, zatáhla do sklepa a tam ho za trest přivázala k čepu u sudu. Ale pes sebou trhal a trhal, neboť chtěl utéci a trhal, až vytrhl čep a tak všechno víno ze sudu vyteklo. Když to viděla Bára, honem běžela na půdu, vzala pytel mouky a hned jí do toho zamísila. A když to všecko tak dobře vyvedla, vzpomněla si, že má mužovi šaty vyčistiti. Šla tedy do komory, Vynesla jeho všecky šaty i čepice, naházela je do necek, svařila vodu, namydlila a pěkně spařila. Když to všecko pěkně vypařila, vyprala a vyplákala, pověsila to na plot a těšila se, jakou radost bude mít její muž, až přijde domů. Proto také, jakmile slyšela jeho kroky, běžela mu vstříc a začala vypravovati, co přes celý den dělala a jak všecko do pořádku uvedla. Mužovi ovšem při jejím vypravování vstávaly vlasy a když slyšel, jak i všecka tykvová jádra dala hrnčíři, věděl hned, že je ten dareba hrnčíř o všechny peníze připravil. Dal se do křiku a volal: ženo, ženo, běž cestou nalevo, já poběhnu napravo. Snad toho taškáře ještě dohoníme. Vždyť to nebyla tykvová semena, ale peníze, opravdové peníze. A kdybys ho dohonila, drž ho jako klíště a volej: už ho mám, muži, chytni ho ničemu. Oba se dali do běhu. Za malou chvíli už hloupá Bára ječela: muži, muži, už ho mám, chytni ho a nic mu nedaruj. Muž tedy spěchá tam, ale vidí, že jeho žena drží v obětí hastroše, kterého sedlák postavil do zelí, aby mu je ptáci neoklofali. To už se mužovi zdálo přes příliš a proto povídá: božínku, s tebou je soužení. Copak si já, ubožák, jen s tebou počnu, když si tak hloupá? Když tak naříkal, napadla mu chytrá lest, jak by ženu potrestal, a řekl jí: milá Báro, peníze už jsou pryč, ale přivalilo se na nás ještě větší neštěstí. A jaké? Divila se hloupá Bára. Jaké? No, vypukla válka s Turkem, který řeže lidem hlavy. Ale tentokrát ne mužové, ale všecky ženské musí vytáhnout do pole, začal chytrák strašit svou ženu. A já také musím do války, můj zlatý mužíčku, zachraň mne, aby mne neodvedli, neboť já se toho pohana nesmírně bojím. Vždyť i mě by mohl uříznout hlavu. A co bych si potom bez hlavy počala, jala se naříkati Bára. Neboj, nic se neboj, já tě nedám, ale schovám tě, že tě nenajdou, těšil je chytrák. Pojď se mnou do lesa a já tě tam ukryji. Bára tedy šla a její muž tam vykopal jámu a do té v stoje zahrabal svou ženu až po krk, že vyčnívala jí jen hlava. Poté hlavu pokryl jí mechem a odešel, přikázav ženě, aby byla hezky sticha. Nadešla jasná noc a loupežníci, kteří se v tom lese zdržovali, přišli až k tomu místu, kde byla Bára zahrabaná. Zde se zastavíme a rozdělíme se o peníze, řekl náčelník loupežníků. Hle, tuhle je zrovna pařez, dodal, ukázav na hlavu Bářinu, a již postavil na ní svíčku a rozsvítil. Avšak svíčka byla krátká a brzy to hloupou ženu začalo pálit do hlavy, že se dala do křiku: jaj, jaj, jaj, já to nevydržím, jaj, jaj, jaj. Hoho, jsme prozrazení, zvolal náčelník lupičů a zhasl rychle svíčku. Straší tu, straší tu, straší tu, zvolal jiný loupežník a už všichni dali se na útěk a všechny peníze tam nechali. Když bylo ráno, řekl si Bářin muž: Musím se podívat, co dělá má hloupá žena. Dost už jsem jí potrestal a proto ji zas vyhrabu. Snad už bude moudřejší. A pospíšil do lesa. Když jej Bára viděla, hned volala radostně. Podívej se, muži, co je tu peněz? To bude zase hrníčku, viď? Ach jo. Ale muž vydá hromadu zlaťáků. Dal si všecko vypravovati. A když se dověděl, co a jak bylo, peníze sebral a Báru vykopal a odvedl si ji domů. A když nikdo se o peníze nehlásil, nakoupil zase mouku, víno, maso, pořídil si nové šaty a že mu ještě hodně peněz zbývalo, postavil si také novou chalupu. Přikoupil i kus pole. A ještě mu mnoho zlaťáků neubylo. Byl boháčem a už nelitoval toho, že má hloupou ženu. I Bára, když viděla, jak jsou bohatí, myslila si, že má také více rozumu. Ale její všecka moudrost nestála ani za zlámanou grešličku.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větvi, visel tam a křičel strachy na celý les Řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcaj vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcajsi, u košíku? Runcajs kývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál a níž a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Řáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcajs honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrká a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá. Ho, ho. Runcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všecky tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcajs. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Runcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc, Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs. Ledaže bys to zkusil u Očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospitec podučitel Očičko svého hokus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a Očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem, a když se to pustilo z ruky,
ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Rumcajs na to kouká a potom najednou povídá: aha, ha, ha, ha, už vím, nač je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal: kde je Manka? Rumcajs vyšel ven a povídá: šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Rumcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro Manku. Drak nastavil záda, Rumcajs se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Rumcajs se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale Manka nikde. Drak se na Rumcajse vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Rumcajs, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl. Tak kde je ta Manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Rumcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou Manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Rumcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Rumcajs se vyklonil a povídá: vida, nějaký drak, to on už si vzal Manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. Poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Rumcajs ze zad. Měchuřiny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Rumcajs pluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala Manka. Jak bylo, Rumcajsi, povídá celá ustaraná. A Rumcajs na to: hehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

jak vrána pozdě bycha honila. Vrána letěla nad poli a uviděla sedláčka. Oral pole a když hodně zoral, chystal se posvačit. Rozvázal uzlík, vybalil krajíc chleba, ukrojil kus sýra a pustil se do jídla. Pochutnal si a na chvíli si zdřímal. Ale jen zavřel oči, slétla vrána k zemi, uchopila zbytek sýra do zobáku a odletěla do lesa. Tam usedla na vysokém stromě a chystala se k hostině. Ještě ani neochutnala a už tu pod stromem stála liška. Na dálku ucítila vůni žluťounkého sýra a dělala si na něj laskominy. Dobrý den, paní vráno, pozdravila přeuctivě liška. Jak se daří? Vrána spokojeně přivřela oči, polichoceně pokývla nad liščinou zdvořilostí a chvíli se v duchu divila. Co se to jenom stalo, že je liška tak uctivá? To je nevídané, neslýchané. Ale už zase slyší úlisný hlas. Jak jste krásná, paní vráno, jak se vám dnes nádherně třpití peří, až oči přecházejí, věřte mi. Vrána ještě spokojeněji pokývala hlavou a blaženě se natřásala. Liška se dívá mlsně vzhůru. Popravdě nevidí vránu, jen žluťonký sýr, který až sem dolů přenáramně voní. Kdyby jen ta domýšlivá maličko zívla, kdyby na chvíli otevřela zobák, bylo by vyhráno. Jak to jen udělat? Liška usilovně přemýšlí a potom sladce povídá. Paní vráno, váš hlásek je jistě stejně hebký jako vaše peří. Co bych za to dala, kdybych jej uslyšela? Zaspívejte mi aspoň jednu písničku. Vyslovte jediné slůvko. Ba co povídám, jen jednu hlásku. Vrána se samou pýchou nadnáší, je nadmíru polichocena, točí se jak holub na báni, zapomíná na sýr. Myslí jen na svůj hlas, který vzbuzuje tolik obdivu. A najednou otevírá zobák, aby lišce své obdivovatelce zaspívala. A to se ví. Sýr jí ze zobáku vypadl a přímo lišce k nohám. Očka lišce radostně zasvítila, chtivě chňapla po kořisti a ještě než odběhla, podívala se na vránu, jako by chtěla říci, vráno, příště pozor na lichotky. Ten, kdo lichotí, obyčejně od vás něco chce a nemyslí to s vámi dobře. Děkuji za sýr. Zítra povím, jaký byl. A zmizela, jako by se do země propadla. Pozdě vrána litovala. Kdybych jen mlčela, kdybych se nechlubila, kdybych to byla jen věděla. Ale už bylo zbytečné naříkat, kdybych. Vrána pozdě litovala, pozdě bycha honila.

0: rybky.
1: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
2: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
1: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
3: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila, tatínku, udělejte prosím vás, Pytlíkovi, novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájil na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní niti nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk jí nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
0: Božínku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
3: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
4: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
0: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu. Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslel, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
3: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.

0: Vyky cvičení?
1: S Hankou.
0: Tady je Piggy a Hanka Kynichová a hlavně Hanka Kynichová.
2: A hlavně Piggy a vy, děti, na které jsem se moc těšila. A ještě dneska bych se chtěla chvilinku zastavit u toho, že vánoční svátky byly dlouhé, protože trvaly dost, skoro 2 týdny. Co, Piggy?
0: Vždycky ty nejdelší svátky a prázdniny připadají hodně krátké.
2: To se zdá i mým dětem a myslím, že i dětem doma. Ale víte co, my se sice naučíme teď cvik, kterým budeme formovat zadeček po Vánocích, ale vy ten cvik můžete cvičit v průběhu celého roku.
0: Zadeček?
2: Protože se hodně sedí ve škole, hodně sedíte u počítače. Maminka má třeba taky sedavý způsob zaměstnání a já bych teď chtěla prospět vašim hýžďovým svalům, respektive tvaru vašeho zadečku. Piggy, co? Otoč si ke mně prdelkou, otoč si ke mně prdelkou. No jo, to je potřeba. Takže postavíme se děti rovně. Třeba se opřete o židli. Rukama chyťte židli.
0: Takže stojím proti opěradlu židle.
2: Proti opěradlu židle.
0: Držím se.
2: Oběma rukama. Pravou nohu dej do zádu a opří o špičku.
0: Jo, dobře.
2: Na levé noze stojíš. Máš stabilitu? Děti,
0: co
2: máte
0: to je stabilita?
2: To je jako, že nepadáš, proto se držíme té židličky.
0: A myslel, že to je jako chřipka nebo tak.
2: Ne. A teď tu nohu zanožíme nahoru.
0: Nahoru.
2: A pustíme dolů.
0: Dolů.
2: A já ti budu tempovat, protože to potřebuji dělat v rychlejším aerobním tempu. A pojď. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu, povolím nohu. Zdvihnu nohu. A až tě to bude bolet, tak mi dej nějaké znamení, jo? Tý-da-dý-ta-ta. Tý-da-dý-ta-ta. Zdvihnu a povolím. Zdvihnu
0: Hanko,
2: a povolím.
0: Myslím,
2: zdvihnu a povolím. Tak a v tomto okamžiku ještě chvilku vydrž. Drž, drž, drž. A malinký hmyty nahoru patou. 5, 4, 3, 2 a pustíme nožku dolů. Takže, kde tě to pálilo?
0: No,
2: zadečku.
0: Na té půlce té nožičky,
2: a co aby
0: cvičila.
2: Ta jedna noha té druhé nezáviděla, tak se všechno musí udělat úplně stejně na druhou stranu. Takže stojíme na druhé nožce, opačnou dám do zanožení.
0: Kopítko dozadu.
2: Děti mají patu nahoře, špičku opřenou o zem a jdeme na to. Zanožím a vrátím, zanožím a vrátím, zanožím a vrátím. Tý-da-dý-da-dá. Zastav to nahoře a malinký hmyty dozadu. 5, 4, 3, 2, 1. Uf.
0: Já bych mohl ještě.
2: No tak super, tak si dáme ještě jednu sérii. Připrav
0: druhou nožku
2: a jdeme do zanožení a vrátím špičku na zem. Do zanožení a vrátím špičku. Do zanožení a vrátím. Do zanožení.
0: A to mi opravdu a s tím zadečkem pomůže.
2: Pomůže, zpevníš ho, on se ti vytvaruje a malinký hmyty nahoře. A teď už hmytáme nahoře. 10, 9, 8, 7, 6, 5 a hotovo. Děti.
0: A druhá nožička sám už.
2: Druhou sám a já budu počítat do 8. Zdvihneme nahoru nožku a pustím špičku na zem. Zdvihnu nahoru, pustím špičku. Zdvihnu nahoru, pustím. Zdvihnu nahoru a pustím. Zdvihnu nahoru a zastavím nahoře.
0: Vytám.
2: Super. Takže Piggy, teď musíme dětem vysvětlit, že toto byl posilovací cvik. A protože ten nám sval zpevní, tím pádem se dá říct, že se zkrátí. My opět ten sval musíme dostat do dobré kondice tím, že ho protáhneme. Takže si teď uděláme jeden stretchingový cvik. Postav se do roznožení, nožky dáme mírně od sebe a pomalu se předkloníme, až si prsty rukou chytíme špičky na nohou. A hmitám a hmitám a táhne nás to pod prdelkou.
0: Ještě, že už jsme cvičili to, minulé to bříško.
2: Že už se můžeš předklonit vy. Tak a teď pomalinku obratel po obratli jdeme zase nahoru. Takže děti, Piggy, tento cvik se věnoval posilování a protahování hýžďových svalů. Vždycky ho můžete použít v okamžiku, kdy budete mít pocit, že je váš zadeček uvolněný. Mějte se moc hezky a příště se budeme učit, víš co?
0: Nevím.
2: Správně sedět.
0: Hanko, víš, že to bylo moc příjemné. Děkuju.
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
4: Já?
5: My dáme hlavy dohromady.
4: Myslím, že to měl nákon.
5: drnec, ty zlobíš. Ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
4: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?

0: Ušiedol! Nejedol!
1: Nelží!
0: Už jedou. Na mou duši jedou. Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
2: Tiki kalendář. Dnes je 17. července.
3: A svátek slaví Martina.
2: Tohle jméno nám připomíná boha války, který se jmenuje Mars.
3: Martina z něho vznikla a vykládá se jako bojovnice.
2: Mars to je také rudá planeta, viď? Mars a na ní asi sídlí ten bůh války. Mars, Martiny se tedy asi jen tak nevzdávají, jsou to bojovnice.
3: Takže, milé Martinky, užijte si dnešní svátek a nikdy se nevzdávejte.
4: Všechno nejlepší!

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dřeva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. Právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen a vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul, v Rožnberku se střídali generace kaprů, karasů a štik, přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvou si.
1: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
3: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný kamínek.
1: Jo, Jakub Krčín, to byl rybníkář.
2: Do té doby ryby neměly jména. Ale jednoho slunného rána, když do Rožnberka kvůli opravám přesadili karasy z opatovického rybníka a prapradědeček jim ukazoval svůj kamínek se slovy...
3: Vidíte? Vidíte? Kdepak? Jakub Krčín, to byl stavitel. Za jeho času by nikdo karasy nestěhoval.
2: Připlavala ke skupince parta candátního plůbku a jejich velitel... Největší uličník v rybníce začal posměšně pokřikovat.
4: Jakub, Jakub!
2: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi zůstalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožnberka, prababička z rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček, ani rybník Rožnberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožnberg. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
5: Nechoďte nikam, dědečku.
2: Domlouval mu syn Ondřej.
5: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
2: Ne, nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych ostal v neděli doma a nevomrk v okolí. Natož kvůli nějaký teplý sprstce. A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
5: Je ten náš děda ale furiant.
2: Hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
5: Sotva chodí. Celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc. Na rady nedbá.
2: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody. Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama. Ale ouha, hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blátě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý. To jsem to vymňouk. Teď se budu z té klouzačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty. Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo. Což je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdřímnu. A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo, nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí i měsíc.

0: směje.
1: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
0: A opravdu, od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blahodárném bahně léčili své nemocné nohy.

0: Vlaštovčí král a švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
1: Ogo, skoč si do bafa tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku, přestaň cucat palec.
2: A koka se můžeš ťourat zubek až krávat tamhle na gumovníku. Tak rychle.
0: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
2: Papoušci, nechte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice

0: předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat. Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citróny, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ágy. Roztožitě se podrbal rybí kosticí na chocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl. Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo. A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamarišku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomeranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračovalo honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslové tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ty-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papoušků mu opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu ihned tuhla v madličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, gogogo, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citróny. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
1: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům. Přerušte prosím na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. Za to zasloužíte pochvalu? Vy honky můžete vyštipovat zase zítra. Vždyť je taky den.
0: Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouščí škola zašvitořila.
1: Umí!
0: Opičáci se hned shromáždili ve větvích tamarišku a gogali.
1: Van, van, van, Lorán je náš pán, Mbkumbuku, bububu.
0: Cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče, visící na větvích oranžovníků, zvědavě kulili oči.
2: Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci.
0: Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
1: Opice a papoušci, dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království, vlaštovky. Nejdříve přiletí letušky švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští. To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kouk, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřenínek spoličkovala opici Koku, že ji ukradla z ucha čarovnou ozdobu para ořech. A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své kokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem. Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil! Po příletu švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království. Opice na palmách radostně tleskaly a cenili zuby. To bude legrace! Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutily zvědavě očima. Mandarinky si šeptali. Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi, potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší, jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk. Podívejte, už jsou tu! Vlaštovky už přilétly k nám do krokodýlí zátoky! Opice vyskákali na nejvyšší terasu tamarišku a rozčileně gogali. Ano, už se mandrají na to vzorem moře. Papoušci štěříkali. Lora, luchy, a tam. A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěli kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gumovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami. Je krásná jako v pohádce a
3: švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem, pod krovy chaloupek a chlévů, kolébat malé švitorky, vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, švitorky na uvítanou štiřikary. Bidevit, bidevit, bidevit, bit, bit, bit, bit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
1: Lory! Klauni, akrobaté, herečky, šašci, vlaštovky, spanělé opice a papoušci. Poslechněme si vlaštovčího krále, který se rád ujme na studování pohádky Štědrovečerní noc ve sněžném království, jak už jsem vám to naznačil.
4: Gok, mvkombuku, lura, lura. Škleblky opice tleskaly, papouci točili veletoče a vřískali. Mandarinky se chichotaly, citrony kroutily zvědavě očima.
5: No toto, co?
1: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď vlaštovčího krále. Prosím o klid. Hau.
3: Všichni utichli, když vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky. Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy, papoušci, opice i švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme. Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divu krásná země. Je to království květů, klasů, peříček, zázraků a jiskřiček. A přesto my, vlaštovky, musíme prchnout, jinak bychom tam zahynuli. Jednoho dne královna zima tu čarovnou zemi posype cukrem, který se nedá zobat. Studí jako oheň, vodu studánek a pramenů promění čarodějnou silou v ledové květy a zemi ve sněžné království. Všude nastane schon, jako na plantážích při česání bavlny. Rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
6: Vidavit, vid, vidavit, vánoční sen, radost, klid, vid, vid, vidavit.
3: Růžový papoušek zaštěřikal.
1: To je něco na dlabání? nebo proso, semenec, proso!
3: Volali papoušci.
1: Kde pak nic takového, přátelé?
3: Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbroploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy, lidé jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíšcích povídají o dalekých krajích.
1: Cece,
4: Oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby.
1: Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky Gogo do sněhového království, když nemají křídla jako vlaštovky Gogo.
4: Papoušek Lorán bezradně nazvedl růžový turban a zase jej rychle nasadil na hlavu.
1: Ale Gogo, to přece ví každý malý papoušek lodidlem.
4: Učitel Ága se rozpačitě podrbal rybí kosticí na chocholce.
1: Vlaštovčí králi, když musí vlaštovčí národ uprchnout k nám do lagun a hájů, jak se tohle všechno dozvíš, no?
4: Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do posteli si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady. Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům. Proto jim také říkají cvikrší krkýr. Je to špaččí oslavná píseň na třešňové hody.
1: Strhl se zase ukrutný rev.
4: Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz výjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou, a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, vlašťovičky, tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří.
6: Videvit,
4: vezeme radost a klid. Videvit. Vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí. Mrazivé květy se posypou tichounce na sněžné království. Spanilé opice, vlaštovky, papoušci, teď mi tu pohádku z vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme.
6: Videvit.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Vy jste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozfotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo,
1: hodně... Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

O drakovi a bílém oblaku. Jednou jsem měl červeného draka. I vzal jsem ho za uzdičku, přivedl na kopec a vypustil ho na dlouhém tenkém provázku, aby se napásl na modrém nebi. A zrovna jsem mu chtěl po provázku poslat psaníčko, když se na obloze objevil oblak. Takový docela obyčejný bílý oblak. Připlul k mému červenému drakovi, nějak podezřele se kolem něho začal otáčet a ze všech stran si ho prohlížel. Červený drak se přestal pást a byl celý nesvůj. Myslím si, nejlepší bude, když draka na chvíli stáhnu dolů a počkám, až bílý oblak odpluje pryč. Ale už bylo pozdě. Najednou oblak draka pohltil a hajdy s ním pryč. I odvíjím provázek, jak jen nejrychleji jsem mohl. A myslím si, co teď? Za chvíli budu na konci. A jakou pak má oblak sílu? Zuby, jak je vidět, nemá. Dávno už by provázek překousl. I odmotávám a odmotávám a ustrašeně se dívám, kde je konec provázku. Málem mi vyklouzl z ruky. Kousek jsem musel běžet, protože oblak táhl ze všech sil, ale za chvíli se unavil a když jsem se pořádně opřel nohama, provázek se napjal, až zadrnčel a tu se oblak zastavil. Byl chycen jako štika na udičku. A tak jsem začal provázek zase pomalu namotávat a přitahovat tak bílý oblak k zemi. Přitahuji a namotávám, až jsem byl celý mokrý, ale oblak jsem přece jen přitáhl až k zemi a pevně přivázal ke stromu. Dívám se, co je to zač, ten bílý oblak. A tu vidím, že je celý z vanilkové zmrzliny. Kdo by to byl řekl? I nasadil jsem si na hlavu bílou cukrářskou čepici a začal jsem nahlas vyspěvovat. Pro kluky i pro holčičky, pro dědy i pro babičky, pro pejsky i pro kočičky, zmrzliny tu máme dost, každý je náš milý host. Hned tu stál zástup na zmrzlinu. Každému jsem dal do kornoutku, kolik chtěl. Kdo tam byl, pochutnal si. Kdo tam nebyl, litoval.

0: vtip.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To zmůžná ta maminka četla noviny, viď? A že nedává pozor.

0: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhl dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
1: Vasile.
0: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
1: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
0: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
1: a na nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holoubku,
0: řekl Vasil a široce se usmál.
1: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf. Ne.
0: Vyhekl Pepa Padrát.
1: Ano, řekl Vasil a pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
2: Ano.
1: Tak si seber pár paklíčů a jdeme na to, Padráty.
2: Stačí mi, Padrátek,
0: řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmluvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: písnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
2: Koukej, Beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
1: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
2: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
1: žadonila ovečka.
2: Ale mně se to přece jen nezdá,
1: namítal Beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla Beránkovi na nožičku.
2: Tak nepláč,
1: utěšovalý Beránek.
2: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
1: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
2: Beránku, pomoc!
1: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
3: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
1: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
3: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
1: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
4: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
1: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
3: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
4: No to je na to,
1: ochotně vysvětloval kanonýr.
4: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
3: No, to my už dávno chceme,
1: vykřikli nadšeně vlci.
3: To je naše velké

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A je... Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řek,

byla pichlavá jak trní, když jí krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná.

0: Čaute.
1: Maničko, slyšíš?
2: Co je, maminko?
1: Co tam děláš?
2: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
1: To ještě neznamená, že se musíš cpát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
2: No jo, porad.
1: A pojď sem.
2: Teď už jdu, babinko.
1: Co pak nevíš, že se na Štědrý den má držet půst? Takhle to zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
2: No, snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
1: Postit se o Štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
2: Jo?
1: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
2: Tu znám, hospodáři Štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
1: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
2: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
1: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
2: No to záleží na tom, co je na stole.
1: Přestaň už konečně odmlouvat, neboť Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na uři.

0: orechové kuličky.
1: No, žádné cukroví nechci.
2: No ty možná ne, ale Hurvínek ano, má je moc rád.
1: A kde jsou ty mísy?
2: No přece v příborníku.
1: Tady je jenom jedna.
0: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu.
2: Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
1: No tepic.
2: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
1: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
2: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
1: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
2: No to hezky začíná.
1: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí a patří ke koledě.
3: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, půl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
2: Nikam hutíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil čbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
1: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez. Takže, Máničko,
1: no?
0: Osol tady ty plátky kapra.
1: Solím!
0: Počkej, opatrně! Šetři solí.
1: Já myslela, že když je ten štědrý večer.
0: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
1: A proč zrovna 9?
0: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
1: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
0: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
1: A kde ryby neměli?
0: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
1: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
0: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
1: A rybí polévku měli?
0: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
1: Mm-hmm.
0: Vždyť víš, jak se zpívá.
2: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí Vlaštovice, hej, hej, koleda.
1: Selka polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
2: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
1: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
0: Tak. Takhle nějak to tenkrát bývalo.
1: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
0: No tak počítej. Jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
1: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? To proti upírům.
0: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
1: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
0: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
1: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
0: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse. A ne v žaludku.
1: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
0: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
1: Když ty mi děláš takové laskominy sladké. Já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
0: Ale kdy tak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo. A dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
1: Já ti tedy měli chutě, předkové.
0: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No, právě taková, co z ní potají loupeš rozinky. Ale myslíš, že tě nevidím?
1: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
1: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No prostě co dům dál.
1: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapr už je ovalený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
1: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raději mi ukaž, jak z tu mísu nás zdobila.
1: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Cos to, Janku, cos to sněd?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zmaštila.
1: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
1: To nemůžu. Na Štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Mánička?
1: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, pak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco... Zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justino, taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justina a sedí tady a... Prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo, nečti. Hugo, nebezpečí, Justina v akci. Hugo.
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho, barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě... Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz, ne, dva ne, a...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jinou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece tento nonc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. Když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se nebo, Justino, počte.
2: No.
0: A parádně.
3: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak, jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu, očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

Jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmar to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřelo okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi

Kde skrývá se moudrost, kde nehycit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocanům. Čáp stál bezradně mezi nimi. Co to je, co to je? Brementili slepice. Takový nějaký pchá. A krocan se nafoukl, jak nejvíc mohl, a ptal se čápa, co je zač. A kachni do sebe štouchali a pak vyzývali čápa, no hni sebou, hni sebou. A tak jim čáp vyprávěl o horké Africe, o pyramidách, o pštrosovi, který běhá po poušti jako divoký kůň. Ale kachny nechápali nic z toho, co vyprávěl, a tak do sebe zase šťouchali. Co to říká, ten je ale hloupý, co? Ovšem, že je hloupý, řekl krocan a pustil se do hudrování. Tu se čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy, posmíval se mu krocan. A slepice se sborem pošklebovali třesky, plesky, třesky, plesky. Ale čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepjal teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč. A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole zavři očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami. Jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kdy se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Školka v přírodě, aneb když se koulí krokodýlí slzy. Plyšáci? Pojďte za mnou, mám pro vás důležitou zprávu. Volala ve školce paní učitelka. Chvíli to trvalo, ale nakonec se všichni seběhli a poslouchali, jakou novinu se jim chystá říct. Pozítří pojedeme na školku v přírodě. Budeme tam celý týden. Rodiče už o tom vědí. Ví, co si máte vzít s sebou a pomůžou vám zabalit. Jakmile to paní učitelka dořekla, nastal šrumec. Někteří plyšáci už na školce v přírodě byli, takže začali ostatním jeden přes druhého vykládat zážitky a ti, kteří nebyli, se zase ptali ostatních. Ferda vše rozpačitě sledoval. Doma už ho netrpělivě čekali rodiče. To je prýmá, ta školka v přírodě. Budete bydlet v chatkách, opékat špekáčky, hrát bojovky a další hry, koupat se v rybníku a zpívat u ohně. Zkrátka si užijete spoustu legrace, řekl nadšeně tatínek. Ferda zůstal stát s otevřenou pusou. A koktal. A to tam pojedu sám? Ne, přece s ostatními plyšáky ze školky a s paní učitelkou, odpověděl Ferdovi tatínek. To je jasný, já myslím, jestli tam pojedete se mnou ty a maminka. Ferda skoro plakal. Bylo vidět, že se bojí tolik dní bez mámy a táty. Zatím sám nikde nebyl, jenom u babičky, ale tam to přece znal. No tak, Ferdo, konejšila ho maminka. My s tatínkem musíme chodit do práce. Školky v přírodě jsou jen pro malé plyšáky. Neboj se, uvidíš, že týden uteče jako voda. Ale teď už je hodně hodin, utíkej spát, zítra se o všem ještě pobavíme. Maminka šla Ferdu uložit. Jako vždy nechala po otevřené dveře a vrátila se za tatínkem do kuchyně. Ferda chvíli počkal, pak vylezl z postele a stoupnul si ke dveřím. Chtěl slyšet, co si rodiče povídají. Já si myslím, že je možná ještě opravdu brzy, ať jede raději až příští rok, navrhla maminka. Ale dí, to zvládne, jedou všichni plyšáci, bude tam paní učitelka a uvidíš, že nakonec bude rád. Prostě pojede a basta. Ferda se rozplakal. Vrátil se do postýlky, aby jeho vzlikání rodiče neslyšeli, a přemýšlel.
1: To není fér, i když nechci, musím jet. To se jim po mně nebude stýskat? Asi mě nemají rádi a mně bude tak smutno.
2: Mzí, tak ty máš jet sám, úplně sám, tak daleko od rodičů. To bude těžké, bzz, hodně těžké.
0: Bzučela moucha osamocení. Po chvilce se k ní přidala druhá, moucha hněv. Bzz, máš pravdu, kamarádko, máš pravdu. A to jsi neslyšela, jak se rodiče na Ferdu před chvílí tajně domlouvali. Bzz. Ferda poslouchal jejich rozhovor a v duchu si říkal. Nechci jet, nepojedu. Unavený pláčem po chvilce usnul. Ráno u snídaně se debata opět otevřela. Včera večer, Ferdo, jsme se s maminkou domluvili, že na školku v přírodě pojedeš, konstatoval tatínek. Jeho hlas zněl neoblomně.
1: Lžeš, vykřikl Ferda. Já vás slyšel. Maminka říkala, že jezdit nemám až příští rok.
0: Maminka si přisedla k Ferdovi. Podívej se, Ferdo, poslouchat tajně za dveřmi, to se nedělá. S tatínkem takhle mluvit nesmíš a ke všemu si poslouchal špatně. Taky jsme říkali, že pokud se ti tam opravdu líbit nebude, nebo tě bude něco trápit, tak si tam pro tebe přijedeme. Teď se nasnídej a pak půjdeme společně zabalit. Další den stál Ferda i s Batůškem a ostatními kamarády před autobusem. Paní učitelka se bavila s rodiči a malí plyšáci plánovali, co budou po příjezdu dělat.
1: Kde je Ferda? Maminka chodila mezi plyšáky a hledala ho. Tady jsem.
0: Stál za autobusem a plakal. Ferdo, co se stalo a proč se tu schováváš?
1: Maminko, já nechci jet,
0: prosil Ferda.
1: Bojím se a nechci, aby ostatní viděli, jak brečím.
0: Ferdo, uvidíš, že se ti tam bude líbit, zkus to. I ostatní se těší, nejvíc ti, kteří už na školce v přírodě jednou byli. Muselo je to tam bavit, nemyslíš? Utřeme slzy a půjdeme za ostatními. Počkáme tu s tatínkem, než odjedete. Utěšovala Ferdu maminka. Z jedoucího autobusu Ferda viděl, že rodiče mávají do poslední chvíle, než se jim ztratil v zatáčce. Cesta utekla rychle. Po příjezdu se ubytovali v chatkách, vybalili, šli na večeři a pak spát. Druhý den je čekal náročný výlet, tak si museli odpočinout. Ve spacáku Ferda přemýšlel. Mám to tady zkusit, nebo říct paní učitelce, ať zavolá rodičům, aby pro mě přijeli? Bude to tady tak strašné? Ach jo, chce se mi hrozně spát. Rozhodnu se zítra. A usnul. Ráno se všichni připravovali na výlet. Ferdovi se moc nechtělo, bylo hodně teplo a čekala je dlouhá cesta. Vyrazili. Šli lesem, pak polní cestou, pak kolem jezera a zase lesem. Blbý stromy, blbej les, těžký batoh, blbá školka v přírodě. Říkal si Ferda pořád dokola a sám si výlet protivil.
3: Děti, děti, kde je Štěpán?
0: Křičela paní učitelka. Ferda ji takhle vylekanou ještě nikdy neviděl.
3: No tak, kdo ho viděl naposledy a kde? Honem, vzpomínejte.
0: Všichni se začali rozhlížet.
3: Nikdo si nevšiml, že jim krokodýl Štěpán chybí a nikdo si nemohl vzpomenout, kdy s ním mluvil naposledy. Najednou se Ferdovi vybavilo, že s krokodýlem Štěpánem mluvil.
2: Já ho viděl u rybníka. Říkal jsem mu, jak mě výlet nebaví a že je mi horko, a on říkal, že by se tam nejraději schladil.
1: Pane bože!
3: Paní učitelka běžela zpátky k rybníku a všichni plyšáci za ní.
2: Štěpáne! Štěpáne!
3: Volali. Už stáli na břehu rybníka.
1: Nic.
2: Štěpáne!
3: Ve křoví zachrastilo. Vylezl uplakaný krokodýl. Obrovské slzy mu stékaly po tváři. Pravé krokodýlí slzy.
1: Zastavil jsem se u vody, chtěl jsem si namočit aspoň ocásek. Pak jsem se ohlédnul a byli jste pryč. Strašně, ale strašně jsem se bál, že tu zůstanu. Byl jsem úplně sám a nevěděl, co mám dělat.
3: Už je všechno v pořádku, Štěpánku, neplakej, jsi s námi. Konejšela ho paní učitelka. Vzala ho za ruku a společně s ostatními plyšáky se vydali zpět do tábora. Po návratu měli všichni dobrou náladu. Dokonce i Ferda se Štěpánem. I když se ještě před chvílí oba cítili sami, každý z jiného důvodu, teď už jim bylo dobře.

0: lidi, haló brouci, haló celé rodiny. Potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
1: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.

0: skvělý, je to pravý luční met. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.
1: Tomu, kdo nám přes střípačky nahýdne.
2: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy. Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy. A nebo ztratil, uvažoval Brunda. Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi. A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče. Zbudili jste mě, vy medáci, řval Roháč, až z dubu žaludy padaly. Nikam, tady budete, pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct. Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý. A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly. Můj dům je celý tenhle dub. Ha! Zachechtal se Roháč. Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně. Však jsem taky velikánský brouk, řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy. A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
1: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili. Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci. A máme po starosti. Pak přišel Roháč a povídal.
1: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
0: Na zimu je nejlepší peřina. Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Pigym!
4: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
5: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
2: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo.

0: Kapitola 3. Proč se nemají ničit zbytečné věci?
1: Profesor Kurama si vyšel na procházku do parku. Chtěl potkat svou známou holčičku, ale holčička nikde.
0: No ovšem, co by taky dělala každý den v parku?
1: Pan profesor měl špatnou náladu. Nejen proto, že se nesetkal s holčičkou, měl k tomu ještě jiný důvod.
2: Co to tady je? Tolik smetí? Plno listí se válí na zemi a mezi listím papíry a dokonce odhozené láhve.
0: Pan profesor zatelefonoval okamžitě na městský úřad.
3: Haló, volám ohledně parku. Je tam všude plno odpadků.
1: Úředník odpověděl.
4: Dali jsme tam koše. Od toho jsou přece koše, aby do nich občané házeli odpadky. My máme plno jiné práce.
0: Pomyslel si pan profesor, položil sluchátko a opětovně se vydal do parku.
1: Koše na odpadky tam opravdu byly.
0: Jak se tak rozhlížel, spatřil školáka, který vytáhl z kapsy zmuchlaný papír a zahodil ho pod lavičku.
2: Poslyš, proč pak nehodíš ten papír do koše?
1: Zavolal na něj pan profesor.
5: Vždyť je to jenom obyčejný papír. Ten se už k ničemu nehodí, tak proč bych ho házel do koše?
2: Ale takhle bude za chvilku celý park zaneřáděný.
0: Zlobil se pan profesor.
5: Do toho mě nic není,
1: odpověděl školák.
0: Zamyslel se pan profesor a pokýval zádumčivě hlavou.
2: Takhle to nemohu nechat. Což pak se staré smetí nedá nějak zužitkovat?
0: Jak o tom uvažoval, přišel brzy na výborný nápad.
2: Už to mám. Nejlepší bude, když všechny ty zbytečné věci zničíme.
0: A rychle se vrátil do laboratoře.
2: Led je tvrdý. Ale sluníčko ho rozehřeje a led zmizí. Odpadky by měly taky nějak zmizet. Kdybych vynašel takové paprsky, které by zničily všechno, na co posvítí.
1: Profesor Kurama opět zapomněl na spánek. Pracoval ve dne i v noci.
0: Zavřel se na několik

0: k ní do své laboratoře a nevycházel ani na krok.
1: Nikdo ve městě neměl tušení, na čem pracuje.
0: Asi po 5 dnech vyšel z pracovny a v ruce držel cosi, co se podobalo velké kapesní svítilně. Zamířil hned do parku, tam tu svou velkou baterku namířil na odpadky, které se válely na zemi, a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn! Zaznělo ze svítilny a odpadky zmizely.
2: Výborně! Těmito paprsky mohu zničit všechno, co je zbytečné,
0: řekl si profesor Kurama.
2: Zkusím to ještě jednou.
1: Zvůn!
2: Co to?
1: Pan profesor se podivil.
0: Spolu se starým smetím teď zmizel i koš na odpadky.
2: No to je zvláštní. Vždyť to má ničit jen zbytečné věci. Aha, jestliže nebude žádné smetí, potom je zbytečný i koš na odpadky. No dobře, dobře, vyčistím takhle celé město.
0: Profesor Kurama se vydal se svítilnou do městských ulic.
2: Tak, kde pak máme staré odpadky?
1: Jak se tak rozhlížel a hledal, na co by si posvítil, pojednou do někoho vrazil.
3: Kde máte oči?
0: Obořil se na něj pobuda, známý po celém městě jak falešný pětník.
2: Promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama a chtěl jít dál, ale pobuda mu zastoupil cestu.
3: A to si myslíte, že vám to jen tak projde?
1: Spustil na pana profesora vyzývavě.
2: Co po mně chcete, člověče?
3: Když někomu něco provedete, máte se nejen omluvit, ale taky něco přidat.
1: Odpověděl otrapa.
0: Do očí mu padla profesorova baterka.
3: Co pak to máte pěkného v ruce?
2: To je přístroj, který ničí všechno zbytečné.
3: Ale to je zajímavá věcička, to byste mi mohl věnovat.
0: Sotva to dořekl, vytrhl panu profesorovi svítilnu z rukou a dal se na útěk.
1: Jak to spatřili kolem jdoucí, hned zatelefonovali na policii a přivolali služební vůz. Za okamžik se ozvala siréna a policejní auto bylo na místě.
0: Tulák se zašklebil a obrátil baterku proti vozu.
3: Pro mne bude nejlepší, když zmizí všichni policajti. Stejně jsou zbyteční.
0: Řekl si a zmáčkl tlačítko.
1: Zvůn!
0: Na to šup zmizeli strážníci i s policejním vozem.
2: Co to tropíte za hlouposti? I hned mi vraťte můj přístroj.
1: Volal pan profesor na pobudu a hnal se za ním. Ale tulák ho udeřil, až chudák profesor upadl a běžel dál městem.
3: Vida, tamhle je policejní komisařství. Pro mne je to přece naprosto zbytečná věc. Co kdybych to zkusil?
0: Zachechtal se otrapa.
1: Zvůn! Policejní budova byla pryč.
0: Vedle stála škola a na školním hřišti si hrály děti.
1: Tulákovi zablesklo v očích.
3: Co tam tak řvou ti uličníci? No ovšem, školáci jsou úplně zbyteční. Proč se vlastně učí? K ničemu to stejně není. Provedu pokus i se školáky.
1: Zvůn!
0: Ve vteřině hřiště zmlklo. Nezbyl tam ani jeden školák.
1: Jakmile to spatřili učitelé ve škole, spustili pokřik a vyběhli do jednoho ven.
4: Co se to děje? Co to je? Kde jsou děti?
3: Co pak je to za rámus? Nač potřebujeme učitelé, když teď nemají žádné žáky? Jsou úplně zbyteční, vyhladím je taky.
1: Zvůn! Učitelé a učitelky, mladí i staří, všichni se vypařili i s panem ředitelem.
3: Tak, teď jsem vám to ukázal. Ale počkat, když nejsou žáci ani učitelé. K čemu pak by byla dobrá škola? Ta je taky zbytečná.
1: Zun! Budova školy zmizela. Zůstalo jen prázdné hřiště.
0: Profesor Kurama si uvědomil, co by se mohlo stát.
2: Takhle by tulák za chvíli zničil celé město.
1: Dal se do běhu za pobudou.
2: Počkejte!
1: Volal za ním.
0: Když ho tulák spatřil, zamračil se.
3: Cože? Ty mě budeš pronásledovat? Však si na tebe taky posvítím.
0: Pomyslel si o trapa a v běhu se obrátil i s baterkou na profesora Kuramu.
1: A v tom se to stalo.
0: Pobuda zapomněl dávat pozor na cestu, zakopl, upadl.
1: A svítilna se obrátila proti němu. Zun! Tulák zmizel.
2: Opravdu, takový člověk byl úplně zbytečný.
0: Oddechl si pan profesor spokojeně.
1: Ale v té chvíli si uvědomil, že musí vrátit všechno, co tulák zničil, do původního stavu.
0: Rozebral přístroj, něco v něm přehodil a zmáčkl tlačítko.
1: Zun!
0: Škola se objevila na svém místě.
1: Zun! Zun! Zun! Zun!
0: Opět v ní byli učitelé. Školáci si hráli na hřišti, policejní budova stála i strážníci pokračovali v jízdě policejním vozem.
2: Co mám udělat s tím pobudou?
1: Přemýšlel pan profesor, když tu se vedle něho objevila nějaká stařenka.
5: Neviděl jste tady někde mého syna? Takový nepořádný člověk to je. Nikdo ho tu ve městě nemá rád. Je to ale můj syn. Můj syn, rozumíte? Přišla jsem za ním až z vesnice, abych si ho odvedla zpátky.
1: Naříkala babička.
2: Já vám rozumím, paní, a hned vám ho přivolám.
0: Řekl pan profesor a stiskl tlačítko na svítilně.
1: Zun!
0: Před nimi se objevil tulák.
1: Všecek vyděšený. Jak ho babička uzřela, hned se k němu vrhla.
5: Co tady provádíš, ty uličníku? Vždyť mi děláš po celém městě jenom ostudu.
0: Stařenka se pustila do syna a byla ho hlava nehlava.
1: Pan profesor se na ně díval a tulák mu najednou připadal jako malý, ubohý kluk.
0: Pak profesor Kurama svůj vynález raději rozmontoval. Byl to přístroj, který dovedl zničit všechny zbytečné věci. Kdo však může přesně určit, které věci jsou opravdu zbytečné?
1: Kdyby se o vynálezu dověděl ministerský předseda, určitě by ho chtěl mít.
0: A kdyby se takový přístroj dostal do rukou jemu, kdo ví, co by s ním mohl provést?
1: A nejen ministerský předseda. Leckdo by asi posvítilně zatoužil, protože by jejími paprsky mohl zahubit všechno, co by mu bylo nepohodlné.
2: Kde pak? Za chvíli by to tu vypadalo, jak někde na divokém západě.
0: Prohlásil profesor Kurama.
1: Potom se na chvíli zamyslil a zachmuřil se. Přístroj, který měl ničit zbytečné věci, se sám stal nejzbytečnějším.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty, vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta, jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém. Navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo, a nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, a ne, jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu, a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vyjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších, a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrnil polichoceně, opřel se o borovici
a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžíku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř. Akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek.
lituji, že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: zbijet. Bebo, gdzie je?
1: Jedeme na zpátek, kapánek předčasně.
0: Jedeme na zpátek,
2: bylo i hůř.
0: Jedeme na zpátek,
2: i doma je krásně.
0: Jedeme na zpátek,
1: ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme.
2: Cítím v kostech,
1: ty už

0: Tak zlom vás.
1: Jedeme společně
0: a hlásím ráz.
1: Nikdo nás nehoní za rohem cíl. Jedeme kam loni a na pár chvil.
0: Kdy už tam budeme, přestaňte kňourat. Jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat. Podsta nemáme, po starostech.
0: Bacha, kočka!
2: Moře počká.
0: Uhni chlapé, Honza chrápe.
3: Cesta slepá.
0: Brečí Pepa.
2: Smrdí ryby.
0: Wi-Fi chybí.
3: Děda?
1: Tady moje mládí.

0: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku, trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o ní.

0: pesnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy vtip.
2: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
2: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu,
1: kelímek síru kotič,
0: chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky. Dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop s kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycinky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima, střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru, že je to dítko dospělé. Vidět jen to, co nám se líbí, jak moudrý ví je bláhové. Dopouštěl se tím stejné chyby král jako mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě.

o vodovodu, který zpíval v opeře. Vodovod je obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Dává vodu hrncům, kbelíkům, sklenicím, kropicím konvím a dokonce i vanám. Dává vodu od rána do večera, ale víte, že mu to vůbec nevadí? Když má jen chvilku volno, pustí se do zpívání. Jsou vodovody, které moc zpívat nedovedou, to je pravda. Některé zpívají dokonce falešně. Každý

0: nemůže mít Bůh ví jaké nadání. Ale představte si, že v jedné kuchyni mají vodovod, který zpívá tak krásně, že hodiny úžasem pokaždé přestanou tikat. Má nádherný hlas, hluboký jako hrnec na prádlo. A večer, když je umyté nádobí a všude ticho, začne zpívat písničky. Například:
1: teče voda, teče.
0: A podobně. A sklenice, hrnce, talíře i hodiny poslouchají. Nikdo se ani nepohne, nikdo ani nedýchá, ale všichni se musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: jenže v televizi běží zrovna Rusalka. Dvě staré židle chtějí poslouchat a tak začnou vztekle vrzat.
1: Tady bude ticho, tady nikdo ani necekne. Chceme se dívat na operu.
0: A vržou a vržou. A co může vodovod dělat? Nechá zpívání a mlčí. Ale je mu to líto. Slzy mu tečou, jedna za druhou, až se jeden červený hrnec neudrží a řekne.
1: Že se ty židle nestydí, copak si vodovod nemůže po práci ani zaspívat?
2: A vůbec,
0: řekne Kredens.
2: Nač tady má vodovod ztrácet čas?
0: A protože je obrácena k vodovodu, řekne mu rovnou.
2: Nebuď blázen, tady je tě škoda, běž do hudební školy, jednou se můžeš dostat třeba i k divadlu, proč ne?
0: A vodovod přemýšlí a nakonec si řekne.
3: Proč bych se nemohl učit zpívat, co když mám opravdu nadání?
0: A tak se jednoho dne sebere a jde. Hudební škola je plná písniček. Tady hraje klavír, tam zase klarinet. Vodovod je z toho trochu vedle, ale říká si.
3: Jen klid. Proč by tady nemělo být plno písniček? Je to přece hudební škola.
0: A jde po schodech rovnou do ředitelny.
3: Jsem vodovod.
0: Představí se, když vstoupí. A ředitel vstane od stolu a řekne.
1: To mě těší.
0: A natočí si trochu vody do skleničky, protože má zrovna žízeň.
3: Rád bych se učil zpívat,
0: řekne vodovod.
3: Mám prý nadání, říkají to sklenice, hrnce, kredens i hodiny.
1: Co říkají sklenice a hrnce, to pro mě není rozhodující,
0: řekne ředitel.
1: Zkuste něco zaspívat, pak se uvidí.
0: A vodovod si odkašle a začne zpívat.
4: Teče voda, teče.
0: Je to opravdu nádherné. Ředitel se musí usmívat, i kdyby nechtěl. Taková je to krása. A nakonec řekne.
1: Skutečně, máte veliké nadání. Mohlo by z vás něco být. Jste přijat. Chovejte se tady slušně. Hlavně nedělejte louže.
0: A tak si vodovod pořádně utáhne kohoutek a začne se učit. A učí se, až se naučí zpívat všechny stupnice a všechny písničky a všechny opery a když to všechno umí, sebere se a jde do velikého divadla, které stojí rovnou na nábřeží. Divadlo je samý zpěv. Tady zpívá mužský sbor, tady ženský sbor, a tady dětský sbor. Ale vodovod tím není nikterak překvapen. Má už nějaké zkušenosti. Jde rovnou k řediteli a zaspívá mu asi tak 10-15 oper.
1: Dobrá,
0: řekne nakonec ředitel divadla.
1: Přijmu vás velmi rád, neboť vodovod, který tady máme, zpívat neumí. A jak to vypadá, řekněte sám, vodovod v opeře a nezaspívá ani notu.
0: A tak se vodovod stane vodovodem v opeře. Je samozřejmě velice zklamán a má 1000 chutí vrátit se do kuchyně. Ale považte, jednoho dne se stane neštěstí. Pán, který zpívá v Rusalce vodníka, dostane škytavku. Všichni jsou zoufalí. Blíží se začátek představení, nikdo neví, co bude, až si ředitel vzpomene na vodovod, který umí zpívat. A tak navlečou vodovodu zelené šaty, paruku, táhnou ho na jeviště a diváci jsou nadšeni. Všichni tleskají a volají,
1: to je, pane, jiný vodník, z toho kape opravdu voda!
0: Je toho hned plné město. A když se to dovědí dvě staré židle v kuchyni, vezmou si červené plyšové šaty a jdou do divadla. Je tam plno židlí v červených plyšových šatech. Plno židlí, které jsou potichu, jenom staré židle z kuchyně vržou a vržou, aby je každý slyšel. Aby každý slyšel, jak si mezi sebou povídají.
1: Tohle je náš vodovod. Když jsi zpíval u nás v kuchyni, vždycky jsme říkali, že z něho něco bude.
0: Ale ostatní židle tohle nezajímá. A šeptají.
2: Mohli byste nechat toho vrzání? Rádi bychom slyšeli, jak zpívá vodovod.
0: A co mohou staré, hloupé, kuchyňské židle dělat? Musí být hezky potichu. A v tom tichu je slyšet, jak vodovod zpívá. Jak zpívá nádherně. Tak, že se všichni kolem musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: no.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
3: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
2: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
0: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
3: Třeba nás netrefí.
4: Trefí. Je přímo nad námi. Nemám pravdu, Funíku?
0: Máš, centíku? Radši se schováme.
3: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
2: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
0: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
3: Tam třeba nebude.
1: Kam se chystáte teď v noci?
2: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
0: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
3: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
2: A Centík a Kvído a Funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
3: Já mám strach.
0: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
5: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
3: Kvído,
4: Centík,
0: Funík,
5: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
3: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
0: A můžeme si lehnout?
3: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
2: Ale sotva Centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
0: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
2: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
6: Prach a mroky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
2: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
0: Chvilku si schrupneme.
4: Kvído, projíš to tu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
2: Všude bylo ticho. Jen hlas sýčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
3: To naříkáš ty,
7: Funíku.
8: A co mě budíš, já spím.
7: Slyšíš?
8: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
7: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenabavoral.
8: Kuj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
4: Co mě budíte?
7: Protože kvílíš.
4: Já, že kvílím?
8: No, vidíš, že kvílíš. To se neslyšíš.
4: Ale to jsem nebyl já.
7: A kdo tedy?
4: To je opravdu siréna. Někde hoří.
7: Musíme to vypátrat.
2: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
9: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
6: Pracha, broky! Řekni to ještě jednou.
9: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
6: Jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškobu tě doná.
9: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
6: Ustup, jdu do spíže.
9: To se řekne. Centíku, Funíku, Kvído, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
2: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
7: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
10: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
8: Panečku, to je věc.
11: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
8: A můžeme jít domů na snídaní?
9: Krok, pomoc! Centíku, Funíku,
7: To je přece Josefína.
11: Josefíno, co se děje?
9: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
8: Běda, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
10: Nenaříkejte. Zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
11: Vzhůru, jdeme na něj.
2: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
10: Opatrně se přiblížíme pod okno.
4: Slyšíte?
7: Řeže pilou.
8: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
11: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nacpal se bukvic a teď chrápe.
8: Ale všechno nám snět.
4: Dočista úplně.
10: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
6: Co je to? Běda, lovci. Je to Rek. Jde po mně pomoc!
11: Tak, a Hubert je pryč.
7: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
8: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
9: Já to nějak ko, vyřeším.
8: No jo, ale co když už bude pozdě?
9: Neruš, ať se mohu soustředit.
11: Je, hele, vajíčko.
8: Já chci taky.
7: A já taky. Aspoň takhle maličký.
9: Klo, na všechny se dostane. Klo. Jen mi dopřejte trošku klidu.
2: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
8: Mňam, uj, to byla dobrota.
7: Já měl už lehaný s cukrem.
11: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
7: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
11: Jo, a můžem si zaspívat.

0: Přikyhádanka.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
0: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk, ťuky ťuky ťuky ťuk.
0: No a teď ještě jednou.
1: Datel ťuká, ťuky ťuk, proklepává starý buk.
0: Až ho žravých larev zbaví, bude ten buk zase zdravý.
1: Bude jako valibuk. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen, i ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skyrysníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bačaláteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu. Přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběj mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskly jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.

0: Písničku. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Hrdinku, co děláš?
4: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
3: To mám pověsit záclony. Hladinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
4: To co je?
3: A co ti je?
4: A co by bylo?
3: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
4: Ne, umytý.
3: Aha. A na co se pořád koukáš?
4: A na fotbal.
3: Aha. A baví tě to?
4: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
3: Ukáž. Nechybí, jsou tam obě dvě.
4: Ale tomu ty nerozumíš.
3: No vola, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
4: No, máni, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
3: Hele, a proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
4: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
3: No, já už jsem na fotbale byla.
4: Fakt?
3: Fakt.
4: A jak se ti to líbilo?
3: Byla to švanda.
4: Jo,
3: no,
4: co?
3: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
4: No, čeprsk.
3: No.
4: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
3: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
4: Víš co, jdi se raději pověsit.
3: Co?
4: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
3: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
4: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
3: No, to vím taky.
4: Je! Gól! Viděla jsi?
3: Bodej! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
4: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
3: Chudáček, že si raději neodpočine.
4: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
3: No, teď jo. Jen co si vezmu žebřík.
4: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Pepíček na skautském táboře.
1: Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, to už je trochu moc.
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
3: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
4: Jednoduchou? Zvládnu to i sám.
3: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
4: Připravíme?
3: Bylinkové máslo.
4: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
3: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
4: Aha.
3: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
4: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
3: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
4: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali.

0: tutti i timpan.
1: Nemyslíš timian?
0: Jo, timian. On je hezký, no tak můžeme zkusit třeba ten, znal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat míchám, jako robot kuchyňák míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil, tak... A teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Uh-huh. Tak. Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Uh-huh. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz vlaskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: Tak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal jí pořád do kolečka, aby větříkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl a volal.
2: A dva, tři, a dva, tři. Pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak.
0: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést. Hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch, jak se Dělbuch hřítil, srazil do vody i pana Kalo.

úzka. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih. Pomoc! Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky. Pan učitel se topí, pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla: Vichuro, Radovánku, honem udělejte vlny a pořádné! Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten milý starý rybník nepamatoval. Velká vlna hodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako velký kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se báli. Nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul. Hele, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil. Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo. Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně fouknul panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc. Pust mě k tomu. Odstrčil ho Vichura a fouknul on. Pan učitel zrudnul jako zralé rajče a vznesl se vzhůru do oblak. Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vichuro? Chytla se za hlavu Jajda. Že ty z pana učitele přefoukl. Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě. Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón. To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak, vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali A2, 3, A2, 3 s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo. No vida, řekl pan učitel spokojeně. Vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju. A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby. I když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ty větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami.
a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky, ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři táhli o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku. Když už to trvalo příliš dlouho, nejmladší znovu vyskočil a zvolal: dal jsem vám svou třetinu a o přikrývku se netahám, protože mi nepatří. Proč mě tedy nenecháte spát? Tvoje přikrývka to není, odpověděli bratři. Taháme se o ní spolu a ty se do toho nepleť. Když mě necháte v klidu spát, rozdělím se s vámi třeba i o zelí, co nám roste na zahrádce. Povězte, chcete košťály nebo lupeny? Bratři se rozesmáli. Jen si nech košťály, když jsi tak hloupý, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťály však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
0: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal: kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
1: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice, bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
0: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
1: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka nad hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
0: Vesničané jim však záviděli a říkali si, to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
1: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl, přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla, můžeš přespat ve stáji u koní. A co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl, nesu v něm zlato. Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
0: Paní byla zvědavá, otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla. Já nešťastná, co jsem to udělala. Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl. Neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
1: Nejmladší koupil ve městě tři krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se, a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval, prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků, to není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
0: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
1: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat. Já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se, co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu. Chtěl jsem uprchnout, ale teď mě k ní donesou a já se s ní budu muset oženit. Když si to se mnou vyměníš, řekl meskař, dám ti všechny své mesky. Nejmladší rád souhlasil. zašil meskaře do pytle a odehnal stádo do ohrady ke své chalupě.
0: Vesničané zatím popadli pytel, hodili ho do nejhlubší tůně v řece a spokojeně se vrátili do vsi. Uviděli nejmladšího bratra, jak krmí celé stádo mesků, a ptali se úžasle, co tu děláš, co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl. Jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mesků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mesků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: 되게 하란가.
1: Umazaná od popela? Tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spodvíček. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Princezna prasátko.
0: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
3: Od popela?
0: Popel,
3: pelkáka. Popel.

0: nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl, i Esmeralda. V sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Taký spozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
1: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel? Aby na schvál nepřijela včas?
0: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl rady. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si na schválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo placfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
1: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
0: Mezulán se rozběhl ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
1: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, od nikud.
0: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o 1/2 stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlického ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schválničkovi hodilo.
1: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
0: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel jí do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýpčičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví. Česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděly do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v pouťové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény, pak přijeli požárníci. A pak přišly mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kdekdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s lídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo?
0: Nevím. Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by...
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační, když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty ty brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
1: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
3: Prosím, Já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hezky se uveleb. Budu ti vyprávět pohádku o myšce Hrabalce, žábě Kůňkalce, veverce Čiperce, zajíčkovi Ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
2: Budo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
3: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: Já, myška Hrabalka, a kdo jsi ty?
3: Kuňk, já jsem žába Kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
2: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
1: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka Čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: Já, myška Hrabalka.
3: Kuňk, já, žába, Kuňkalka. A kdo jsi ty?
2: Já jsem veverka Čiperka. Mohla bych bydlet s vámi?
3: To víš, že můžeš. Jen pojď dovnitř.
1: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
3: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A zevnitř se ozvalo.
2: Já, myška Hrabalka.
3: Kuňk, já, žába Kuňkalka.
2: Já, veverka Čiperka, a kdo jsi ty?
3: Já jsem zajíček Ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
2: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
1: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
5: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A co se ozvalo zevnitř?
2: Já, myška Hrabalka.
3: Kuňk, já, žába Kuňkalka.
2: Já, veverka Čiperka.
3: Já, zajíček Ušáček, a kdo jsi ty?
5: Já jsem medvěd Bručoun a teď tady budu bydlet já.
1: Zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd Bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška Hrabalka, žába Kuňkalka, veverka Čiperka i zajíček Ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd Bručoun zůstal u té rozbité boudy sám.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka,

0: bratři kosí. Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
1: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Vochomůrka.
1: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
1: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
1: Dívejte se.
0: Křemílek a Vochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Vochomůrkou mu zatleskali.
1: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
1: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
1: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
1: Ale neospálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
1: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
1: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Vochomůrko, zkus ty.
0: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
1: Děkuju na tisíckrát,
0: povídá,
1: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
2: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
2: Tři pěnkavčí a tři kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: kapitola 3, ze které se dovíte
1: o podivných mlynářových očích,
0: o útěku Filipka a Dorotky
1: i o zemi mlýnů.
2: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali,

0: zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétaly za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
1: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé dorodce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
2: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filípek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
0: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filípkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filípek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
1: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
2: Teď nebo nikdy, pravil Filípek.
1: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filípku.
0: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
2: Filípek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
0: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
1: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filípkovi.
0: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako batka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. A právě naopak, že jí led dělá dobře.
3: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
2: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
3: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
0: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
3: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
0: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
2: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
0: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil: Iho! To byl pozdrav.
1: Slušně vychované děti odpověděli: Iha-ha! Dobrý večer, koni.
0: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke 2 opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když 2 obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás. Ty jsi jeden z nás, jmenoval ses mlýn mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty ses vrátil, vrátil ses ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vivat, vivat, vivat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služím celý život. Odnes děti, odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
3: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
4: Musíme letět na východ,
1: zvolali děti.
0: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: Jistý loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky dukatu a bez velikých círatů, cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbalí. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmínce. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neoholená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mu je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatří ti 26. Kdáka ti slyšet ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. Osm už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v Široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na Příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Ha, ha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle, zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátnil do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
1: Co to je?
0: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
1: Já jsem rolník.
0: No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
1: Mám po ní sny.
0: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
2: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
0: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
2: Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
0: No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice od vedle, to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklatno. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro.
2: Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřenin. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kminku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovice zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

teda situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložen.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré rojivo.

0: navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Figi hádanka.
2: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
1: Co to je?
3: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
1: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty by si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
3: Jo, a co?
1: Sluníčko.
3: Je.
1: Sluníčko,
3: pravda. Tam já se rád vyhřívám. Mm.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat, a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýmá.

0: sluníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem. Leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi je ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli pět peněz.
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k pěti křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloukem, že mu uletěla peřina.

0: paní učitelka vykládá dětem látku a v tom si všimne, že jeden žák podřimuje. Pavlíku, spíš? Vykřikne na něho.
1: Já nespím, brání se Pavlík.
0: Nelži, tak schválně řekni mi, jaká byla moje poslední věta.
1: Pavlíku, spíš?

0: Лискакат! Ска, ска, ска, ска, ска, ска, ска, ска, ска, ска, Лискакат! Dobře, další zvíře, jaký chcete zvíře? Dobře, co?
1: Šlo.
0: Žirafa, pojďme do ní, jedem na žirafě.

0: Nasávat!
1: Prokope, běž a uklid si v pokojičku, ano?
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
4: Ano?
3: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
4: To teda nevím.
3: Kost je pro psa a škola pro kočku.
4: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
3: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
4: Jaké?
3: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem. A taťulda mi přinesl bačkory.
4: A teď?
3: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
4: A někdy i vrčí, co?
3: No právě, právě, no.
4: Je, to já chodím do školy ráda.
3: Je, no jo, šprtka.
4: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
3: Vážně?
4: Jistě. No, schválně, co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
3: Že mají všichni

0: To má byť vtip?
1: Co?
0: Co? Máš nad problémy s ušima?
1: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
0: No?
1: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
0: To těžko.
1: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
0: Jak to?
1: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kauslani. Simsala pum pim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Dnes jsem pro vás připravil kouzelnický návod, jak si doma vytvořit vlastní duhu. Ne, ne, není to omyl, slyšíte dobře, vlastní duhu. Že to není možné a že si musíme počkat, až naprší a uschne. Tak poslouchejte. Budeme potřebovat hlubokou misku z umělé hmoty, zrcátko, jeden bílý papír a baterku. Začneme tím, že hlubokou misku naplníme asi do poloviny obyčejnou vodou. O stěnu misky opřeme zrcátko. Půlka zrcátka je ve vodě a druhá půlka kouká ven. A teď rozsviťte baterku.

ruku a světlo namiřte na tu část zrcátka, která je pod vodou. Ptáte se, jak z takovéhle legrácky může vzniknout opravdová duha? Zbývá malý detail. Vezměte bílý papír, který jsme si nachystali na začátku, a přidržte ho nad baterkou. A jako mávnutím kouzelného proutku se na papíře objevila duha v celé své kráse. Kouzlo! Jak je to možné? Povím vám, v čem magie tohoto oka mžitku spočívá. Když svítíme baterkou na zrcátko pod vodou, dojde k tomu, že voda v misce láme světlo vycházející z baterky a na bílém papíře se nám potom objeví duha. Vidíte všechny její barvy? Má jich dohromady 7. Dokážete je vyjmenovat? Všimněte si, jak jdou v duze barvy po sobě. Umíte si duhu pěkně barevně nakreslit? O, duha je zázračná, krásná věc. Objevuje se jako nebeské kouzlo mezi mráčky, když prší a současně přitom dešti svítí sluníčko. Nepřipomíná vám to naše dnešní kouzlo hraní? Tak vidíte. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

Pražské blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho bohdá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho bohdá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve, než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli?
1: Lovec mu odvětil, chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: On zamínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil.
1: Touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš s tím uchem?
3: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
3: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
4: To má svůj dobrý důvod,
0: odvětil ten muž.
4: Neboť, jelikož, protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království, no.
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
4: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy.
2: Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu. Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš.
0: Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
3: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
3: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu spáči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se,
1: nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil, to může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl,
1: jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému, ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil,
3: král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou. Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřený.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

0: jak utěrka chtěla letět na jih. Na telefonních drátech seděly vlaštovky a čekali na telefonický hovor. Na podzim vlaštovky vždycky sedávají na telefonních drátech a čekají, až jim slunce zatelefonuje. Milé vlaštovky, dejte se na cestu, zima se blíží. Slunce telefonuje až ze země za mořem, daleko na jihu. To dá rozum, že z té dálky nějaký den trvá, než dostane spojení. Vlaštovky proto sedí na drátě a čekají. To je přitom nějakého štěbetání. Co si povídají? Co se tak povídá před velikou cestou? Tak třeba vlaštovičák řekl, matko, máš všechno zbaleno? To se ví, že mám. Jen musím dětem ještě přečechrat peří před tou cestou. Odpověděla vlaštovička a potom se ještě zeptala. S kým letos poletíme?
1: Já bych rád s Muchorátkovými,
0: řekl vlaštovičák.
1: Protože Muchorádek zná dobře cestu.
0: A to je důležité. Tak s těmi já neletím. Muchorátková je klepna, odpověděla vlaštovička.
1: Já jsem ji slyšela, jak vypráví, že máme hnízdo na Šišato,
0: řekla vlaštovička a bylo rozhodnuto, že s Muchorátkovými se nepoletí. To je jisté, že ani mezi vlaštovkami se nemá pomlouvat. Abyste si však nemysleli, že se vlaštovky pořád jen pomlouvají, taková věc je dočista výjimka. Spíš se hovoří o tom, jestli na moři potkají loď, na které si budou moci odpočinout, anebo o tom, jaké bude za letu počasí, jen aby nepřišla bouřka. A jestli mladé vlaštovky v létě dost cvičily létání, aby cestu vydržely. Hovoří se mnoho také o té daleké zemi a její kráse. Tohle všechno slyšela utěrka, která se sušila na šňůře na zahradě. Vedle ní se sušil malý, bílý kapesníček.
2: Kapesníčku, povídá utěrka, já bych s těmi vlaštovkami ráda letěla.
3: Co pak o to, řekl kapesníček, ale to pro nás není.
2: Tobě je hej, řekla na to utěrka. Ty jen otřeš slzu, když se někdo loučí, ale já, chudák, musím utírat nádobí. Nejhorší je kastrol od špenátu.
3: Vždyť ani neumíš létat, řekl jí kapesníček.
0: Že neumím, odpověděla utěrka a pustila se šňůry. Žuchla rovnou na zem, protože byla ještě mokrá a mokrá utěrka je těžká. Viděla to vlaštovka a vynesla utěrku zase na šňůru.
2: Děkuji ti, vlaštovičko, řekla utěrka. Prosím tě, nauč mě létat.
4: Proč chceš umět létat?
0: Ptala se vlaštovka.
2: Já chci letět s vámi do té země za mořem.
4: Já bych raději cestovala, než utírala nádobí,
0: řekla utěrka a vlaštovka učila utěrku létat. Ale vůbec jí to nešlo. Už by byla dávno uschla, ale tolik se létáním zapotila, že byla zase celá mokrá a těžká. Vlaštovce bylo utěrky velice líto a řekla jí,
4: sednu si tady vedle tebe na šňůru a budu ti vyprávět o té jižní zemi, než si trochu odpočineš a uschneš. Potom to zkusíme znovu.
0: Ta vlaštovička vám vyprávěla věci. Vyprávěla o podivných zvířatech, o zvláštních květinách a o bílých lodích na moři. Bílý kapesníček taky poslouchal. V tom se rozezvučely telefonní dráty. Volalo slunce, aby vlaštovky už letěly.
4: Utěrko, letos tě už létat nenaučím, snad až příští rok, řekla vlaštovka a přidala se k ostatním, aby ji neuletěli.
0: Sama by takovou dalekou cestu nemohla podniknout. V tu chvíli zadul podzimní vítr.
1: Počkej, já už taky letím,
0: zavolala utěrka a pustila se šňůry. Vítr ji nesl přes celou zahradu.
1: Vidíš, jak mi to jde?
0: Radovala se utěrka. Najednou však vítr přestal dout a bylo po letu. Utěrka spadla na plot. A tak na tom plotě skončila její cesta do teplých krajů. Vlaštovky nemohly na utěrku čekat, až se naučí létat. Zamířili na jih a malý bílý kapesníček jim mával na cestu a na šťastný návrat.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
5: a tam ji najdete.

Svítalo. Na obloze ještě zářily hvězdy, ale už ne tak jasně, jako uprostřed noci. Z šedé mlhy vystupovaly tu a tam mezi pahýly popadaných stromů pokroucené, osamělé nízké smrky. Letní bouře s vichřicí porazila před lety skoro všechny lesní velikány na horském hřebenu, ale nad pralesem nezvítězila. Z mechu, pokrývajícího padlé kmeny i obrovské balvany, vyrůstaly stále nové a nové smrčky, aby nakonec jenom jeden jedin v širokém okolí vyhrál právo na život. V pralese bylo ticho. Ze slatin a polomů se neozvalo jediné prasknutí větve, jediné pípnutí ptáčka. Právě když nebe mezi suchými stromy na východní straně Slabonce zružovělo, se z hustých větví jediného živého starého smrku v okolí ozvalo hlučné zatřepání křídel velkého ptáka. A zase ticho. Jen se zdálo, že do tůňky mezi zbytky tajícího sněhu dopadají s mlasknutím veliké kapky. Chvílemi jich přibývalo a pleskali stále rychleji a pak zase přestávali padat, až úplně zmlkli. Jenže ty kapky nedopadly do tůňky, ale někam výš a náhle se na suché větvi objevil černý pták s široce rozevřeným vějířovitým ocasem. To starý tetřev zpíval svoji svatební píseň a jak svítalo, jednotlivé sloky se stále zrychlovaly, přibývalo veršů a klapání přecházelo do trilku a broušení, při kterém tetřev vysoko zdvihal a zakláněl hlavu, zavíral oči, až na chvilku zůstával slepý a hluchý k celému světu.

0: Když se první sluneční paprsky odrazily v jeho peří, na okamžik se uklidnil. Seděl na větvi, rozhlížel se a hruď mu zářila jako nablískané zelenomodré brnění. Pak zopakoval ještě pár slok své zvláštní písně a náhle se hlučně snesl na zem. Na ostrůvcích sněhu, tvrdého jako led, pokračoval ve zpěvu, popobíhal, vracel se a svěšenými křídly šustil ve starém borůvčí. Náhle zůstal stát a pozorně se zadíval ke skupince smrčků uprostřed polehlé trávy. Na pařezu tam seděla tetřeví slepička, daleko menší, s nenápadným rezavě hnědým peřím. O kousek dál druhá samička ozobávala zmrzlé brusinky. Zdálo se, že žádná z nich si tetřevýho pěvce nevšímá. Jedna si čistila peří a druhá měla zájem jen o jídlo. Brusinek zůstalo pod sněhem dost a zrovna teď se tetřevům moc hodili. Ty největší se červenaly v trsu zlaté trávy u zbytku kmene porostlého modrošedým lišejníkem. Ve chvíli, kdy se slepička po nich chtěla natáhnout, se spoza kmene vyhoupl štíhlý rys a dlouhými skoky se blížil k tetřeví slepici. Ta se s hlučným třepáním křídel vznesla do výšky, nebyla však dost rychlá a to se jí málem stalo osudné. Už byla více než 2 metry nad zemí, když ji do boku udeřila rysí tlapa s dlouhými ostrými drápy, ale nezachytla ji. Jen peří vylétlo. Vyplašen pták z posledních sil vyrovnal led a zmizel mezi stromy. Rys rozmrzele zůstal stát na místě útoku, chvilku prudce oddychoval, pak přičichl k homáčkům peří, které se právě snesly do mechu. Sedl si na zadek, přimhouřil oči a mlsně se olízl. Možná, že udělal chybu, když ve chvíli, kdy se vymrštil do výšky a měl kořist na dosah, na zlomek vteřiny mrkl po dalších ptácích vyplašených jeho útokem. Rys, vlastně byla to rysice, ještě chvilku seděla, olizovala si srst, čistila tlapy a pak se tichým klusem rozběhla do kopce. V místech, kde stromy prořídly a stráň se změnila v příkrou skalní stěnu, usedla na padlý strom. Úplně znehybněla, jen hlavou pomalu otáčela a jak se snažila zaslechnout nějaký podezřelý zvuk, černé štětičky na konci malých uší se jí lehce chvěly. Hluboko pod sebou viděla nehybnou hladinu jezera a všude kolem nekonečné šumavské lesy. Měla sice hlad, ale byla spokojená, jak jen může být spokojen svobodný tvor uprostřed divoké přírody.
1: Tyky hádanka. Visí to, neví kde. Bije to, neví koho. Ukazuje, neví kam. Počítá a neví kolik. Co pak to je?
2: Co to počítá? Aha! Hodiny!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem jí zahlédl za plotem. Zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plot. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, a jdi si po svých. Ale se za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi, dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trneš dozadu. Pozor! Teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovouse Zrzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na čem máš. No, pro parádu přece, řekl jsem.

Už v duchu rozdal vše, co měl, jen na papír to dát. Když najednou se rozpoznal,

netopiiri kauslani. Simsalabum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor. Kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5:00 došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou, obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne.
1: Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich.
0: A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek.
2: Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem.
0: Ferko vzdychl. A tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička. Vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné.
3: Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek.
0: Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka.
2: Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se líbě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní. A máme vlastní most, co postavil tatínek, a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš.
1: Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl,
0: poznamenal čenich.
2: To bylo kdysi, odpověděl Mumínek.
0: Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě porůznu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy.
4: No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli?
1: Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou.
0: Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane.
4: Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý?
0: Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí.
2: Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou.
4: No právě,
0: řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu.
2: Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší?
4: To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí.
2: No, Tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou.
0: A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu.
1: Tak co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka.
0: Čelenku, odpověděl tázaný vážně.
1: Čelenku, odpověděla babka s údivem. Načí potřebuješ?
5: Daj slečně Ferce,
0: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
5: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
1: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
5: No, pravda,
0: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila.
1: Není třeba pod pultem?
0: Upozornil jí Mumínek. Babka se podívala pod pult.
1: Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček?
0: Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek.
2: V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka.
1: Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně.
0: Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se. Slečna Ferka nespozorovala nic.
1: Nemáte nějakou medaili náhodou?
0: Jak prosím? Otázala se babka.
1: Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku.
0: Ach tak, ovšem, vykřikla babka. Medaile, no pochopitelně. A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo.
1: Vůbec je? Nemáte?
0: Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami. Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou, hezkou hvězdu.
1: Představte si, řekla, jednu medaili tady přece mám. Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy, je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem.
0: Mumínek byl tak dojat, že oněmněl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem.
1: Měl by ses vidět, jak si hezký, dodala.
0: Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl,
1: to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě.
0: Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek.
2: Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou.
1: To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk.
0: Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl,
2: moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek.
0: Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil.
2: Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu.
0: Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku.
2: začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec.
5: Pozvracil jsem se,
2: vykřikl vyčítavě. To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal. Tak my už pomalu půjdeme, ne?
1: Co to všechno stojí?
2: Zeptal se Ferko.
0: Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich čenichů usoudil, že taky nic nemají. To je pěkné nadělení.
2: Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře.
0: Všichni zarytě mlčeli, slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult a Mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně spod brýlí podívala a řekla, tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
2: Je to skutečně správně? Podivil se Mumínek.
0: Jistěže ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě.
2: Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky, zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek, celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek 8 rovná se 8, zbývají 74 halíře.
4: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
1: 74 halíře ale zbývají, namítl čenich. To bychom měli ještě dostat.
2: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek, řekněme, že je to vyrovnáno.
0: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
5: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek.
1: Tančit se ale začíná až po východu měsíce.
2: Uprostřed lesa se Mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě. Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
1: Do mé jeskyně, řekl čenich. Mám se jí jít zeptat?
2: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
0: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
4: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
2: Ne, odpověděl Mumínek, já mám rád valčík.
6: Nebudeme mít na tančení čas, pravil Ferko, podívejte se na nebe.
0: Všichni pohlédli nahoru, slečna Ferka však nikoliv.
2: Zvětšila se, řekl Šňupálek. Včera byla ještě jako mravenčí vajíčko. Teď vypadá jako pomeranč. Skoro se mi zdá...
4: Tango, ale umíš, že? Přerušila ho slečna Ferka. Jeden krůček stranou a dva dozadu.
2: To teda není těžké, připustil Mumínek.
6: Milá přitroublá sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč?
4: Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci.
0: Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl čenich.
1: Nechce, zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
2: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti jedala, zeptal se mumínek.
1: Co tě napadá?
2: Odpověděl čenich rozhořčeně.
1: Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 haléře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
0: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlošek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle. Mítina byla plná skřídků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za nocí jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
7: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
2: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
7: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
2: A pak vzal kobylku luční za keř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se za keřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
7: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
1: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na mumínka, tam stojí generál.
2: Celá rodina přišla k mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce. Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu 3 mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
1: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
2: Vlastní výtvor, odpověděl mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď. Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje. Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin
6: vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
1: Teď si budeme něco povídat, řekl čenich. Neznáš nějakou příhodu, Drobečku?
8: Ne, odpověděl Drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
1: Tak nám ji řekni, vybídl ho čenich.
8: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
6: Zamumlal Drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
1: No a dál? Zeptal se čenich povzbudivě.
8: To je všechno,
6: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
1: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
9: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala, řekl Šňupálek.
8: Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
1: Jenom jí zahraj, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
6: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferko a vyprázdnil svůj pohár. Určitě domů trefíme, zvolal Mumínek. Hlavu vzhůru. Přijdeme domů, maminka bude mít nachystaný oběd a řekne, jak jste to všechno přežili. A my řekneme, nemáš ani tušení, co všechno máme za sebou. A já dostanu perlový kroužek na nohu, zašeptala slečna Ferka. A z jedné perly ti pořídíme kravatovou jehlici. Ano, odpověděl Mumínek. Nosím ovšem kravatu dost málo. Jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš. Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak Drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a na louce se rozhostilo hluboké ticho. Světlušky zhasly a pomalounku nastávalo ráno.

0: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
1: Ta se ho ptá.
2: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
0: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Ptačí sněm. Poslouchejte bajku o tom, jak špatně dopadne ten, kdo se chlubí cizím peřím. Stalo se to v dávných dobách, kdy v Řecku, na hoře Olympu, vládli bohové. Nejmocnějším ze všech byl Zeus. Z nebeské výše sledoval všechno dění na zemi a rád pozoroval i přepestrou ptačí říši v povětří. Co zde bylo tvarů a barev, co různých druhů, od trpasličích kolibříků schovaných ve květech orchidejí, po mohutné dravce, kteří rozepjatými křídly zastínili i slunce. Zeus se zaposlouchal do hlasů ptáků a slyšel pípání, cvrdlikání, tlukot, klokot, štěbetání, krákání, houkání i zpěvy plné sladkých melodií. Jak je podivuhodný ptačí svět, proč dosud nemá svého krále? Pomyslel si bůh Zeus a hned svolal velký ptačí sněm. Do 7 dnů, ať všichni ptáci přiletí k jeho trůnu a ten nejkrásnější se stane jejich panovníkem. Poté zprávě vypukla mezi opeřenci panika. Nebylo ptáka, který by se na tu událost nepřipravoval. Studánky i jezírka, kde se ptáčci po celý den koupali a krášlili, byla v obležení. Hladká vodní plocha jim nakonec posloužila jako zrcadlo. Všichni chtěli být co nejkrásnější, mít pírka čistá, načechraná a každé na svém místě. Ta nepotřebná musela pryč. Při té práci si nikdo z ptáků nepovšiml, že odhozené peří kdosi pečlivě sbírá. To jedna opelichaná kafka dostala chuť na královský trůn. Pestrá pera svých přátel pečlivě zastrkala mezi svoje tmavá a výsledek byl ohromující. 7. dne stál před Diovým trůnem barevný pták, jakého svět neviděl. Hejno kolem obdivně zašumělo. I pyšný páv s duhovými pery před ním mlčky sklonil hlavu. Bůh Zeus uchopil žezlo, aby je předal novému králi. Když jedna sova vykřikla: chci zpět svoje peří! A vrhla se k přestrojené kavce.
1: To je pomluva, alež peří je moje!
0: Bránila se podvodnice, ale nebylo jí to nic platné. Rozhněvaná ptačí havěť poznala svá pírka a milou kavku důkladně oškubala. Stála tam nakonec přede všemi, jen v obyčejném černém kabátku. Zeus nevěřil svým očím. Vždyť je to kafka. Všechno ostatní bylo cizí peří. Nuže, chce jí snad někdo za krále? Bouře smíchu mu byla odpovědí. Kdo se povyšoval a vychloubal, sklidil jen posměch a ponížení. Ptáci dál létají svobodně povětřím a bez krále.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, no, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
1: No, špejle od jitrnic.
0: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
1: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
0: A co jste s tím dělal, pane Spejble?
1: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj máte husle.

0: já.
1: Paní Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
2: A jak, Hurvinku?
1: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
3: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: neškytla ještě dnes, ty vrdlo lžeš jako pes.
1: A dost, konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble, ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Ne, muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe, mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krejč

0: bych rád věděl, na co ty potřebuješ krejčího.
1: Figy hádanka.
2: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
3: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
2: Co je to?
4: Kdo pak ví, odpoví.
1: Zuby z ocele má...
2: Žralok!
1: Ten má zuby jako z ocele,
2: no,
1: ale nehryže dřevo.
5: A to je pravda, ten má rád rybičky.
1: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pilát.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Haťuldo.
2: Co pank?
1: Haťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
2: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
1: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
2: No dobře, no. No a co má být?
1: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
2: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
1: Já vím, punčoch jako posledně.
2: No a co, nebyl to snad dárek?
1: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
2: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
1: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
2: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
1: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
2: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
1: Ale kukačka přece nespívá.
2: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele. La, la, la, la, la, la,
1: la, la, la, la, la, la. Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, Taťuldo.
2: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
1: Tak mi kup morče, Taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
2: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
1: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
2: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
1: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
2: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
1: Taťuldo, už to mám. Rybičky.
2: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
1: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
2: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
1: No nějaké to šplouchnutí ploutvím snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
2: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
1: Je sláva, hurá!
2: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
1: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
2: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
1: Když mluvíš o těch penězích, Taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
2: Už zase? A na co prosím tě?
1: Budu jim muset koupit vši.
2: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
1: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
2: Od koho?
1: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
2: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
1: Kde pak, Taťuldo, to by nejedli?
2: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
1: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
2: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
1: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
2: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta má, ta veliká, jak se má k světu.
1: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, Taťuldo, že jí chce sežrat.
2: To snad ne. Necháš jí? Hele, kšc, fuj, lehni.
1: Pořád za ní jezdí, Taťuldo, honem.
2: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
1: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
2: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
1: Je, Taťuldo, proč mě polejváš?
2: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
1: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
2: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
1: Tati, nespadně tam, neumíš plavat.
2: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
1: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
2: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No nazdar.
1: Taťuldo, přišel pan Novák. Jeje, co jsi to udělal?
3: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
1: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Ahoj holky a kluci. Zdravím všechny své věrné myšáky a myšky, co mě rádi poslouchají. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím, prohryzávám se tou spoustou otázek, co mi píšete, a hledám na ně dnem i nocí v odpovědi. Je to sice fuška, ale fakt mě to baví. Myslím, že jsem se proto doslova narodila. Včera jsem dostala zajímavý dotaz.

0: Ale má jednu takovou nevýhodu, totiž tahle rostlina strašně moc, no, smrdí. Říká se jí taky Aaronova hůl, právě kvůli tomu silnému zápachu. Puší jak zkažený maso nebo ryby. A Aaron byl podle starých řeckých pověstí převozník, který převážel duše zemřelých do podsvětní říše. Tak je to takovýhle malinko strašidelný zápach, asi. Na ten zápach ale zase zmijovec láká hmyzáky, aby ho opilovali. Přiláká tak spoustu much, který odvedou požadovanou opilovací akci. Potom, co květ zvadne, z hlízy v půdě se vynoří jeden jediný list. O velikosti malýho stromu. Našla jsem ke zmijovci takovou legrační historku. Když vykvet v roce 1926 v jedné zahradě v Londýně, přitáhl nejen mouchy, ale i takovou pozornost veřejnosti, že pořádek musela zjednat policie. Hold tam asi byla děsná tlačenice, no. Letos začala kvést tahle divná rostlina v Belgii a tak se na ní jezdili dívat lidi ze široka daleka. Johanko, a vy všichni ostatní, koho by to taky zajímalo, když si zadáte do vyhledávače jméno Zmijovec titánský, hned ten zázrak uvidíte. Budeš zírat, Johanko. Pak jsem ještě našla největší, ale úplně obr květ. Jmenuje se Rafflesia. Rafflesia? A je teda úplně bombardónský, jo. Tahle ta rafflesia je teda docela zvláštní květinka. Nemá stonek, listy, dokonce ani kořeny. Je to takovej příživník neboli parazit. Jak nemá listy, stonek ani kořeny, tak musí vodu a živiny krást svýmu hostiteli. V přírodě se rafflesie ukrývají v těle liány, takzvaný stromový révy. Přiživuje se na ní jako nějaký její nájemník. A teď k tomu obr květu. Květ rafflesie váží kolem 10 kilogramů a je větší než 1 metr.
1: Tyjo.
0: Pupeny květů rafflesie připomínají hnědočervenou hlávku zelí. Než se rozvinou v květ, trvá to skoro 2 roky. Ne všechna poupata se ale otevřou. Často je zlikvidujou zvířata nebo nevhodný podnebí. Buď je na ně moc sucho, nebo naopak pořád moc prší. Samotný květy rafflesie jsou pak cihlově červený a pravidelný. Mají 5 okvětních lupenů, na kterých vystupují bílý skvrny na povrchu a listy jsou takový, na pohled, kožovitý. Květy mají uvnitř dutinu a v ní jsou jako na podnosu velikánský hroty, který uvolňují taky pěkný smrádeček starého masa, fuj, aby přilákali mušky a hmyzouny. Květ vydrží na nejvejš týden, a pak schníje. A teď se tu píše. Vzhledem k tomu, že oblastí porostlých tropickými lesy na naší zemi postupně ubývá, je otázkou, jaká budoucnost rafflesie čeká. V Malajzii prohlásili rafflesie zachráněné. Tak to by bylo. Nejvyšší květ a největší květ na naší planetě. Zmijovec a rafflesie. Tak se na ně podívej, Johanko, a vy ostatní taky. Je to fakt moc zajímavý. Tak, a co teď? No, co by? Letím zase šmejdit dál. A vy? Vy mi pište, co vás zajímá a čemu se mám podívat na zoubek. Mějte se, písklata.
2: Tím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš, tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové?
2: Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
3: Myslím, že narozeniny a Štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzumkla jsem tu čokoládu 1, 2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam. Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lasse a Bosse hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lasse řekl: a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky, a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bella, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bosse řekl: no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara. A krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa. U rybníka taky není, zašeptala ozvěna od rybníka.
1: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
0: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: pro pána, to je neštěstí.
2: Kdo je to? Nikoho nevidím.
3: Podeď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
2: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
3: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
2: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
3: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
0: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
3: Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
0: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
2: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
0: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
2: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
0: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
2: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
0: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
2: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
0: Maková panenka se vypravila pod heřmánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
2: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
0: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
2: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
0: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
2: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
0: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
2: Co je to za bláznivého motýla? Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
0: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pusť mou panenku, pusti!
2: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
0: A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali: maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodláka a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
2: A když nepustím, naježil se bodlák.
0: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
2: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
0: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
2: Pustím.
0: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel,

zatolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupku vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Hloudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá, jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu, nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Žil kdysi na severu zeleného Skotska ovčák jménem Patrik. Byl šťastný na pustých kopcích celý rok, ale nejvíc se těšil vždycky na jaro. Jednou se ale jaro přihnalo na větrném koni. Březnový vítr nabral sílu ve skalách a v roklích, zakroužil nad vřesy a vtrhl na pastviny. Ovce se vylekaně zhlukly do kruhu hlavami k sobě, ale vítr se jim přehnal po hřbetech, stočil se do víru a rozehnal se po Patrikovi. Popadl jeho parádní pletenou čapku a fíj, už s ní zmizel do mraků. Patrik vyběhl na nejvyšší kopec, křičel a mával. Ale kde pak by březnový vítr dohonil? Ta čapka byla pěkná, ale Patrik měl ještě dvě, lepší v zásobě. Ale nemyslete si, že jí s lehkým srdcem oželel. Nejdřív byl mrzutý, pak rozlobený a nakonec si řekl, že to větru nedaruje. Na zítří ráno byla obloha modrá a vymetená. Patrik seděl na kameni a zlost už ho přešla. A právě v tu chvíli se březnový vítr v jeskyni probudil. Ve skalách nabral sílu, zakroužil nad vřesy a vtrhl na Patrikovi pastviny. Tady se stočil do víru a fíj, čapku popadl a zmizel s ní do mraků. Březnové počasí na kopcích je studené. Patrik se musel vrátit do salaše pro svou poslední a nejsvátečnější čapku, kterou si chtěl vzít poprvé, až bude v městečku jarní trh. Tuhle čapku mi už nikdo neukradne, jakože se Patrik jmenuju, zakřičel do kopců. Potom zase čapku sundal a pevně k ní přišil lněnou stuhu, kterou si pak přivázal na uzel pod bradu. Zkusil za čepici zatahat, ale seděla mu na hlavě, no, jako přišitá. Pak se posadil na kámen a čekal. Nečekal dlouho. Vítr ve skalách nabral sílu a vtrhl na pastvinu. Proletěl po hřbetech ovcí, šlehl jako byč a fíj, a mátl po Patrikově čapce. Cloumal s ní, trhal, ale marně. Patrik vyskočil na kámen a rozpřáhl ruce, aby nestratil rovnováhu. A najednou narazil na něco pevného. Stiskl a poznal, že to jsou ramena nějakého neviditelného obra. Stiskl víc a slyšel, jak v obrovi zapraskaly kosti. Holá, tak takovýhle ty jsi chlapík, březnový větře, zvolal Patrik. Dělej, co dělej, už tě nepustím. Ale vítr se nevzdával. Na chvíli vyklouzl z pevného sevření, Patrik ho však znovu popadl a pustil se s ním do křížku. Netrvalo dlouho a březnový vítr ležel na lopatkách. Patrik mu provazem svázal ruce i nohy. Už si dofoukal, větře. Zasmál se a odpáral stuhu z čapky. Pak si ji pyšně nasadil k levému uchu. Tak co s tebou uděláme, siláku? Pust mě, zaprosil obr. Kde pak? Vím tu o jedné jeskyni, hodím tě svázaného dovnitř a vchod zavalím těžkým balvanem. To přece neuděláš, zaprosil obr. Ale udělám, tady zůstat nemůžeš, strašil bys mi ovce. Ty, Patriku, co je? Něco za něco, řekl obr. Vím o jedné rokli v údolí. Je tam zakopaný poklad. Dvě truhlice zlata a stříbra, ukážu ti to místo, když mě pustíš. A co bych dělal s pokladem? Mám všechno, co ovčák potřebuje. Pěkné stádo, věrného psa a zelené kopce kolem. Dokonce mám i malou truhličku a v ní pár našetřených zlaťáků. Jen si nech poklad pro sebe. Ty, Patriku, co zase chceš? Když mě pustíš, sliboval obr, přivanu ti majetek i slávu. Budeš mít větší zámek a víc sluhů než sám král. Ve velkém zámku fouká a sluhové se pletou pod nohy, zasmál se Patrik. Kdežto moje salaš je pěkně zastřešená a úplně mi stačí. Chvíli bylo ticho a pak se březnový vítr znovu zavrtěl. Ty, Patriku, no co zas máš? Pust mě a já ti přifoukám to nejkrásnější děvče až z konce světa. Z konce světa, zasmál se ovčák. Co pak nevíš, že nejhezčí děvčata jsou tady, u nás v údolí. Až mě omrzí samota, přivedu si to nejkrásnější děvče i bez tebe. Ty mě opravdu nepustíš, zeptal se obr utrápeně. Pustím, řekl najednou ovčák. Ale mám tři podmínky. Tak jen mluv, zaradoval se obr. První podmínka je, že mi vrátíš mou první čapku. To víš, že vrátím, slíbil obr. A co dál? Druhá podmínka je, že mi vrátíš i druhou čapku. To víš, že vrátím. A co dál? A třetí podmínka je, že se tu už víckrát neukážeš, řekl ovčák. To ti rád slíbím, řekl obr. A teď mě pusť. Patrik vstal a rozvázal uzly kolem obrových zápěstí a kotníků. Březnový vítr se protáhl a vyskočil na kámen. Pak se tráva zavlnila a ovčák neviděl, ale cítil, že vítr odletěl. A za chvíli padla do trávy první čapka a za ní hned druhá. Uběhl nějaký čas, jaro přešlo do léta a vítr dodržel slovo. Za celou tu dobu se na pastvině neukázal. Na kopcích bylo krásně, ale Patrikovi začalo být smutno. Jednou v neděli si nasadil svou nejlepší čapku. Oblékl si kostkovanou suknici, přes kazajku přehodil plét, připnul stříbrnou sponu a vypravil se do údolí. Třikrát prošel městečkem a pokaždé se zastavil před jedním domem, kde stála hezká dívčina. Dvakrát se jí zahleděl do očí a potřetí se zaslíbili. Vyšli na kopec a ovčák už nebyl sám. Byli dva. A než uplynul rok, byli tři. A než uplynul další rok, byli čtyři. Tak to šlo rok po roce. Ani nevím, kolik vlastně dětí měli. Ale vím, že březnový vítr jednou slovo porušil. Přikradl se na kopec pěkně po špičkách a tajně, jako vánek. Jenom se na ovčáka Patrika a jeho hezkou ženu podíval, jenom kolébku zlehka rozhoupal a zase se vrátil.
3: Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek, pěkný a prostorný jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že se vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo.
2: Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké a milé děvče. Janička byla přadlena. S kolovrátkem si dobře rozuměla, ale láska jí hlavu popletla. Jednou si řekla, budiš vůle páně, a zalhala na zámku, že umí spřádat zlatou nit. Hned se za tu lež pánu Bohu omluvila a modlila se za odpuštění všech hříchů světa. Ale slovo se už zpátky vzít nedalo. Mladý král si pro nevěstu přijel kočárem a uvedl ji do jizby, kde všude kolem byla jen hromada lněného pačesí. Dnes tě tu nechám o samotě, povídá, ale zítra, když spředeš zlatou nitku, budou ohlášky a do týdne slavná veselka. Pak král odešel a Janička se posadila k přeslici. Copak kvočná, ta kuřátko vysedí, ale zlatou nitku ještě žádná přadlena, co svět je světem, z obyčejného lnu nespředla.
4: Ach, ouvej, hořekovala. Noc se přesype a ráno mě můj ženich s ostudou z domu vyžene. Proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela?
2: A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí, a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna, u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak. Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí. A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se zas rok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, chacha, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, ha, za muže a nic ti nepomůže.
4: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle vousatým trpaslíkem.
2: Ale co pak měla Janička na vybranou? A tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval. Takto na to, takto na to, bude nitka samé zlato. Janička na něm mohla oči nechat. A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla. Nitek přibývalo, ale co to? Není to sen?
3: Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jaký předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší, po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si bousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu. I to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidi mužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji. Když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
5: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neúhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
6: Když úhodne nechci ji, vždyť se budíš jmenuji.
3: Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidi mužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
4: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti,
6: Budiš.
3: A sotva to jméno vyřkla, mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A Budiš tak i zůstane.
7: Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Spoza dveří něco překrásně vonělo a zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní Ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní Ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní Ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jenže jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní Ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká. To je klobouk do buše, prohlásil Paddington hrdě. A zachránil mi život. Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou. To je dlouhý příběh, řekl neurčitě. Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte. Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala. To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone? Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začenichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. rozhodl se ho použít.
8: Je to cítit opravdu silně,
7: řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd. A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně. Zajímalo by mě, odkud to vychází.
8: Kdybych byla na tvém místě,
7: pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra,
8: příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
7: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
8: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
7: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
8: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
7: Paddington to chvíli zvažoval.
8: Občas,
7: odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.

Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Bylo, nebylo. Byl jednou jeden sedlák a ten měl dva syny. Malého slabého Michálka a velkého silného Pipána. Když šel silný Pipán přes dvůr, třásla se i stodola. Když šel přes dvůr Michálek, nevšimli si

0: šlo stále den po dní, když tu, ano, jednoho dne se starý sedlák roztonal. Nikdo nevěděl, co mu je, co mu chybí. Ležel v posteli od rána do večera a naříkal a naříkal. A jak tak leží a naříká, vidí oknem na návsi cizí babičku. Zavolal Michálka, aby mu tu cizí babičku přivedl. Je stará, jistě mnoho ví a zná a snad i poradí. A taky jo. Když babička přišla do seknice, podívá se na nemocného sedláka a povídá. 9 hor a 9 řek, za devátou najdeš lék. V krajině, kde není zima, v zlaté kleci, v modrém lese, zlatá slepička si dřímá. Jen sně svajíčko, které snese, budeš zdravý hned. Tak to řekla ta babička a jen co stačil sedlák poděkovat, zmizela. Sedlák zavolal na Pipána, aby osedlal koně a jel hned do světa.
1: A kam?
0: Zeptal se Pipán a sedlák řekl, že za 9 hor a 9 řek.
1: A proč?
0: Zase se zeptal Pipán a sedlák na to, aby mu přinesl lék.
1: A jaký?
0: A sedlák, že vajíčko od zlaté slepičky.
1: A nestačilo by táto vajíčko od kropenaté slepičky, co nám kdáká pod oknem?
0: Povídá ten líný Pipán a sedí dál na peci. Teď už se ale sedlák opravdu rozlobil. A to se i Pipán polekal. Nerad slezl z pece a šel do stáje sedlat koně. No jo, ale než on do stáje došel, bylo poledne. Než koně osedlal, byl už večer.
2: Ale při měsíčku se mi hezky pojede. Aspoň mi nebude horko.
0: Pomyslel si Pipán, popadl ranec buchet a vyjel. Ale dlouho nejel. Měsíček se totiž schoval za mraky.
2: No, v takové tmě se přece nedá jet.
0: Řekl si Pipán a co myslíte, že udělal? Slezl z koně, lehl si do trávy a protože byla teplá noc, hned usnul jako doma za pecí. Pipán jeden. Představte si, děti, jak ten Pipán cestoval. 7x7 dní i nocí prospal. Ve dne na koni a v noci na seně. A tak ve spánku přejel 9 hor a 9 řek. Budil se jenom k jídlu, to zas jo. A tak po těch 7x7 dnech a nocích se najednou před ním objevil modrý les. A protože bylo právě poledne, Pipán se rozhlíží, jestli není na blízku nějaká hospoda. A jak se tak rozhlíží, vidí, že se na kraji lesa belhá babička s nůší suchého dříví na zádech.
2: Ohoj, babičko, je tu někde na blízku hospoda?
3: I kde pak nehoda, žádná nehoda.
2: Ale já neříkám nehoda, já říkám hospoda, hledám hostinec.
3: Tady v tom lese je zlatá klec.
2: Ale co se dá dělat? Pojedu tady nejdřív pro vajíčko od zlaté slepičky a pak se stavím na obědě,
0: povídá si Pipán.
2: Ahoj, a kudy se dostanu k té kleci?
3: Že bys pochutnal na zlatém vejci? Není to tak lehké, jak

0: si myslíš, Pipánku? Nejdřív musíš slepičce nasypat zrní, kterého se nedotkla jiná ruka než tvoje.
1: Jen si povídej, jen si mluv. Já už vzal vajíčka jiným slepicím,
0: průčel Pipán. A rozjel se do lesa, kam mu babička ukázala. A opravdu, uprostřed modrého lesa stála zlatá klec a ve zlaté kleci seděla zlatá slepička a dřímala.
1: To je zvláštní,
0: podivil se Pipán.
1: To je ale zvláštní. Slepička je v kleci a vrátka jsou otevřená.
0: Zaradoval se Pipán a zajel rukou pod slepičku, aby z klece vytáhl vajíčko, na kterém ta slepička seděla. Ale jakmile se slepičky dotkl, dala se slepička do křiku a kdákala, tak silně, že se to rozléhalo po celém lese. A v tom okamžiku přiletěl od někud stříbrný kohout, snesl se Pipánovi na hlavu a začal ho klovat do hlavy, do ramen a do tváří. A Pipán, Pipán ujížděl z modrého lesa a zastavil se až doma. To víte, že se Pipán moc radostně netvářil, když přijel domů. A sedlák se ho ptal, jak pořídil.
1: Táto, žádné vajíčko nevezu. Byl tam takový stříbrný kohout a tak zle kloval, že jsem si jen stěží holý život zachránil.
0: Stěžoval si Pipán. A co myslíte, že udělal? Zalezl zase za pec a usnul. Sedlák si smutně povzdechl, když tu se ozval malý Michálek.
2: Nebuďte smutný, tatínku, a nic si z toho nedělejte. Pusťte mě do světa. Proč bych nemohl zkusit štěstí zase já?
0: Ale sedlák o tom nechtěl ani slyšet. Vždyť i silný Pipán se vrátil ze světa s nepořízenou. A co potom takový malý a slabý Michálek?
2: Jen mě, tatínku, pustte, však já to zkusím a uvidíme,
0: řekl Michálek a hned si vzal svůj malý raneček, do kterého se vešla jen jedna jediná buchta, a vydal se na cestu. Šel pěšinou přes zahradu a než minul první pole, spatřil, jak si u cesty na jeteli pochutnává zajíček.
2: Kampak, kampak, Michálku.
3: Za 9 hor a 9 řek, abych donesl domů lék.
0: Michálek na to.
2: 9 hor a 9 řek, to je daleko, Michálku.
3: Kdyby si mi pomoct chtěl, to já bych se dobře měl. Kdybys mě vzal na svůj hřbet, byl bych za horama hned.
0: Zase Michálek na to.
2: Tak dobře, když já dneska pomůžu tobě, zítra zase ty pomůžeš mě.
0: Řekl ten zajíc a už to bylo. Michálek si sedl na zajíce, pevně se ho chytil, zajíc vyskočil a už peláš. To byla jízda, to byly skoky, přes kámen a přes potoky, nahoru a ze strání, zajíc jezdcem uhání. Za 3 dny a 3 noci byl Michálek se zajícem tam, kde Pipán za 7x7 dní. Ale Michálek se taky zajíčkovi odvděčil. Když se zajíček potřeboval napást nebo trochu si odpočinout, Michálek hlídal, aby nepřišel žádný zlý pes a zajíčkovi třeba neublížil. A tak zajíček s Michálkem dojeli k modrému lesu. No a stejně jako Pipán potkali na kraji modrého lesa babičku s nůší suchého dříví na zádech.
2: Dobrý den, babička.
0: Hezky pozdravil Michálek a hned povídá.
2: Koukám, že máte těžkou nůši. Vidíte, babičko, já sice nejsem žádný silák, ale snad vám trošku pomůžu.
0: A Michálek seskočil se zajíce a pomáhá babičce s nůší a představte si, ta veliká nůše byla najednou lehká jako peříčko.
2: Jak může být taková velká nůše tak lehká?
0: Inu, Michálku, co se zdá těžké, může být lehké. A co se zdá lehké, může být naopak těžké. Ty jsi přišel pro vajíčko, viď? Já vím. A to právě lehké není. Teď pěkně pozorně poslouchej. Musíš nasypat slepičce zrní, kterého se žádná jiná ruka nedotkla než tvoje.
2: Zrní, kterého se nedotkla žádná jiná ruka než moje. A poradíte mi, babičko, pěkně prosím, jak to mám udělat?
0: Inu, když se tak hezky ptáš, poradím. Musíš sám orat, sám zasít, sám pokosit a vymlátit.
2: Je. Sám orat, zasít, pokosit a vymlátit. Jen aby se chudák tatínek ještě zlatého vajíčka dočkal.
0: Jen se pust do práce. V téhle zemi roste všechno náramně, rychle. Tam za tím lískovým keřem najdeš všechno, co budeš potřebovat. Michálek babičce pěkně poděkoval a opravdu za lískovým keřem našel vše, co potřeboval. Ošatku plnou pšenice a dva pluhy, velký a malý.
2: Velký pluh neudržím. A kde vezmu tak malého koníčka, aby tahal tak maličký pluh?
3: Ale Michálku, co já?
0: Povídá zajíc.
3: Donesl jsem tě sem, pomohu ti i orat.
0: A jak zajíček řekl, tak bylo. Spolu s Michálkem zorali políčko, zaseli pšenici a čekali, jak bude pšenice růst. A představte si, pšenice rostla přímo před očima. Do týdne měla zlaté klasy. Michálek potom za lískovým keřem nalezl malinkou kosu a obilí pokosil. Pak se zajíčkem udupali hlínu na mlad, Michálek obilí vymlátil a byla ho pěkná hromada. Potom odsypal zrní na ošatku a šel za slepičkou. Zlatá slepička dřímala ve zlaté kleci. Jakmile se Michálek přiblížil, otevřela oči. Jakmile jí zrní nasypal, zvedla se a odkryla zlaté vajíčko. Michálek už na nic nečekal. Sáhl po zlatém vajíčku, skokem byl na okraji lesa, skokem zajíčkovi na hřbetě a skok. To byla jízda, to byly skoky přes kámen a přes potoky, nahoru a sestrání, zajíc jezdcem uhání. Přes 9 hor a 9 řek, aby donesli domů lék. A co zlatá slepička? Ta přece zobala zrní. Teprve když dozobala, poznala, že jí někdo vzal zlaté vajíčko. A začala hlasitě kdákat. A hned tu byl stříbrný kohout. Ten kokrhal, zlobil se, hledal okolo zlaté klece, čepířil se. Ale Michálek se zajíčkem už byli daleko, předaleko. Ale doma sedlákovi se vedlo hůř a hůř. Už se nemohl ani na posteli posadit, když tu najednou cupidup. Zajíc vběhne do světnice a na hřbetu sedí Michálek.
2: Tatínku, nesu zlaté vajíčko, podívejte.
0: A tu se po světnici rozlila záře, teplá a voňavá, a tatínkovi bylo hned o chloupek líp. A což potom, když vajíčko uvařili, jak je sedlák snědl, nemoc z něho spadla jako ze stromu list. A co udělali se zlatou skořápkou? No přece dobře ji schovali. A co se stalo se zajíčkem? No přece dovolili mu, aby se pásl, kde bude chtít, a žádný pes mu nesměl ublížit. A co tomu říkal silák Pipán? Nic. Protože ani nevěděl, co se stalo. Všechno za pecí prospal Pipán jeden. A najednou zazvonil zvonec a byl pohádky konec. Všechno má svůj konec, říkávají babičky. A taky říkávají, s poctivostí nejdál dojdeš, nebo také bez práce nejsou koláče. A o tom všem se za dávných časů vyprávěly pohádky.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No teda vím, že odbornice si tady ty, ale... Musíš to říkat. Já vím, že jsi domácnostní kachna, Justýna a tak dále, ale Hugo... Ten přece přečetl každou knihu, na kterou si jenom vzpomeneš.
0: To je sice možné, ale například, když hrajeme slovíčkovou hru, oba mi velice často skáčete do řeči a to je neslušné. Velice neslušné. Co tomu řeknou naši posílači? Totiž ti posluchači. No přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: No, tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justýno?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justýno. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šiškama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky od zápalek, to jsou sirky, Teda Justýno, ty jsi už mě tady nachystala. Ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: O, a nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento nonc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos, každou krabičku máš úplně jinde na křivo, hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší, hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mě tam ty krabičky nevlezly, mě se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justýně tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justýna má asi krabičky samolesky.
0: A ty jsi samosleská, totiž samovleska, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš těch krabiček vedle sebe? 3 na šířku a 3 na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. A co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček, a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No, nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody, a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou! Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justýno, dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc, takovou akorát šupličkovatou, co?
0: Šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže... Milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorínky povedly. A uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorínky místo vitrínky, no. To je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorínky, totiž vitrínky. A příště u mojí pravidelné rekreace... relace? Ano, relace. Opět na sklepanou, totiž na skládanou. Totiž to nazdár.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Manko, teď co je to tu za nepořádek dětí?
1: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
2: Ano.
0: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
2: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co dělat, kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
1: Ano.
2: Tak si to prakticky opakujeme.
1: Ano, my si to opakujeme.
0: No a proč je ten stůl postavený jen na dvě nohy a ční do výše?
1: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
0: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
2: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
1: Ano, nádraží je moderní, tady je totiž velký železniční uzel.
0: Uzel? Snad ne na ubruse.
1: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
0: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
2: Ano, to jsou České Budějovice.
0: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
1: Tak víš co, Taťuldo, my tě vyzkoušíme, co říkáš?
0: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
2: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
0: No dobře, ale kam?
1: Mezi nohama pod tím stolem.
0: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
2: Asi vám nic jiného nezbude.
0: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
1: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
0: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
1: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
0: Ty židle, to už je vlak, ne?
2: Ano, už jste u vlaku.
0: No tak prosím, nasedneme do něj a...
1: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
0: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
2: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
1: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
2: Tohle je lokomotiva, tohle je tender s uhlím a tady dále jsou...
0: No počkej, Máničko, vagony, to já vím, kdyku jsem vlakem jel.
2: No vidíte, a lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
0: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
1: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
0: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
2: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
0: Vím, hurvaj, proč mi máváš tou baterkou před očima?
1: To není baterka, to je semafor.
2: To je semafor
1: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
0: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
2: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
0: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
1: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
2: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
0: Cože, ještě nakonec peníze?
1: No jo.
0: A kolik?
1: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
2: Tady je potvrzenka.
0: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
2: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
1: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.

pátky. Evropáni, Australáni, Běloši i Černoši napíšou si blahopřání, potom jen takhle noší Evropáni.

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání, ze všech nejvíc huroní.

0: Klokani, nedávejte mláďatům na hraní prskavky. Mohlo by dojít k propálení kapsy, děkujeme vám.
1: Bledé tváře, černé tváře, dělají si radosti. Po nebi se line záře, psi se těší na kosti.

0: leží na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utichly spory a hádky, z nebe se na zemi snáší.

0: rubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti. A ty by pak měly na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina. Trs babiček, dědečků, strýců a tet, synů, vnuků a pravnuků, kteří by rostli jeden z druhého. Vidíte? A takhle nějak to chodí u trubíšů. Trubíši jsou maličká, průhledná zvířátka, která žijí v hlubokých mořích. Kája, o kterém je tato pohádka, žil v moři Šalamounově. Ale považte, hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš? Jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
1: Trubíš trvá,
0: řekla. A zase se zavřela. Trubíš znejistěl.
2: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé? To přece nemůže být všechno.
0: Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
2: Ta už je úplně mimo,
0: myslel si trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 Šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší. A tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, s údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
2: Ahoj, tati, máme hlad.
0: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat nebo si zoufat. Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné, že z plány na slavné varieté je konec. Malí Trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší Trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho prapraprapravnuků, který se také jmenoval Kája, překousl v noci chapadlo a utekl od rodiny. Neplačte, neplačte, chlácholil rodinu starý Kája. To se nedá nic dělat. Trubíš má občas své plány.
3: Dělejte, Vlko!
4: Nefungují.
3: Pozor,
4: už jo.
5: Máma mi dala korunu a vykou.

0: místo ryby, ryby koupil vel rybu, co dělá ryba, on se sem hýbá, proč, proč, protože ryba, ryba šťastná,
1: štika,
0: tak to má bejt, nechce bejt masná, svobodu jí dej, hej, hej, máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby, ryby koupil vel rybu, co dělá ryba, on se sem hýbá, proč, proč, protože ryba, ryba šťastná.
1: Chcę być masna,
0: słowo.

0: jako hlavy kopribu a já místo rybery vykoupil velrybu. Co dělá ryba, o co se mývá, proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechci být másná, svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu a já místo rybery vykoupil velrybu. Co dělá ryba, o co se mývá, proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechci být másná, svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu. A já jsem nic nekoupil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Večer dobrodruhů!

0: zpívám vám.
1: Kravatu nespívej, nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
2: Nemůžu přece mlčet.
1: Otvírej jenom pusu.
3: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
0: Do Betléma mysl naše.
3: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
0: Slunce jest toho příčina, že je má tvář opálena.
3: Tak pojďte dál, hoši. Za koledu si zasloužíte něco na přilepšenou.
2: Co?
4: Krpaté ti do černého chlupce do mlína.
1: Kravate, kde vězíš?
2: Loboši, vidíš ty havrany?
4: Poslední vzkaz našeho mistra.
1: Havrany? Prosím tě, a kde?
2: Sedí tamhle na struně. 2, 4, 6.
1: Poslechni, ty máš oči mhu, kravate.
2: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
1: Hloupo.

0: i když k němu nikdy nikdo nejezdí.
1: Tomu nerozumím.
0: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
1: Proč?
0: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
1: Ne, já...
0: Počkej, kam letíš?
2: Něco mě táhne pryč.
3: Kravate,
2: jaká síla?
3: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
2: Je tu někdo?
4: Tak si tu. Snad ses nepolekal.
2: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
4: Mé oko dohlédne dál, než na cestu ke mlýnu, krabate.
2: Vy mě znáte.
4: Já si tě vybral.
2: Jste zdejší mlynář, pane.
4: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Hůř! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jednoho.
2: Popravdě, já nevím.
5: Neví, on ne.
4: Ticho!
5: Ano, pane.
4: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... Mím nějakou postel na vyspání. Tak co?
2: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
4: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
2: Ano, myslím, že ano.
4: Ale než si plácneme ještě jednu otázku. Jsi ochoten se kromě mletí mouky učit i všechno ostatní?
2: Všechno, co k práci v mlýnu patří.
4: Všechno, co patří k práci v tomto mlýnu.
2: Proč ne?
4: V tom případě tady je má ruka. Podej mi svou. Mlýn už zase mele.

0: černého klunce, domlína.
1: Z postelí, rychle, pan Kmotr přijel.
2: Je to až u Voježického lesa.
1: Toho dnes nechte spát, začne o příští novoluní.
2: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
1: Spustte mrtvý chod! Mrtvý chod spustte!
2: Tomu nikdo nerozumí.
1: Já si tě vybral, krapaté. Krapaté.
3: Krapaté. Krapaté.
4: Krapat? To je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se! Opravdu se tak jmenuješ?
3: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
5: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
3: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
5: Vydá. Není tak zabedněný jako tuhle Jura.
4: Přestaň, Liško.
5: No jo, pan Stárek. Ty, aby se z našeho kuchyňky nezastal.
4: Ty!
6: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uvaří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
4: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
6: Buď zdrav.
4: Andruš.
7: A Zdárek.
4: Merten.
3: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
7: Ne.
4: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
5: A taky je tu moje maličkost. Liško.
3: Tebe si zapamatuju snadno.
5: Jo. Ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici. Nejsem Liška, jsem Liško Andruši. S tvrdým i. Slyšet Liška v mlýně plyně plýkvat slinou. Zmlkni, Kašpare!
4: Tak dost! Pojďme do práce.
3: Počkejte, ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty a ten parádní kabátec.
4: Všechno je teď tvoje, krabate.
3: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
7: Někdy až moc.

0: Ale někdo to nosil přede mnou.
1: Tvůj předchůdce.
0: A on? Kde je? Už se vyučil?
1: Dá se to tak říct.
2: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí.
3: Přestaňte žvanit! A ty krabate si pamatuj. V tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby. Mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
0: Zatraceně. To takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, fuj, v puse.
4: Pojď ven, krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
0: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
4: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
5: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
4: Pojď, krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
0: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
3: Pojď dál, krabate.
0: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
3: Víš, co je dnes za den, krabate?
0: Jsem tu od neděle, takže pátek.
3: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
0: Umění?
3: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
0: Ale proč? K čemu?
3: K čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
0: Stát se bohem.
3: To slovo přede mnou nevyslovuj.
0: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
3: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
0: Nerozuměl jsem.
3: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Huš na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
0: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
6: Odpočiň si.
0: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
6: Nestarej se.
0: Počkej. Přece neponeseš 2 najednou.
6: Radši uni.
0: Mertene, slyšíš?
7: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
0: Zapomenout? A na co?
7: Se ho zeptej, chlapečku.
0: Vždyť Merten skoro nemluví.
7: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
8: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
7: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.
0: To není pravda. Jau, už zas. Mám něco se zádama.
7: No chudáčku.
8: Hele, jdi si po svým, Liško. Nebo hlupák Jura zapomene, kam chtěl vylít ten gbelík s pomijema. A ty ukaž, krabate. Vyhrň si halenu. Tady je to.
0: Kousek níž. Hrozně to bolí.
8: Dobrý?
0: Jo. Bolest je najednou pryč. Co jste se mnou provedl, Juro?
9: Nic. Přiložil jsem ti jen ruku na záda.
0: Kouzlo?
9: Houby. Na to mistrovo čarování já nemám hlavu. Tohle mě naučila babička.
3: Jo, to byla moudrá ženská.
0: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba, kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
9: Možná.
0: Ale proč?
9: Aby bylo pořád dost práce.
0: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
10: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
0: Kdo je to?
10: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, my mu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
0: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
9: Věřit nemusíš.
0: Ale co to všechno znamená, Juro?
9: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, Krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit. Ale na tohle ti neodpovím.
3: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání z Koratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
0: Tondo, kam vlastně jdeme?
10: K Bojmlově smrti.
0: Cože?
10: Je to tady. Koukni, Krabate. Vidíš ten kříž?
0: Jo.
10: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl Mord.
0: A proč jsme tu my?
10: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
0: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
10: Zvony. Znějí zvony, Krabate.
0: No to je dost. Měl jsem strach, že jsi usnul.
10: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo. Slyšíš? To je z Černého chlumce. Té, která předspívává, se říká kantorka.
0: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
10: O dívkách nemluv, Krabate.
0: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
10: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
0: Co to povídáš?
10: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlíně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, Krabate, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby o tom mistr neměl ani stání. A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně, za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
0: Já žádnou dívku nemám.
10: Třeba se nějaká objeví.
0: Už zase zpívají.
10: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
0: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
10: Krabate.
3: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
10: Krabate, nevycházej ze svého těla.
11: Nemusel by se zvrátit.
0: Aspoň na okamžiky spatřit.
12: Zatraceně.
0: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci. Stávám se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
13: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
14: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
0: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
10: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
0: Vrátil bych se sám.
10: Znáš toho ještě příliš málo, krabate, nezahrávej si.
0: Aha.
10: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muří nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
0: Musí to být?
10: Musí. Jsme v jeho moci, krabate.
5: Chce někdo přidat?
15: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za sven ušima.
5: To si radši odpust, Andruši.
15: Dej nášup tomu nedochůdčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
0: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
15: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
16: Hele, nech ho na pokoji, Liško.
0: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
15: To tedy nebude, krabate.
0: Přece vím, kdy mám narozeniny.
15: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
0: Cože?
15: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
0: Jo, a pár dní k tomu.
15: Pak jestli dobře počítám, a to já počítám. Bude ti rovných 20.
0: To není možný.
15: No, přiznávám, Liško se spletl. Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
3: Stárku!
10: Ano, mistře.
3: Kde je Merten?
10: On tu není?
3: Ty nevíš?
10: Nevím. Nepřišel k večeři.
3: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Vzuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
0: Tady, pane.
3: Rozžavím ho svým plameným dechem.
10: Mistře.
3: Mlč, stárku.
10: To nemůžete.
3: Já jsem tu pánem. A pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
10: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
3: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Vlečci, volkové, milánkové, no, no tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy, moje hovátka, co to provádíte?
1: Ús je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
3: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
4: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
3: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
4: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
3: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
4: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
4: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmo leze.
4: Už jeď, ty šašku.
3: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
4: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
3: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
4: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
3: Jen jeden?
4: Ano. V loni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
3: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zle.
4: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
3: A víš se, kdo odejde letos?
4: Já to vím.
3: A kdo?
4: Já odejdu, krabate.
3: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku.
4: Tomáš, vezmi si tohle.
3: Tvůj nůž.
4: Na památku.
3: Ukaž, jak se otvírá.
4: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si, dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný a nikdy na sobě nedej nic znát.
5: Krabate, nevycházej ze svého těla.
6: Podívejte na můj plamínek.
5: Jsme v jeho moci.
7: Bude ti rovných 20.
5: Každý rok jeden odchází.
8: Mertene, Michal se už nevrátí.
9: Je pouze jediná cesta.
5: Já odejdu, krabate.
3: Tondo, neodcházej.
5: Musím.
3: Bojím se.
5: Důvěřuj tomu, kdo tě obruci nutí jako první. Oslovím jménem.
3: Něco strašlivého se mi zdálo.
10: Krabate, to nebyl jen sen.
3: Cože? To jsi ty, Juro.
10: Tonda je mrtvý.
3: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
10: Odtud nikdo neodejde po svých, krabate. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
3: Našimi životy.
10: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
3: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
11: Chytněte kostrou, chášku vína, je novoluní, pan Kmot přijel.
12: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
11: Spustte mrtvý chod.
13: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
14: Sám na to dohlédnu.
13: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu?
14: Spí na šalandě.
13: Kdo je to?
14: Jmenuje se Loboš.
3: Loboš.
14: Co ses tak zarazil, krabate? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
3: Znám ho.
14: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
13: A svého nástupce už si hledáš?
14: Snažím se.
13: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
14: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
13: A. Merten,
14: nepřichází v úvahu.
13: Jura?
14: To je hlava Skopová. V černé škole je vždycky poslední, téměř nic si nepamatuje.
13: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
14: Zatím nevím. Cítím z něj cosi zvláštního, jakýsi vnitřní vzdor, ale myslím o to, kdyby chtěl, zvládl by za pár týdnů víc, než všichni ostatní dohromady.
13: Dobře to rozvaž. Za rok ti vyprší lhůta, mohl by se stát pobočníkem našeho vladaře. A při své šikovnosti a mé přímluvě, kdo ví, třeba i jednou usednout na nejvyšší trůn.

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali?
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, v síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
1: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on neztratil svou moc. Proboha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy, mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku.

0: Krabate, co sedíš stranou?
1: Tak krucina, krabate, slyšíš vůbec, co? Ty se nepřidáš?
2: Já neumím zpívat.
1: Nevykládej.
2: Loboš to vezme za mě.
1: Proč ne? Klidně.
3: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
2: Jo, a já zase, Liško, znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
3: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
2: Nesič na mě, krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá s jedovatou zmí, která ho chce uštknout? Chytí za krkem a...
1: Bravo!
4: Skvěle!
1: Teď jsi mu to nandal, krabate.
4: To ti přijde draho. Mistr!
1: Držobák! Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
3: Bude i zítra, Andruši.
1: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
4: To bys si opravdu psal?
1: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
5: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: Proč si tehdy o tom tříkrálovém večeru utekl krabaty?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Loboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásil mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, krabate?
1: Ano, to byl kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno. A já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, krabaté.

0: Motorko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas, jako by to byl sen, a přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milým.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate. Prosím tě, už jsi někdy tancoval?
0: Ne, dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemehlo. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solný sloup. Hej, mladenci! Kdo mě vezme do kola, jsem volná.

0: Ná, babka se skleněným okem nevidlí.
1: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
0: A co tanec?
1: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív. Kantorko?
0: Ale já se tak nejmenuju.
1: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
0: Víš, se trochu legrační.
1: Připadám ti k smíchu.
0: Je to všechno tak zvláštní, jako bys přicházel z jiného světa.
1: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
0: Aha.
1: Tebe to neděsí.
0: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům, tomu hlasu.
1: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
0: A když řeknu ano, zůstaneš?
1: Ach, nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
0: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
1: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
0: Blázínku, to je přeci snadné.
1: Ne tak, jak si myslíš.
0: Já přijdu. Tomáš, tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
1: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, krabate. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
1: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, krabate.
1: Od sebe? Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, krabate. Ruka, jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
1: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
1: Mám o ní strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš o ní, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
1: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
1: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřekl dřív?
1: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové, co vyrůstá ze srdce.
1: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
1: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, krabate.
1: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
1: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
1: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle koratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, krabate.
1: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
1: Ne.
3: Prosím?
1: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
1: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrtí, k tomu mě nepřimějete, mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
1: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
1: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
1: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, krabate.
0: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
0: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
0: Mám ráda krabata.
3: Krabat? A znáš ho vůbec?
0: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
1: Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu. Už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
0: Ten ne. Ten taky ne. On je tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
0: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy 6. zleva, nebo snad 6. zprava?
0: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
0: Ach, bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
1: Má milá. Má milá.
0: Au, klo ve mně. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
0: Ne, ne, ten druhý.
3: Cože?
0: Ten vedle něj, to je krabat.
1: Kantorko, ty jsi to dokázala.
5: Tenhle souboj si prohrál, mlináři na blatech. Už nejsi mistr, zemřeš.
3: Ne.
5: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
0: Zbyla z něj hromádka popela.
1: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
6: Hoří!
7: Pekelníci ničí své
8: Pohlení
7: stopy.
8: Pohlení se rychle šíří, zachvátí celý mlín.
1: Doste vodu!
9: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každýho z nás hrst byli.
7: Ty dutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
9: Tohle je boží bejlí, Liško.
10: Je po ohni.
1: No vážně.
11: Je to možný?
7: Jak si to proved, Juro?
12: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská.
13: A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
0: Půjdeme, krabate.
1: Kam?
0: Domů.
1: Můžeme být doma tady.
7: A pan mlynář krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
14: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
12: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
1: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
13: Ne, mě asi nepřiberete.
1: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
7: Ne, odcházím. Umřel tu Michal.
1: Měl jsi ho moc rád, viď?
7: Byl to můj bratr. Kuš mi ho já.
1: A co ty, Loboši?
15: Jo, já zůstanu. Ale jen do jara. Pak fí, vezmu vítr. A budu zas volný jako pták.
7: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl. Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, krabate?
1: Platí, Andruši.
7: počkat. Začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To bych chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
6: Jasně.
11: Určitě.
16: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek.
7: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem.
1: Kantorko?
0: Ano, Krabate.
1: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
0: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
1: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
0: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak, všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
1: Stejně mi něco dlužíš.
0: Já tobě?
1: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
16: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
11: Krabate! Krabate!
0: Víš co? Krabate! Zkus ho uhádnout.
1: Cože? Ty chceš, abych hádal?
0: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějů v učeně, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u moji na pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si mojo dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z moji na Richarda a z Richarda zpátky na moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
3: O bohatém kupci a třech sudičkách. Není každá pohádka o princeznách, moji milí. A není každá o zlých dracích. Komu z vás to nevadí, ať si uši naladí, komu se to příčí, ať si jinde koupí jinší. Já tuhle koupila o dračkách v Sinčelu. To je vesnička jak vraní hnízdo pod hřebenem Karpat. A prodával stařeček Damián, který se dušoval, že všecko, všecičko je doslovíčka pravda. On prý ty časy, kdy se to zběhlo, pamatuje jako včera. A jak jsem tenkrát vzala, dávám teď zas dál. Za těch časů, co je stařeček Damián tak dobře pamatoval, chodili ještě po světě sudičky. Za to nejezdili vlaky, takže i boháči museli šlapat pěšky. A jeden bohatý kupec takhle za podzimní plískanice cestou domů pod horami zabloudil. Z posledních sil se doplahočil k nějaké vesnici a u první chalupy zkusil zaklepat na dveře. Dobří lidé, otevřte ubohému pocestnému. Světlo za oknem bliklo a zhaslo. Kupec šel dál. Zaklepal u druhé chalupy. Ale tam scháňka a pláč, že mají ve světnici nemocného. V třetí chalupě oplakávali neboštíka. Ve čtvrté plakal houf dětí. Bylo to jako z udělání. Kupec prosil a nikde se nedoprosil. Na konci vesnice se krčila chaloupka tak na dlaň. Ale v okýnku se ještě míhala zář z ohniště. A kupec zaklepal i tady. Hospodáři, jestli nespíte, otevřte ubohému pocestnému. Na zápraží vyšel mladý muž. Rád bych ti pomohl, pane, jenže uznej sám, kam bychom tě uložili. Máme jen jednu světničku a mé ženě se každou chvíli narodí děťátko. Přikrčím se tady na zápraží nebo někde pod přístřeškem, přemlouval hospodáře kupec. Nevyháněj mě do noci, nebudeš litovat. A co se takhle dohadovali, ozval se ze světnice dětský pláč. Tak už je na světě, vykřikla babička. A je to chlapíček. Ze šťastného otce spadla tíseň. Pozval kupce dovnitř a jakmile se děťátko vyplakalo a usnulo, ustlali domácí hostovi na lavici. Sami polehali, jak se dalo. A brzy i oni blaženě spali. Jenom bohatý pán, zvyklý na lepší ustlání, nemohl usnout a převaloval se z boku na bok. A tak se stalo, že jediný bděl, když o půlnoci zakokrhal kohout. A kde se vzali, tu se vzali, nad děťátkem náhle stály tři bíle oděné stařenky. Potká tě v životě mnoho zlých nesnází, řekla ta první. Ale ty je překonáš, řekla druhá. Dám ti k tomu dost síly. A nakonec se všechno v dobré obrátí, protože zdědíš majetek boháče, který dnes nocuje pod touhle střechou, dodala ta třetí. A mrknutím oka sudičky byly ty tam. Kupec do rána neusnul a sotva se rozednilo, vstal a probudil hospodáře. Rád bych se ti odvděčil, řekl mu. A nejde mi z hlavy to vaše děťátko. Jste chudí, ale jste mladí a můžete mít dětí, kolik si budete přát. Já mám majetku až a nemám dědice. Dej mi svého syna, vychovám ho jako prince. Tak chudí nejsme, abychom se museli vzdát svého prvorozeného, odpověděl hospodář a jeho žena se k němu připojila. O ničem takovém Už ani nemluvte, pane. Kupec se nedal odbít. Rozmyslete si to, lidičky, a neukvapujte se, jen se podívejte. A vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Ach, to je bohatství, spráskla ruce babička. Jak jsem stará, takový poklad jsem neviděla. Všichni tři nemohli od toho blýskání oči odtrhnout. Nakonec si mladí řekli, že děti ještě mít budou, ale získat tolik dukátů, že se jim nepodaří, i kdyby si kůži z těla dřinou zdrhli. A tak zaplakali, rozžehnali se s děťátkem, zavázali je do plachetky a položili do pánových rukou. Za vesnicí odbočil boháč do lesa. Našel vykotlaný dub, vložil raneček do dutiny a když se vrátil na cestu, zamnul si spokojeně ruce a šel dál. Děťátko v kotlině dubu se zatím probudilo. Nejdřív zavrnělo, ale brzy se rozkřičelo, jako by zanevřelo na celičký svět. V tu dobu hnal pod lesem stádo ovcí starý pastýř. Zaslechl dětský pláč a zavolal na syna. Hej, chlapče, neslyšíš nic? Jako by tu někde plakalo dítě. Napni uši, slouží ti líp než mě. Vyslyšíte i trávu růst, táto. Kde by se tu vzalo děcko? To nejspíš zaskřehotal někde pták. Dost možná, ale mně se to nechce zdát, trval na svém starý ovčák. I dali se otec a syn do hledání. A zanedlouho zavrtěli hlavou nad plachetkou s uplakaným robátkem. Jak ses tady octl, drobku? A co teď s tebou? Potom si řekli, že už ho nějak vychovají. Jsou na salaši sami dva. Aspoň jim bude veselej. A že svého synáčka našli, začali mu říkat Najdek. Krmili chlapce ovčím mlékem, jako jehňátko. Houpali ho na jedlových větvích, na lesních mítinách ho učili první krůčky. V zimě, v létě se Najdek od dědy a strýce nehnul. Chodil s nimi po horách, dováděl z kůzlaty, od kosa

Prý bohatý kupec. Jednoho dne se přišel na svůj majetek podívat. Našel doma dědu Gligora. Posaď se, pane, a ochutnej náš sýr, vybídl starý ovčák hosta. Musím ti říct, že je to dílo mého vnuka. Už přemistroval mistra. Ty máš vnuka? Podivil se pán. Slyšel jsem, že tu žiješ se synem a ten prý není ženatý. Není a přece vnuka mám. Uvidíš ho, však on najdek přiběhne. Nejsou dnes se stádem daleko a sám ho pochválíš. Jakže mu to říkáš? Vpadl host dědovi do řeči. Pojmenovali jsme ho najdek, protože jsme ho kdysi našli. Může to být 20 let, tamhle v lese, vidíš? Rozkládal starý Gligor. A udělali jsme moudře, že jsme si ho nechali. Boháč seděl jako skoprnělý a děda Gligor mluvil dál. Pahon a najdek chodí s ovcemi, já zůstávám na salaši. A než se stádo vrátí k dojení, chystám tvaroh a sýr, poklízím a vařím. Pahon už taky není žádný mladík, ale že je tu ten hoch, máme oba zastání. Naš kaškaval ti nechutná, pane? Boháč se vzpamatoval. I chutná, dědo Gligore, chutná. Jste oba šikovní a poctivci. Kam jsem přišel? Všude jsem to o vás slyšel. A tak tě o něco poprosím. Dej mi toho chlapce do města do služby. Potřebuju spolehlivého chasníka. Budeš mít o vnuka postaráno a sám škodný nebudeš. To nemůžeme udělat, pane, zhrozil se starý Gligor. Nežádej to od nás. Vypiplali jsme ho, zamilovali jsme si ho a teď ho máme ztratit? Ty víš, dědo, že bych si ho mohl vzít i proti tvé vůli. Já rozhoduju, kdo kde bude sloužit. Ale chci s tebou vyjít po dobrém a tak tě znova žádám, dej mi toho chlapce. Nebudeš litovat. A bohatý pán vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Děda Gligor zíral na ten poklad jako ve snu. Za celý život nedal dohromady jediný dukát a teď jich před ním leží rovná 100. Neodolal a vzal si je. Jen se bojím, pane, řekl nakonec, že najdek s tebou do údolí nebude chtít a já ho nutit nemůžu. Udělám to, dědo, tak, abych ti loučení ulehčil, navrhl kupec. Napíšu dopis a pošlu ho po chlapci své ženě. Ta s ním laskavě pohovoří, jak už to ženy umějí, a postará se, aby se mu u nás zalíbilo. Pán napsal dopis a když najdek zaskočil na salaš, děda Gligor si potají setřel slzu. Podívej, synku, řekl. S tímhle psaním dojdeš dolů do města. Ten velký bílý dům hned při cestě, ten patří pánovi. Zajdeš za paní a dopis jí odevzdáš. Pán se vrátí za týden a propustí tě pak domů. Rozuměl jsi, chlapče? Rozuměl, dědečku. Ale tuze tě prosím, nemůžeš poslat s tím psaním strýčka Pahona? Zná to dole líp než já? Jen dí, chlapče, dí. Je to pánovo přání. Povzdechl si děda Gligor. Nesmíme se mu protivit. Je to náš živitel. A týden není přece věčnost. Když slunce zrovna nejvíc pálilo, došel najdek ke studánce pod košatým bukem. Nabral si do dlaní chladivé vody, napil se a natáhl se ve stínu. Beraní čapku, v které měl zastrčený dopis, položil vedle sebe. Spod opasku vytáhl píšťalku,

0: a rozfoukal ji tak krásně, že se k němu ze všech stran slétaly kosy a poslouchaly, ani nedutaly. A jak si Najdek ležel v trávě a pískal si, vypadla mu píšťalka z rukou a on usnul. Kde se vzali, tu se vzali, nad spícím mládencem najednou stály tři stařenky, celé bíle oděné. První řekla: Měl by ses probudit, synku, čeká ti ještě mnoho nesnází. Druhá ji zadržela: Jen ho nech odpočívat, ať má dost síly a všechno šťastně překoná. A třetí stařenka se sehnula, vzala z beranice dopis, rozevřela ho a četla nahlas: Milá ženo, co ti píšu, musí zůstat v naprosté tajnosti. Mladík, který ti doručí tento list, je nebezpečný ničema. Zavolej i hned mého oddaného sluhu Trifona a vyřiď mu, ať dělá, co umí, ale že ten mládenec, až se vrátím domů, nesmí být mezi živými. A to si pamatuj, že tě vyženu o žebrácké holy, jestli neuděláš, jak ti přikazuju. Když stařenka dopis dočetla, posteskla si: Vidíte, sestřičky, ti boháči jsou dneska tak spupní, že by se chtěli protivit i vůli sudiček. Sáhla do kapsy, vyndala úplně stejný list papíru, jako byl ten, na kterém napsal svůj dopis kupec, přeložila ho, vložila ho chlapci do čepice a ten kupcův hodila po větru. A mrknutím oka tři bíle oděné stařenky byly ty tam. Najdek se protáhl, vyskočil, píšťalu si zastrčil za opasek, nasadil na hlavu beraní čapku, do jedné ruky vzal hůl, do druhé dopis a šel. Na místo došel k večeru a udělal, co měl. Odevzdal dopis přímo paní. Ta list rozevřela, hned poznala pánovo písmo a jak četla, divila se a divila. Milá ženo, z celého srdce tě prosím, abys vykonala, co ti tady píšu. Mladík, který ti doručí tento list, se jmenuje Najdek, protože je to nalezené dítě, ale já vím líp než kdo jiný, že pochází z dobré krve a šlechetného rodu. Vybral jsem ho za muže pro naši dceru a doufám, že z toho budeš mít radost. Ten mládenec o tom ještě neví, proto spoléhám na tebe, že ti dva v sobě najdou zalíbení. Svatbu neodkládej. Vrátím se za týden a rád bych je spolu našel v lásce a manželství. Pamatuj, že na štěstí toho mladíka záleží i naše štěstí. Paní zavolala dceru Savtičku. Přečetla dopis na hlas a zeptala se: Slyšeli jste, milé děti, co mi píše váš otec? Slyšela jsem, maminko, hlesla Savtička a zvedla k tomu urostlému mládenci plaché hnědé oči. Že se podobaly očím laňky, řekl Najdek bez váhání. Slyšel jsem, paní. Na druhý den se slavila svatba. A byla to svatba veselá, protože ti dva mladí byli šťastní, že ani šťastnější nemohli být. Paní tentokrát svého muže netrpělivě vyhlížela a jakmile se vrátil, vedla ho k oknu, aby se podíval na ten krásný pár. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil, s kým se to v zahradě vodí jeho dcera za ruku. Co to znamená? Vyrazil jako bez dechu. Splnila jsem do písmene, co jsi mi v dopise přikázal, řekla paní a podala mužovi list. Boháč poznal své písmo a když přečetl, co v dopise stojí, krve by se v něm nebyl dořezal. Navenek se opanoval a řekl: No, moc krát ti děkuju, ženo, že jsi to tak dobře zařídila. Před večeří se šel projít do sadu a na vinici. Nebe se mračilo. Chystalo se k bouřce. Zavolal si sluhu Trifona a z hurta na něj spustil.
1: Rozny i broskve jsou už zralé, ale zdá se mi, že místo pána si na nich pochutnává kdejaký darebák. Nikoho nešetři. Jak se tu v noci něco šustne, bez milosti střílej. Vyženu tě karabáčem, zmizí-li mi do rána jediná broskev nebo hrozen. A jestli mi zastřelíš alespoň jednoho ničemného zloděje, vysázím ti na stůl 5 dukátů. Tak dělej, co umíš.
0: Když pánova rodina zasedla ke stolu, dalo se zrovna do deště a začalo hřmít, až nádobí na policích hřinčelo. Po večeři si kupec posteskl.
1: O, těšil jsem se na kousek hroznu z naší vinice, ale kdo by mi ho přinesl v téhle slotě?
0: Najdek beze slova vstal, vzal košík a šel na vinici. Z nebe sjel blesk a zahřmělo jako o soudném dni.
2: Tatínku, vykřikla polékaně Savtička, co jsi to udělal? Vždyť se mu v té bouři něco stane.
0: I paní vyčetla mužovi jeho hloupý rozmar.
1: Já ho nikam neposílal, okřikl je kupec. Viděli jste, že šel sám. A co by se mu stalo? Aspoň se přesvědčíme, že není žádný třasořitka.
0: Znovu blesk a znovu hrom a v tom se otevřely dveře a na prahu stál Najdek s košíkem deštěm smáčených hroznů. Usmál se a řekl, dejte si chutnat, otče.
1: Kupec sebral všechnu svou vůli a zahlaholil. Neříkal jsem vám, že ten náš Najdek je statečný mládenec?
0: Jaká pak statečnost, odpověděl mladý muž. Vyrostl jsem v horách. A tam si člověk musí na nečas přivyknout.
1: Sladký hrozen pánovi zhořkl. Vstal od stolu, chytil karabáč a jako omámený vyběhl ven vypořádat se s Trifonem. Sotva se přiblížil k vinici. Třeskla rána. Kupec vykřikl a klesl k zemi. Přiběhl Trifon a když viděl, koho zasáhl, začal bědovat.
3: Nenaříkej, a odnes mě domů, zachraptěl boháč. Stalo se, co se stát muselo.
0: Víc nepromluvil a kránu, když se vyčasilo, vydechl naposled. Paní otevřela ve světnici okna a spatřila na cestě 3 stařenky od hlavy do paty bíle oděné. Tak už to na světě chodí, povzdychla si. Jeden umřel a druhý se narodil. A já k tomu dodávám, milí zlatí, že jsem nic nepřidala a nic jsem neubrala. Dala jsem jen dál, co vypravoval stařeček Damián.
4: Taťuldo, nepůjdeš náhodou ven?
5: No to náhodou nepůjdu. Proč se ptáš?
4: Ale já jen tak, myslel jsem, že se budeš projít na čerstvý ozon, když je venku tak hezky.
5: No dovol, venku leje jako z konve. Hurvajs, proč mě hodláš vystrnadit z domova, ptám se.
4: Vůbec ne, Taťuldo, já jsem si jenom myslel, že...
6: Dobrý den! Pane Spejble, bábinka vás nechá prosit, jestli byste k ní nezašel. Představte si, vůbec doma nevidí.
5: Ale co pak? Že by měla něco s očima?
6: S očima ne, ale s kamnama. Strašně nám kuří.
5: Jo tak, tak to hned letím. Kde pak kamna? Na ty jsem já, to já...
4: Je, hurá, hurá, máni, ať žijou kouřící kamna tvé bábinky.
6: No, posmívat by se zrovna nemusel.
4: Ženská, nerozumíš věci.
6: Jak to?
4: Naopak jsem strašně rád, že taťulda odešel. Máme málo času, rychle poslouchej.
6: Já rychle poslouchám, co se děje.
4: Děje se králík.
6: Co?
4: No, mám v koupelně schovaného králíka.
6: Cože? Opravdického živého králíčka?
4: No jistě, no co pak opravdový králík je jiný než živý?
6: Poslyš, a co dělá v koupelně?
4: Vyklá nosem a čeká, že ho někam schovám.
6: Ale proč ho musíš schovávat?
4: Protože by mě s ním taťulda vyhodil. Nemůže králíky ani vidět. Co pak už si nepamatuješ, jak králíci vaší bábinky sežrali taťuldovi na zahrádce všechny tulipány?
6: No. ale co pak za to bábinka mohla?
4: Jistě ne, sama je neschrůstala, ale měla si opravit dvířka. No. Máni, mohu dát toho králíka do té opuštěné králíkárny?
6: Jistě, ale poslyš, ta dvířka jsou pořád ještě rozbitá.
4: To nevadí, hele, z téhle bedničky uděláme nová a to rychle, než se vrátí ta Tulda.
6: Tak.
4: No, tohle to uřízneme, tamhle se řízneme a v prostředku pořízneme. Dřív ale musím vytlouct taky hřebíky, víš?
6: Hurvínku, malér.
4: Jaký malér, Máni, nelekej mě.
6: Váš tatínek spraví kamna, umaže se, vrátí se, bude se do koupelny umýt.
4: Je, upadne mu mýdlo, sehne se pro ně a bude mít místo mýdla v ruce králičí čumák. Honem pro králíka.
6: Pro králíka. Honem.
4: Tady je. Co mu říkáš?
6: Ten je hezkej. A umí něco?
4: Nelíbo mi chroustat salát. Máni, snad bys nechtěla, aby dával pác. Tak o chvilku podrž.
6: No.
4: Já rychle dodělám ta dvířka. Ať se něco nejdřív pryč, jo?
6: Tak co, čenicháčku? Máš krásný bílý kožíšek jako votičku.
4: Tak, hotovo. Máni, vem králíka. Já vezmu dvířka a jdeme. Tak Tulda se vrací, co teď?
6: Hurvínku, honem někam s králíkem.
4: Ale kam? Semhle půjdeš. Tak.
5: No, vždyť vám to říkám. Když já spravím kamna, táhnou jak železná pec. Tak se zase můžeme pěkně natáhnout. Víš, Žeričku, Žeričku, pojď k pánovi. Kde pak jsi?
6: Žerik se probudil a jak si poodešel, kam si proběhnou ti se, nožičky protáhnou ti.
5: Počkej. Co to bylo?
6: Ne.
5: Slyšeli jste?
6: Ne.
4: Já neslyšel nic. Co jsi slyšel?
5: Jako kdyby zarachotili pokličky nebo něco takového.
4: Možná, že na ulici nakládají sběr. Lehneš?
5: Urvaj, co si to dovoluješ?
6: Ale to neříká Hurvínek vám, to říká to říká Žerikovi, taky ne, je jedna ránky, komu to vlastně říká.
5: Počkám, slyšíte? Už zase. Jako by bylo něco v kredenci.
4: Já myslím, Tatuldo, že tě klamou sluchové halucinace.
5: Žádné cucanice, něco je v kredenci. Hurvaj, co o tom víš? Hned se přesvědčím, takhle zabouchám. Šmang. Co to vyskočilo? Co to je?
4: To je konec.
6: Víte, on to Hurvínek myslel dobře napřed spravit dvířka, abyste se nezlobil, ale nevěděl to. A já to nádobí všechno uklidím, uvidíte, já to krásně srovnám.
5: Nádobí, počkám. Napřed chci vědět, co to tady běhá a poskakuje. Hurvajs, co je to?
4: To je přece sisel.
6: Ale Hurvínku, co jsi to zase vymyslel? To je.
5: Cože? Jaký sisel?
4: No přece sisel sibirský, modrooký, sislus sibirius, modrobulvus. Ty jsi ho nepoznal?
5: No na první pohled ne, Žano, vždyť to vypadá jako králík. Říkáš sislus modrochlupus?
6: Pane Spejble, to je úplně jinak. To přece není žádný...
4: Žádný králík, vždy to povídám. Podobný mu sice je, ale liší se mnoha znaky, které pozná jen odborník.
5: No vždyť já nic neříkám. Co s ním budeš dělat?
6: Dá ho do naší prázdné králíkárny a bude ho pěstovat, že může, pane Spejble.
5: No proč by nemohl? To víš, s nějakým králíkem by letěl, ale když je to sislus modrohubus a navíc ještě sibirius, že jo, tak bez všeho. Počkej, a co takhle tulipány? Neublížím.
4: A pak tulipány, ne. Těmi přímo z duše pohrdá. Naopak si je úplně ošklivý.
5: Ano.
4: Jo? Jo.
5: A co žere nejradši?
4: No, kromě tulipánů, kterým je absolutně znechucen, žere všechno to, co králík.
6: Hurvínku, nebylo by lepší to tvému tatínkovi říct? Vždyť už králíka vzal na milost.
5: Co si to tam šuškáte? Nechte všeho a postarejte se tady o sisluse, vyčistěte mu králíkárnu, vystelte mu jí senem, dejte mu něco papat a tak, vyčistluš, no jo.
4: Nejdřív musím přibít nová dvířka, aby neutekl.
5: No tak jděte. A já jdu oznámit bábince, jaký, že tu máme pěkný exemplář sisluse, omnibuse, aby se na něj přišla podívat. Tak nenechte ho utéct a hned sem tady, jo?
4: Yeah. Tati, počkej moment. A je pryč. Mani, to je katastrofa.
6: Vidíš, to máš z toho, že jsi lhal. Bábinka si nic namluvit nedá, přece pozná králíka. Měl si říct všechno popravdě a byl pokoj.
4: No jo, když já jsem se o něj bál.
7: No, to jsem na to vzácné zvíře opravdu zvědavá.
5: Jim, pojďte, takovej sislus se hned tak nevidí. Tak prosím, no, co mu říkáte? To je sislus autobusus.
7: Tohle, a vždyť je to králík.
5: Ale dovolte, bábinko, vrtíte se jaksi na omylu.
7: A co bych se vrtila, přece poznám králíka.
5: Ale račte se prosím podívat, má jaksi modré oči.
7: Kdyby je měl kafe brown do zelena, pořád je to králík.
4: Teťuldo, bábinka má pravdu, je to opravdu králík,
6: ano.
5: Hurvajs, tak proč jsi mi namlouval, že je to sislus bělovousus? Když je to docela obyčejný králík.
7: A to ne, pane Spejble, tak docela obyčejný zase není. Je to králík bílý, vídeňský a moc hezký.
6: Vidíte, pane Spejble, je vídeňský, ze Sibiře nebo z Vídně. Vždyť je to skoro jedno.
5: No, ať je třeba z Paříže, ale Hurvínek mě chtěl obelhat.
6: On se bál, pane Spejble, že mu nedovolíte mít ho doma.
7: Bylo by ho škoda, je to králíček jedna radost. A když se Hurvínek vlastně sám přiznal...
5: Přiznal, nepřiznal, má 3 dny domácího vězení a toho králíka, ať si tady nechá,
6: je.
5: Když je z Vídně nebo odkud.
4: Hurá! Ty 3 dny beru, taťuldo, to je bratru zadarmo a už se nezlob.
5: No tak dobře.
4: Taťuldo.
5: Ano, dobře. Počkej, a kam jste vlastně zavřeli Žerika?
6: Do přístěnku, já ho dopustím.
5: No, bude mít jistě hlad, chudáček.
6: Kde pak, pane Spejble? Právě vám sežral druhou ponožku.
8: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Když má někdo moc velkou smůlu, tak říká... Mně vyroste i trpaslík. To znamená, že jeho smůla je vůbec nejsmůlvatější a černá jako boty. Někdo ovšem smůlu nemá a přesto každou chvíli říká, že jemu vyroste i trpaslík. Roste například má určitě víc štěstí než rozumu, ale každou chvíli říká svému sousedovi v lavici: Láďo, mně vyroste i trpaslík. Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a vtichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal. Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku. A Rosťanic, pojídal angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem 3dní trpaslík školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci. Prvňáci mají 2 trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík, ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel. Od toho dne byl Rosťa sama pětka, v nejlepším případě čtyřka. Učení mu šlo od ruky jako ševci smůla. Už ani neříkal, mně vyroste i trpaslík. Učitel Okurka povídal, že má Rosťa hroší kůži a aby si nemyslel, že může spát na obě oči. A že ještě není všem dnům konec a že by měl vědět, zač je v Pardubicích perník. Tím mínil, že by Rosťa měl dostat doma nářez. Nakonec ho opravdu dostal, i když se ho maminka zastala. Rosťa jí všechno řekl, o tom trpaslíkovi i o smůle. Maminka věřila na trpaslíky a na smůlu ještě víc. To ji naučila babička. Ale tatínka to nikdo nenaučil a tak byl Rosťa byt jako žito. Už si skutečně nevěděl rady, chodil jako tělo bez duše. O každé přestávce čekal trpaslíka, jestli ho nezbaví toho trápení. Nikdo o ničem nevěděl, jen soused Láďa, a ten se po každé přestávce ptal. Rosťo, byl tady? Nebyl, řekl Rosťa. A hned měli oba poznámku za vyrušování. Trpaslík školník se objevil z nenadání o jedné přestávce a to právě Rosťa zas po dlouhé době jedl angrešt. Pane trpaslík, vy jste mi dal, povídá Rosťa. Vy jste mi tedy dal. Co smůla? Hezky to jde, co? Povedlo se to, ne? To tedy povedlo, řekl Rosťa a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Teď by vám mohl vyrůst i trpaslík, povídá školník. Myslím, že ta smůla už stačí. Stačí, stačí, pane trpaslík, už nestojím ani za mouchu. A v tom byl zase konec přestávky. Trpaslík slíbil, že přijde znovu. Ten den dostal Rosťa trojku ze zeměpisu. První po celé té začarované době. Jakože se ta smůla protrhává, ale jenom na půl. Některá protržená smůla je horší než ta slepená. V úterý dostal Rosťa poznámku, že ohrožuje spolužáky pravítkem, ve středu, že má zlý kukuč. Červeným inkoustem tam bylo připsáno těká myšlenkami. A trpaslík nejde a nejde. Každý den sedí Rosťa v lavici a tiše svačí. Všichni říkají, Rosťo, pojď se proběhnout ven. Ale Rosťa čeká na třídního trpaslíka s pěnovkou. Pořád na něho myslí, kde by mohl být a jestli ještě vůbec je a jestli si ten školník nespletl třídu nebo možná i školu. Když někdo na někoho pořád myslí, tak se mu vlastně po něm stýská a Rosťovi se poprvé v životě po někom stýskalo. Jakoby toho trpaslíka měl rád zrovna proto, že mu přinesl tolik smůly. To se stává. Tuhle šel Rosťa po ulici a slyší, jak se dva páni srdečně loučí. Jeden druhému potřásal pravicí a povídá naschledanou, pane školník. Rosťa se k tomu velkému školníkovi rozběhl. Byl to pán o tři hlavy větší než Rosťa a ještě možná opíť a kouřil modrozelenou pěnovku. Jinak trpaslíkovi školníkovi podobný nebyl. Jen z náprstní kapsy mu trčel karmínový kapesník a ten vypadal trochu jako malinkaté trpasličí kalhotky. Rosťa vůbec nevěděl, co dál. Jen na toho pána s pěnovkou koukal vyvalenýma očima, jestli neuvidí ještě nějaké znamení a nebo jestli mu je ten školník sám nedá. Ale velký školník se zeptal takovým udiveným a jako nachlazeným hlasem. Co je, hochu, co si přeješ? Já, pane, řekl Rosťa, nic, pane. Pán chvilku zaváhal, jako by na něco čekal, pak prudce zabafal z pěnovky a ještě řekl, tak se mi nějak zdá, že jsem tě už někde viděl, hochu. Prudce se otočil a šel. Rosťa se za ním znovu rozběhl a v tom uviděl, že na zemi leží něco červeného. Zvedl to. Byly to malé, karmínové, trpasličí kalhotky a v nich ležela zabalená, malinká, modrozelená pěnovka. Kalhotky dal Rosťa Láďovi a pěnovku si nechal. A příští den dostal jedničku z diktátu. Karmínovou.
10: Kamarád Bubák, možná, že už máte, anebo určitě dříve nebo později mít budete nějakého kamaráda nebo kamarádku. Jenomže takový kamarád nebo kamarádka se nedá koupit v cukrárně, ani v hračkářství či někde jinde. Kamaráda či kamarádku si dokonce nemůžeme objednat ani v zásilkové službě nebo najít na inzerát. Mít pořádného kamaráda, na kterého je spolehnutí, si musí každý najít sám. Možná, že znáte třeba dvě holčičky, které si půjčují panenky, chodí spolu na procházky a také si pomáhají, když to jedna nebo druhá potřebuje. Náš nejlepší kamarád může být třeba také pejsek nebo kocourek a já nevím, kdo všechno. Je to zkrátka vždycky ten, koho máme rádi a s kým je nám dobře. Pohádka, kterou vám tady budu vyprávět, je také o takových dvou kamarádech. Jeden se jmenoval Vlastík a ten druhý, no, vezmeme to po pořadě. Vlastík si hrozně moc přál mít nějakého kamaráda, ale nějak se mu to nedařilo. Znal sice hodně kluků z okolí, ale nikoho, koho by za kamaráda chtěl. Na každém mu něco vadilo. Jeden mu nechtěl půjčovat hračky, druhý mu na písku bral lopatičku, třetí se pořád prál, čtvrtý se zase prát neuměl a tak to šlo stále dokola. Vlastík měl sestru, která byla o něco málo starší než on. Ta kamarádku měla a nejraději si s ní hrála na půdě, protože tam je nikdo nerušil. No a aby tam malý Vlastík nechodil za nimi, řekla mu sestra, že na půdě jsou bubáci a že by si ho vzali. Vlastík, protože byl ještě malý a tudíž nepoznal, že si z něho sestra dělá legraci, by na půdu nevlezl ani za nic. Jednou se přijel za Vlastíkem podívat jeho dědeček. Vlastík ho měl rád, aby ne, když dědeček dovedl vyprávět tolik zajímavého a dovedl vymýšlet i pěkné hry, které Vlastík tak rád hrál. Jednoho dne děda povídá Vlastíkovi: dojdi na půdu, je tam po mně taková stará poštovská čepice, kterou jsem nosil, když jsem byl ještě zaměstnán u pošty. Přines ji dolů a budeme si hrát na pošťáky. Ale Vlastíkovi se na půdu nechtělo. Co je s tebou? Ty si nechceš hrát? Zajímal se dědeček. Vlastík se trochu ošíval a pak povídá: hrát si chci, ale na půdu nepůjdu, protože jsou tam bubáci. A málem se rozbrečel. Děda se nejdříve rozesmál a pak vysvětlil Vlastíkovi, že bubáci nejsou. A když tak jedině, že je sám bubák, kdo jiného bubáky straší. Kdo ti to prosím tě napovídal? Zeptal se děda. Vlastík mu popravdě řekl, že to byla jeho sestra se svojí kamarádkou. Tak počkej, to je za to vytrestáme, napadlo dědu. A když druhý den přišel za Vlastíkem, přinesl si staré potrhané prostěradlo, podivný velký černý klobouk, oči si podmaloval černým uhlím, přinesl i starou foukací harmoniku, do které, když se fouklo, tak to znělo, jako když vyje vlk. Různě se zmaloval, nastrojil tak, že kdyby Vlastík nevěděl, že je to jeho dědeček, byl by se ho lekl. Potom si děda s Vlastíkem něco pošeptali, na něčem se domluvili a odebrali se na půdu. Netrvalo to dlouho a přišla Vlastíkova sestra ze školy domů. Její kamarádka s ní. V kuchyni si vzali malou svačinu a hned si šli hrát. Kam jinam než na půdu. Tam ale na ně čekalo překvapení. Seděl tam malý Vlastík a byl naprosto klidný. Co tady děláš? Rozkřikla se na něho sestra a pokračovala. Chceš, aby tě vzal bubák? Proč by mě bral bubák? Bubák je můj kamarád, řekl Vlastík a dodal. Bubáku, kamaráde, pojď ke mně. Jen to dořekl, vykoukl za trámem zmalovaný, hrozně oblečený děda, který ke všemu ještě foukl do harmoniky, z níž se ozval hrozný zvuk. Obě holky se tak lekly, že jim vypadly svačiny na zem a s ohlušujícím pištěním běžely z půdy dolů. Nechtějte ani vědět, jak jim v tu chvíli bylo. Moc dlouho po téhle příhodě si pamatovali, že nemají strašit malé děti. No a Vlastík, ten už se bubáků nikdy nebál, protože věděl, že bubáci nejsou. No a když, tak jenom jeden. A ten je jeho nejlepší kamarád.

0: tyto dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak, než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
1: A dobře se napapejte,
0: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
2: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon.
2: Ukáž!
1: Vtáhl Jihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
2: Věřil jsem, že to dokážeš,
1: řekl a svolal celý svůj gang.
2: Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Jihlík!
1: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
2: Kamarád Jihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
1: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil. Vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Jihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
2: Poklekni,
1: vyzval ho Dederon. Jihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Jihlíka.
2: Polipi,
1: přikázal. Jihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
2: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
1: A udeřil tím tácem Jihlíka do hlavy. Jihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
2: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
1: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Jihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
2: Tento špendlík tě spíná s námi všemi,
1: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Jihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Jihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
2: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
1: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Jihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Jihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
2: Co to děláš?
1: Zeptal se až po chvíli.
3: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
1: Chechtal se Tulamor junior.
4: Klídek! Dělám tu místo pro další.
1: Utrousil Jihlík na půl pusy a cvrknul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
2: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo tu budeme brzo potřebovat.
1: Na co, šéfe? Zeptal se Jihlík.
2: Čekáme přece výkupný.
1: Odpověděl Dederon a Jihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil jí do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.
0: Pojď Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Tati. Taťuldo. Taťulinku. Tati.
6: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvodvajs?
5: Slyšel.
6: Takže se mi to vlastně nezdálo.
5: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
6: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přece, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
5: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
6: Neříkej.
5: Vážně, ale s tebou to ani ono.
6: Jsem holt jako dub.
5: To tak tvrdej?
6: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
5: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
6: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
5: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
6: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
5: To jako...
6: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
5: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
6: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
5: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
6: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
5: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
6: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
5: Proč?
6: No proč, jelikož buben nevlastním.
5: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
6: To jest?
5: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
6: Nevymýšlej si, ano?
5: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
6: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
5: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
6: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
5: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
6: Pro Pietran do peřináče říkám pořád, vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl jirásek.
5: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
6: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
5: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
6: Kdo?
5: Sousedovi odvedle?
6: Ne, neřekli.
5: A až ti to řeknou?
6: Co až mi řeknou?
5: Že jsem jim rozbil okno?
6: Čím?
5: Mičudou.
6: Tak ty jsi jim rozbil okno?
5: Komu?
6: Počtě hlavovým.
5: Co mají Pepíka?
6: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
5: A taky Michala.
6: A starýho dědečka.
5: A taky Kanára.
6: Podej mi.
5: Rákosku?
6: Právě tu.
5: Tady je.
6: Tak, založ ruce v týl.
5: Založil jsem.
6: Tváří se obrať k východu.
5: K východu z bytu?
6: K východu slunce.
5: Stalo se.
6: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
5: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au.
6: Tak okno říkáš.
5: Au.
6: Vzalo za své.
5: Au.
6: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavovi v bytě věčnej průvan.
5: Au!
6: Sklenářů je málo.
5: Au!
6: Za trest půjdeš na sklenáře, já tě naučím vážit si práce.
5: Au!
6: No, má štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
5: S jakým míčem?
6: Co jsem ti koupil pod stromeček?
5: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
6: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
5: Teď já si s ním nehraju na ulici.
6: Tak jak si mohl odšťáhlavovům rozbít okno?
5: Já odšťáhlavovům okno nerozbil.
6: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
5: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno odšťáhlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.

0: o třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovné. Ucházeli se o ní princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi? V moři jsi, na dně jsi, ryba jsi, pojď ven.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mladík uznat, že byl přemožen. No však co se nepodařilo dnes, podaří se zítra, pomyslel si. A druhý den se proměnil v ptáka a vyletěl až vysoko, vysoko do oblak. Ráno čarodějnice vyjde ze zámku do zahrady, rozhlédne se a praví:
1: na zemi nejsi, ve vodě nejsi, kde jsi? V povětří jsi, nad oblaky jsi, pták si, pojď dolů.
0: Ať chtěl či nechtěl, musel mládenec dolů na zem. Celý den si pak lámal hlavu, kam by se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodech do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila si k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil. Ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil, Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
2: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
2: Co to děláš, člověče?
3: Co bych dělal? Vždyť vidíš, běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
2: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a mory. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
3: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
3: Mám hlad, jedl bych, lidičky, och, já bych jedl.
2: Tak proč nejíš?
0: Povídá mladík.
2: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
3: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
2: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš,
0: řekl mladík.
3: Tak dobře, půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
2: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát, pojď s námi do země za 77 horami a moři, tam se ohřeješ.
3: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk a prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli 4. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny.

0: jednoho dne došli do země za 77 horami a moři zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
1: Dám vám 3 zlaté hrušky, ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
1: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mý hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli. Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil, to mám hlad, a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
1: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
0: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená. Kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
2: Kamarádi, běž se poohlédnout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
0: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
1: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
0: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni 3 zlaté hrušky.
1: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
3: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
0: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl...
3: To jsem se napil.
0: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili...

hrušní. Spadly mladíkovi 3 zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

o ledovém starci. Pohádka americké poštovní známky. Indiáni kmene Čirokézů uměli z toho, co dala příroda, mnoho. Postavit vigvam, vydlabat mísu, naostřit šíp i ušít střevíce mokasíny. Jen jedno neznali ani jejich moudří starci. Umění přivolat déšť, když v krajině nastalo sucho. Tehdy se Čirokézové scházeli u velikého stromu, tančili a zpívali, aby jeho větve předali dupot a křik vzhůru k nebesům z modrého ledu a probudili ledového starce. Když byl ledový starec v dobrém rozmaru, posílal Čirokézům dolů vodu v krůpějích deště nebo jim v zimě strouhal sníh. Byl však starý a rád usínal. A když spal dlouho, nepršel a země vysíchala. Ve větvích prastromu bydlel také medvěd Mýval a neměl rád, když ho Čirokézové budili. Radil Čirokézům Mývalí řeči. Nechte toho rámusení. Jestli probudíte i ledového starce, bude mrzutý jako starý Mýval, až se dopálí, hodí po vás svou létací hlavu. Když letí krajem, rozmetá mračna, schází ze stromů ptačí hnízda a bere vigvamům střechy, mrzoutil Mýval. Starý Mýval hodně pamatoval. Byl to praděd Mývalýho rodu a prožil mnohý hněv ledového starce. Čirokézové ale nerozuměli Mývalí řeči. Viděli na stromě tlustého Mývala a soudili, že by z něj bylo dost masa a kožešina, že by dala pěkný pláštík. Tančili a zpívali pod prastromem dál. Když se ledový stařec nebudil a déšť z hůry nepřicházel, přivolali Čirokézové na pomoc kouzelníka. Kouzelník si vycvičil hada k poslušnosti. Poručil mu, aby se po větvích prastromu vyšplhal nahoru a naškrábal svými šupinami něco vláhy z nebeského ledu. Had se vyplazil z hůru, až si odřel kůži a nechával po sobě krvavou stopu. Had lezl, škrábal nebeský led a dolů padala voda na vyprahlou zem. Ledový stařec uslyšel šustot, pootevřel jedno oko a posvítil si jím na hadí stopu. Táhla se obloukem přes nebeský modrý led jako stuha. Stařec oko zase zavřel a spal dál. Hadí stezníček se táhne po nebesích dodnes. Říká se mu duha. A Čirokézové si v něm přečtou, že se na ně ledový stařec nezlobí. Ale co tehdy spadlo z hůry dolů na krajinu, nestačilo, aby se tráva zazelenala. Nezbylo, než aby Čirokézové znovu spustili dupot a křik. Mývalý jedek se zase probudil a varoval ty dole. Nebuďte staříky, bývají zlí. Ledový stařec po vás praští létací hlavou a kde hlava proletí, zafuní, až se kácejí stromy. Drží svými kořeny hliněnou poklici nad kotlem dole, kde si vaří pohřbení dětkové jídlo. Nechte jim klid. Čirokézové však nutně potřebovali vláhu pro vyprahlou zemi a tančili, dupali a zpívali čím dál hlasitěji. Tehdy se ledový stařec podíval na dolejší svět oběma očima a praštil po Čirokéze svou lítací hlavou. Leď tam na ně! A kudy pak staříkova hlava letěla, rozmetávala, co jí stálo v cestě. Vyvrátila i prastrom ve vesnici Čirokézů.
padl korunou na zem, zabil mívala a svými kořeny vytáhl hliněnou poklici nad ohništěm v říši neboštíků. Pod prastromem se ukázala jáma a plameny podzemního ohniště šlehaly vzhůru. Nejdřív upečeme nad ohněm mívala, rozhodli Čirokézové. Stáhli medvědí kůži, z větví prastromu udělali rožeň a opekli si tučného mívala. Plameny z jámy však šlehaly čím dál výš a Čirokézové se začali bát, že chytne suchá tráva. Ulijeme oheň, než schoří naše vesnice. Jenže čím ulít, když nebylo vody? Ženy nosily v koších hlínu a kameny, sypali to do jámy, ale ta byla bezedná a podzemní plameny šlehaly dál. Věděli, že proti podzemnímu ohni nezmůže pranic, ani kouzelník. Nezbývalo, než poslat rychlonohé běžce s prosbou o pomoc k ledovému starci, aby poslal déšť. Tehdy ušily ženy nové mokasíny z medvědí kůže a kmen vyslal rychloběžce k ledovému starci. Mokasíny běžely noc a den, až donesly rychloběžce k velikému vigvamu z ledu, kde žil ledový stařec. Huňatá medvědí kožešina zakrývala vchod. Když běžci vstoupili, opadl z nich všechen strach. Ve vigvamu plálo ohniště, zhora visely jelení kýty a koše s bobulemi, jako mívají Čirokézové na dobu zimního hladu. Ledový stařec byl zhrbený věkem, létací vrázčitá hlava už mu zase seděla zpátky na krku a vykurovala dýmku. Stařec přátelsky pozval běžce, aby se posadili k ohništi a podal jim dýmku. Když se běžci ohřáli a vydýchali, řekli, proč přišli. Moudrý starče, hrozí nám, že schoří svět. Vaše létací hlava vyvrátila strom a odkryla poklici nad podzemním kotlem. Nemáme vodu, abychom oheň uhasili. Já asi dlouho spal, vzdychal ledový stařec. Uhasím oheň, jen co rozpletu copánky. Mám v nich uschováno počasí a zaplétám je, abych neudělal potopu, když zdřímnu. Pak pokynul běžcům. Utíkejte domů, než své copánky rozpletu, promokli byste. A už začal copánky rozplétat. Když prvnímu rozpletl konec, švihl s ním o svou dlan a vítr uschovaných copánků vyletěl divoce jako ze stáje vypuštěný hřebec. Vychr zadul vigvamem, sebral posy Čirokézů a popohnal je k domovu. Než doběhli do své vesnice, dohnal je černý mrak. Vylétli nejspíš z druhého rozpleteného copánku ledového starce. Z mraku se řinul déšť a v ohnivé jámě to syčelo jako klubko hadů. Když se valil třetí mrak a začaly z něj padat kroupy, veliké jako sový vejce, ulehli Čirokézové k zemi a přikryli si hlavy kůžemi, aby tu spoušť radši neviděli. Když se mračna přehnala a ledový stařec zavolal počasí do svých copánků zpátky, odvážili se mužové kmene zdvihnout hlavy a podívat se, jak jejich vesnice vypadá po té bouři. Slunce už vyhlédlo z mračen a osvítilo velikou vodní hladinu. Byla zalitá vodou a před očima Čirokézů se prostíralo veliké jezero. I sesedli se k poradě, co počít. Vydlabeme z padlého prostromu kánoe a podíváme se, jsou-li v tom jezeře ryby. Ty první ryby, co nalovili muži Čirokézů do sítí,
byly vařené, jako by je vytáhl z vroucího kotle. Čirokézové usedli k hostině. Jezero zatím vychladlo a byla naděje na další živobytí. A rychlým běžcům kmene patřili provždy ryby nejvící.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: A když je má být poprava?
2: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo.
3: Princezně, chybí 3 obyčejné věci, říkala ta chůva. 3 věci.
2: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý, hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota, houba, plíseň a škvoři.
3: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mi něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
2: Co říkal?
3: Co kdyby se...
2: Ale řál bych to pořádně. Žádný bížlování.
3: Hálí je doutníkovej.
4: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
5: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
4: Drnec, já nespal celou noc.
5: No, jo, no.
4: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
5: No to já taky.
6: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí, na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné Hory. Klasa.
2: Mohu přičuchnout?

0: co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až po

0: dzwoni.
1: A cože přitom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: Teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando seca kramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to jen tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Chuvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo. Tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda dřeš, tohle ti vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všetky stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláče náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva! A tři dny se radujte!
6: Volejte sláva! A pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!
7: Seti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlivá?

0: Zatancuj si s ním.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní?
2: Kouzlíř. Jeden mladý pocestný chodil světem a hledal práci. Chodil tak dlouho, až přišel ke kouzlíři. To byl člověk, který měl plnou světnici kouzelných knih a kouzlil. Pocestný prosil kouzlíře, aby ho vzal do služby. Ten se zeptal, umíš číst a psát? Pocestný povídá, umím. Kouzlíř řekl, tak to tě nepotřebuji. Pocestný odešel, chodil po světě celý rok a v hlavě mu vrtalo, proč ten pán nechce sluhu, který dovede číst a psát, když sám je učený a má tolik knih. A tak to zkusil znovu. Zase požádal o práci a kouzlíř se ho znovu zeptal, umí-li číst a psát. Pocestný zavrtěl hlavou, že ne, že nedovede. Tak to zůstaň, řekl kouzlíř, budeš mě oprašovat knihy z prachu a udržovat je v čistotě. A přinesl plnou náruč knih, tady máš, řádně ty knihy opraš a ulož. Pocestný knihy oprášil a rovnal je do police, jednou hlavou dolů, po druhé zase hlavou nahoru. Kouzlíř mu povídá, dávej ty knihy, jak se patří, všechny hlavou nahoru. Pocestný se vymlouval, no jak mám poznat, kde knížka začíná, kde končí, když neumím číst. Uměl však číst, jak když bičem práska, jenom se nechtěl prozradit a kouzlíř byl rád, že sluha knihám nerozumí a žádná kouzla z nich nevyčte. Pocestný sloužil u kouzlíře, oprašoval knihy a pilně v nich čítal, až se naučil všem kouzlům, která ty knihy obsahovaly. Dovedl se udělat, čím se mu zachtělo, koněm, krávou, psem nebo krahujcem. Sloužil po 3 roky a po 3 letech požádal kouzlíře, aby jej ze služby propustil. Kouzlíř mu vyhověl a jako mzdu mu dal 3 malé penízky. Za každý rok služby 1. Sluha si pomyslel, moc mi toho pán nedal, ale nevadí. Měl jsem se u něho dobře. Mnohému jsem se z kouzelných knih naučil. Až jeho trápil zrovna hlad, koupil si v krámě za 3 penízky chleba. Zaplatil, ale zase měl v kapse 3 penízky. Ani o penízek víc, ani o penízek míň. Toulal se světem se 3 malými penízky v kapse, až zase jednou přišel domů. Otec ho objal, syn chtěl otce uctít, poslal sestru do hospody koupit za 3 penízky piva. Pořád měl 3 penízky v kapse. Za 3 penízky se toho moc nekoupí, jenom samé drobné věci. A tak syn řekl tátovi, tato, půjdeme na trh, já se proměním v koně, neboť jsem bedlivě čítal v kouzelných knihách a znám takové kouzlo, že se mohu udělat, čím chci. Na trhu mne prodejte, ale nikomu mne nedávejte s ohlávkou. Tu si nechte. A proměnil se v tak švarného koníčka, že otec za něj dostal bez smlouvání 300. Sotva však kupec zavedl koně do stáje, proměnil se kůň v člověka a utekl. A tak spolu chodili z trhu na trh a vydělali spoustu peněz. Kouzlíř se o tom doslechl a řekl si, není to snad ten chlapík, co u mne sloužil a tvrdil, že neumí číst a psát? Však já ho dostanu. Když jel tatík zase jednou na koni do trhu, kouzlíř tam už na něj čekal a ptal se ho, co za toho pěkného koně chce. Otec řekl jako obyčejně, že 300 bez ohlávky. Kouzlíř se smál, ale kdo pak to kdy viděl prodávat koně bez ohlávky? Tady máš 300 za koně a ještě 100 za ohlávku. Táta se ulakomil, přijal peníze a kouzlíř zavedl koně okovat. Kovář nebyl doma, jenom kovářová žena s děvečkou. Kouzlíř uvázal koně ke sloupku před kovárnou a sám šel s kovářkou dovnitř, aby počkal v izbě, než se kovář vrátí z trhu. Děvečka zůstala venku a bylo jí divné, že se kůň otírá pořád hlavou o sloup, aby se zbavil ohlávky. Nebylo mu to však nic platné. Najednou promluvil kůň lidským hlasem: děvče, zatáti za tu ohlávku, ať mi spadne z hlavy. Děvečka potáhla za ohlávku, ohlávka spadla na zem a koník utekl. Děvče běželo celé polekané do světnice za kovářkou a volalo: paní mámo, ten kůň mluví. Kovářka se děvečky zeptala: a co ti povídal? Děvče odvětilo: chtěl, abych mu sundala ohlávku. Kouzlíř hned pochopil, kolik uhodilo, vyběhl před kovárnu, ale kůň nikde. Udělal se totiž zajícem a utíkal, co mohl. Kouzlíř se udělal chrtem a pustil se za ním. Když zajíc poznal, že ho chrt dožene, proměnil se vtáčka Slavíčka. Ale z chrta byl rázem krahujec. Slavíček letěl přes pole, až přiletěl nad veliké město. Krahujec letěl pořád za ním. Zrovna se díval z okna pán a viděl tu honbu. Zvolal pohoršeně: to není pěkné, když takový velký krahujec honí malého Slavíčka. Otevru okno, aby se Slavíček mohl u nás schovat. Slavík vlétl do světnice a schoval se pod postel. Když ráno dcera hodného pána zametala podlahu, vymetla spod postele diamantový prsten. Hned si jej s velkou radostí navlékla na prst. Krahujec dobře viděl, kam se Slavík schoval. Proměnil se zpátky v člověka a vstoupil k tomu pánovi do služby. Sloužil u něho 3 roky a za odměnu nechtěl nic jiného než diamantový prsten, co pánova dcerka nosila na prstu. Ale ten prsten byl prstenem jenom ve dne. V noci se stal krásným mládencem a ten krásný mládenec povídá té dceři: nikomu mne nedávej. Kdybys ten prstínek někomu dala, jako bys mu dala mne. Když ale jinak nedá, hoď prstenem na zem a řekni, ať se rozsype naprosná zrnička. Těch zrniček bude 7. Na jedno stoupni a 6 jich nech jen tak ležet. Přiletí černá slepice s 9 kuřaty. Sezobe těch 6 zrniček a to 7. bude usilovně hledat. Kuřata jí budou pomáhat, ty ale ustup z toho zrnička stranou a já se udělám bílou lasičkou a všechny je roztrhám. Tak se i stalo. Z prosného zrnka se udělala lasička, roztrhala černou slepici z kuřaty a proměnila se v krásného mládence. A ta dcerka si ho vzala za muže.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Bravo, bravo, bravo!
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: Veď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
4: Či všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No tak já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč, prosím, na housličky já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je, libo, něco jemnějšího, sličná slečinko, tedy rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte, prosím, bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají žití, skáčou čepešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vlzání a chňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: O pravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tu zráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsta.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselější kousky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech, mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
7: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
6: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
7: Potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
6: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peři na klobouku. V tom tam přijde cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prstí.
7: Víš co, já to s tebou zkusím.
6: Odvedl cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
7: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
6: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a cipísek šel. Kam jdeš, cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
7: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopidla.
6: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl,
7: všecko je prohraný.
6: A dupl si na cipíska,
7: co si mi to přinesl?
6: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
7: To má být bitevní lejstro!
6: Rozkřikl se generál.
7: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
6: Když se Runcaj s Mankou v lese Řáholci od sojek dověděli, co za cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
7: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín. Jak bys tam mohl střelit?
6: Odsekl generál.
7: Když nevíme, jestli je maršálek u Kvelnice nebo u Kopilna.
6: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálici. Maršálice maršálkovi poručila, teď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na Jičín vojsko ani od

0: Hrdinství je všude kolem nás a čeká na muže, který je uskuteční. Je úkolem muže konat velké činy a úkolem ženy vyhradit svou lásku jako odměnu tomuto hrdinovi. Tak bych to chtěla, aby mi ženy záviděly mého muže.
1: Edward Melony nespouštěl ze své milované Markéty oči.
2: A jestli něco dokážu?
0: Už ani slovo, pane Melone. Jednoho dne, až získáte místo ve světě, tak si o tom znovu promluvíme.
1: A Markétina dlaň spočinula jako teplý samet na jeho rtech. Sir Arthur Conan Doyle, Ztracený svět. Zpráva o úžasných dobrodružstvích, která podstoupili profesor Challenger, Lord Roxton, profesor Summerlee, reportér Edward Melony, zpravodaj deníku Daily Gazette.

0: Jsme v londýnské redakci listu Daily Gazette na začátku tohoto století.
1: Pane šéfredaktore, chtěl bych vás požádat o laskavost.
2: Slyším na vás, Melone, samou chválu. No prosím.
1: Myslíte, že byste mě mohl poslat na nějakou velkou reportážní cestu?
2: A jaký druh reportáže máte na mysli, pane Melone?
1: Něco, co je spojeno s dobrodružstvím a s nebezpečím. Čím obtížnější by to bylo, tím víc by mi to vyhovovalo.
2: Chcete zřejmě mermo mocí přijít o život?
1: Ne. Chci svůj život ospravedlnit, pane šéfredaktore.
2: No, to je nápad jaksi velmi romantický. Je mi líto, ale myslím si, že doba takových podniků už je ta tam. Velké bílé skvrny na mapě světa mizí a pro romantiku už není místa. Ale moment, počkat.
0: Šéfredaktor známé londýnské gazety se náhle usmál. Neměl by reportér Melanie chuť odhalit podvodníka, moderního barona Prášila, a zesměšnit ho? Zdálo se, že šéfredaktora gazety tento nápad přímo přitahuje.
2: Ale nevím, zdali by se vám podařilo navázat s tím člověkem kontakt. I když se mi zdá, že máte zvláštní dar získávat lidi, Melone. Pociťuji to i na sobě.
1: Jste velmi laskav, pane šéfredaktore.
2: Tak proč byste neskusil štěstí s profesorem Challengerem?
1: S profesorem Challengerem? Není to ten slavný zoolog, co málem přizabil kolegu Blendla z Telegrafu?
2: Neřekl jste, že hledáte dobrodružství?
0: Profesor Challenger před 2 roky odjel do Jižní Ameriky a podnikl tu jakousi výpravu na vlastní pěst. A když se vrátil, odmítl říci, kde tam byl a co viděl. Jenom mlhavě líčil, co zažil, a když se v tom novináři začali vrtat, přestal mluvit a stáhl se jako šnek do své ulity.
2: Buď přišel na něco úžasného, nebo je to lhář, jakého svět neviděl. Ukazoval sice nějaké podivné snímky, ale jsou to prý, Melone, podvodné fotomontáže. No, a reportéry schazuje ze schodu.
1: A já mám zjistit, o co jde.
2: Přesně tak, Melone. Když se vám to povede, bude mít londýnská gazet senzační rozhovor.
0: Reportér Edward Melone se hned pustil do práce. Vyhledal jednoho ze svých přátel v časopise Nature a s jeho pomocí sestavil dopis adresovaný profesoru Challengerovi. Vydával se v něm za studenta přírodních věd a projevil zájem o problém plazmónu, jednotky zárodečné plazmy. Nepřístupný profesor nedávno na toto téma proslovil jednu ze svých přednášek ve Vídni. Po několika dnech Melone ke svému velkému překvapení dostal pozvání k návštěvě profesora Challengera.
3: Já nejsem víc než tak říkajíc zájemce o problematiku přírodních věd.
4: Zajisté.
3: Já, prosím, jak bych to řekl?
4: Jste si vědom, že kraniální index je konstantní veličina?
3: Zajisté, pane.
4: Za druhé, víte, že otázka telegonie je dosud nerozřešena?
3: Přirozeně je to, ano.
4: A konečně za třetí, víte, že zárodečný plazmon se liší od partenogenetického vejce?
3: Ovšem, že...
4: A co to všechno dohromady prokazuje?
3: Ano, to je ono. Co to prokazuje?
4: Co z toho vyplývá?
3: Ano, co z toho vyplývá?
4: Mám vám to povědět.
3: Prosím vás o to. Povězte mi... Co z toho vyplývá?
4: Vyplývá z toho, že jste nejhanebnější podvodník z celého Londýna. Odporný vlezlý novinář.
3: Ale promiňte, prosím.
4: Myslel jste si, že mě přelstíte? Vy s tím mozkem velikosti vlašského ořechu.
3: Profesore.
4: Víte, co jsem vám to vykládal? Nesmysly. Vědecký galimatiáš. A vy jste přikyvoval. Zatracený pisálku.
0: Ano, teď měl Melone poznat, jak dopadli před ním kolegové. Challenger se rozmáchl, uchopil reportéra v pase a už ho vynášel před dům. Ale ani Melone se nedal a tak se rázem oba ocitli na ulici.
4: Tak co? Máte dost?
3: Vy
0: Před zmítajícím klubkem těl se objevil strážník. Jeho krátký výslech skončil otázkou, zda Melony podá na profesora trestní oznámení, když reportér zavrtěl hlavou a dodal, že je to jeho vina, neboť se vetřel k profesorovi do bytu. Vypadalo to, že novinář už jednou provždy tady skončil svou práci.
4: Počkejte, pojďte dovnitř. Ještě jsem s vámi neskončil.
0: Melony zůstal jako opařený. To myslí Challenger vážně? Potom všem?
4: Pane, po vašem velezaslouženém vyhazovu vás žádám, abyste se posadil. Pohodlně se opřete a pozorně naslouchejte tomu, co se mi zlíbí vám říci.
0: Melony nevěřil svým uším, ale přesto poslechl. Challenger je zřejmě nejpodivnější podivín, s jakým se kdy Melony setkal.
4: Asi se ptáte, proč jsem vás znovu pozval dovnitř. Důvodem je odpověď, kterou jste dal tomu přehorlivému čenichajícímu strážníkovi.
1: Řekl jsem pouze pravdu.
4: Ve vašich slovech jsem rozpoznal něco jako záblesk smyslu pro slušnost a spravedlnost. Přiznáním, že vina byla na vás, jste částečně osvědčil určitý stupeň duševního odstupu a šíři rozhledu. Zachtělo se mi proto blíže se s vámi seznámit.
0: Profesor se najednou ponořil do hromady papíru na svém psacím stole, aby z ní po chvíli hledání vytáhl cosi jako špinavý a velmi pomačkaný skicář.
4: Hodlám s vámi mluvit o Jižní Americe.
0: Jenže sotva to dořekl, už se nadechl znova. Nic z toho, co profesor řekl,

0: malířskou skříňku, jakousi ohnutou kost, ležela teď na profesorově kalamáři, a pak náčrtník. Melony ho otevřel v očekávání něčeho mimořádného, ale první obrázky ho zklamaly.
1: Podívejte se na následující stránku.
0: Reportér poslechl, ale stále neviděl nic zvláštního. Bylo tu jakési bledě zelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací, terén se pomalu zvyšoval a končil u čáry skalní stěny, která měla temně rudou barvu. Na jednom místě byla osamělá skála v podobě pyramidy a na jejím vrcholku strom.
1: Nože, co tomu říkáte?
2: Je to zajisté zvláštní útvar, ale nejsem geolog.
1: Zvláštní. Je to jedinečné, je to neuvěřitelné. Nikdo na světě ani bez snu netušil takovou možnost. Obraťte další stránku.
0: Melony to učinil a vykřikl překvapením. Na celé stránce byl obrázek nejpodivuhodnějšího tvora, jakého kdy spatřil. Hlava toho tvora se podobala hlavě ptačí. Tělo bylo jako u nafouklé ještěrky. Vlekoucí se ohon byl opatřen hroty, které čněly vzhůru, a obloukovitá záda byla vybavena hřebenem pilovitých desek. Před tím tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava malého človíčka, která tu stála a zírala na zvíře.
2: To je příšerné.
1: Příšerné. Co asi pohnulo neznámého malíře k tomu, aby nakreslil takové zvíře?
2: Myslím, že obyčejný rum.
1: Lepší vysvětlení nemáte?
2: Ne. A jak si to vysvětlujete vy?
1: Ten tvor žije. A je nakreslen podle přírody.
0: A pak se profesor Challenger přiznal. Nemohl opustit tato místa v Jižní Americe, aniž by se sám nepokusil něco objevit.
1: Po mnoha dobrodružstvích, která nehodlám popisovat, po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci zmiňovat, ve směru, který zatajuji, přijel jsem do jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla nikdy navštívena, kromě mého nešťastného předchůdce.
0: Profesor ukázal Melonymu fotografii, která se přesně shodovala s kresbou v náčrtníku amerického umělce.
2: Ale jak si vysvětlujete to podivné zvíře? Jak se dostalo na tu rovinu nahoře?
1: Musí tam existovat nějaká cesta. Je obtížné ji najít a je obtížné po ní vystoupit. Všude kolem je bahno, džungle, hadi a zimnice. To je přirozená ochrana tohoto zvláštního kraje. A proto podivní tvorové nemohou opustit toto místo a vpadnout do okolní krajiny.
0: Bylo toho trochu moc na jednoho člověka. První interview vyvrcholil tělesným šokem, druhý šokem duševním.
3: Je-li skutečně pravda, co vám Challenger pověděl, je to senzace a bude z toho ohromující článek pro gazetu.
2: Bohužel nebude, pane šéfredaktore. Nesmím z našeho rozhovoru zveřejnit ani řádek.
3: Chcete říct, že tedy tak docela to všechno zase pravda není, ano?
2: Pane, Challenger vůbec žádný podvodník není.
3: Cože? Vy věříte jeho báchorkám o mamutech a mastodontech a mořských hadích obludách? Nikdo v celém Londýně nedokázal na sebe soustředit tolik nenávisti jako on.
2: Počkejte, moment. Víte, že tu jedna možnost je, jak věci dostat do novin?
3: No, prosím, poslouchám vás.
2: Profesor Challenger mě pozval dnes večer na přednášku do zoologického ústavu. I když nebude přednášet on, jistě něco veřejnosti sdělí.
3: Ach, patrně tím chcete naznačit, Melone, že z této přednášky můžete přinést článek, protože jde o veřejnou záležitost, ano?
2: Ano.
3: To je výborný nápad. Rozhodně tam jdete.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žili dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě a pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu, prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamarádili dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
1: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
0: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej, ještě není čas na večerní žabí koncert, ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
1: Oh, ouvej, už teď mě bolí nohy, nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
0: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
1: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
2: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano. Tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
0: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
1: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda, jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
0: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
1: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
0: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraji velké díže s mlékem.
1: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
0: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
1: Je naše, protože jsme ho objevili,
0: měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pily, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven.
1: Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek. Ah, ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu. Utopím se v mléce.
0: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
1: Ahoj, kňourala rozčilená Fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
2: Uklidni se, vzdychla Koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
1: Ale Fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď v takovém strašném okamžiku, nemyslíš?
2: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas Koukalka a Fňukalka jen piští.
1: Ty jsi tak umíněná, říkám ti přece, že to nemá smysl a já nikdy nedělám věci, které nemají smysl a proto plavat nebudu. Plavej si sama.
2: Tak dobře, kvákla odevzdaně Koukalka, ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
1: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
2: kňourla Fňukalka a už šplhá Koukalce na záda a přitom vzdychá.
1: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
2: Zatím Koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
1: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
2: Musíš, řekla Koukalka a Fňukalka kňourá.
1: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
2: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala Koukalka, ale Fňukalka stejně naříká dál.
1: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
2: Zívá Fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukalka.
1: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
2: pomyslela si Fňukalka a hned dostala na Koukalku zlost.
1: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
2: Fňukalka zatřásla Koukalkou a houkla na ní.
1: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
2: Ne, šeptla Koukalka unaveně. Už ne. A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
1: No, já to vím.
2: A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Hoši, hroši. Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měli jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obravský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl, kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí, byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Tihle růžoví hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání Hrochů na lekníny k večeři nepřijal.
5: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
4: Co když budeš mít v noci hlad? Přemlouvali ho Hroši.
5: Nebojte se o mě. Měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
4: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
5: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
4: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli. Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali. A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi a štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
5: Proč ještě nespíš? Divil se krokodýl.
4: Potřebuju vatu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo.
6: Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo.
4: Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla.
6: Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
5: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
4: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži.
5: Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne.
4: Také už není růžová. Ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.
7: Tak děti, hezky si čtěte, čítánky jsou moc poučné. Podívejte se na mě, co jsem si všechno ze školy odnesl pro život.
8: Já vím, taťuldo.
9: Ano, pane Spejble, ale prosím, ze slabikáře si toho mnoho nevybereme, prosím.
7: Ale Máničko, proč by ne, z tak nepřeberného množství? Podívej, třeba tadyhle. Láce, máme líce, malé lasice, co šila Cecílie sama.
9: Co prosím šila, pane Spejble?
7: Ale to jen tak, Máničko, to je ve slabikáři. Čtihurvajs.
8: Máme míče a meče, co se věší na věže. Sago můžeme vařiti. Co je to sago, taťuldo?
7: No sago, no přeci, já se ti divím, Hurvajs, ty si nic nepamatuješ. Víš přeci, jak to bylo v televizi, ne? Už nevíš?
8: No já se nemohu rozpomenout.
9: Ach, to mé nervy snad nevydrží, přece... Sága rodu Forzajtu Hurvínku.
7: Ano, vidíš, no, Manička to
9: jenže,
7: ví.
9: Jenže tady ve slabikáři je ságo, pane Spejble.
7: Jo, tak.
9: A babinka říkala, že se to přidávalo do polévky.
7: Do polévky říkáš? No to se ví, že ano, ono lecos, jak by ne. Ale teď už si čtěte, máte tam i mou starou čítanku, já ještě musím za prací, ano? Tak čtěte si, děti, čtěte.
9: A co bude dělat pan Spejble Hurvínku?
8: Ale prosím tebe, spravuje boudu Žerikovi. Hele, Máně, tady je napsáno C.K. knihosklad. No. To bude asi cáká, ne?
9: Nebesíčka Hurvínku, cáká knihosklad? To prosím tedy nevím, to jsem ještě nezažila, že by knihy ve skladu cákaly. A proč by cákaly?
8: Já nevím.
9: A vůbec, čti mi něco.
8: A čti radši ty.
9: Prosím, ano. Tak třeba tady. U hlavy mám uši, těmi poslouchati sluší. Počkej, to je ještě dál, poslouchej. Každé dítě jest člověk, to koukáš, vy?
8: Je to řeknu oteckovi, až mi zase řekne, že se nechovám jako člověk.
9: A tohle je smutný, poslouchej. Slunečko zachází za hory, pasáci pekou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci chlapci lezou na postel.
8: Prima, tak ukaž teď zase já. Chceš hádat?
9: Ano, hurdinku, ale aby to nebylo těžké.
8: Není, tak dávej pozor, co je to? Stojí to na střeše a kouří to.
9: Je, to je lehké přece. Komín.
8: Nikoli, Máničko, pokrývač.
9: To bych tady neuhádla. Pokrývače jsem na střeše ještě v životě neviděla.
8: No, protože jsi ještě mladička. A teď dávej pozor, recituju. V létě po silnici šedé, mlynář s hochem osla vede na trh k městu. Šťastnou cestu, volá jezdec, oba jdete, proč si někdo nesednete, což pak vám to rozum nedá. Na osla si hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky. Dohonili povoz těžký, voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejš by tě kopla husa, mladý jede, starý klusa. Synek slezl, prachem břede, na oslu zas otec jede. I toť necitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to slabé robě. Na to vzal ho otec k sobě, jeli dále. Nezna bozy, křičel kmet, jenž pásl kozy, máte-li pak srdce v těle, vždyť jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova.
9: To já znám. Naše bábinka ji umí naspaměť. Já bych ale taky chtěla číst básničku.
8: Tak ti třeba tuhle.
9: Ano. Nad úvozem na roštině švitořivý vrabčík seděl, vůkol sebe po krajině potutelným očkem hleděl, vrtěl sebou, poskakoval, na pocestné pokřikoval, pronikavým hlasem svým. Čim čarára, čim čim čim.
7: Čím, to právě nevím.
9: Co nevíte, pane Spejble?
7: Čím spravím tu střechu na Žerikově boudě, Mančko, víš?
8: A co s ní, tati, vždyť byla celá?
7: No celá byla, ale jak jsem za ní vzal, tak mi z ní kus zůstal v ruce.
8: A co Žerik?
7: Žerik je uvázaný v boudě a má tam aspoň víc světla a vzduchu, když je děravá střecha. Spravím mu to až zítra, že ano?
8: No ano, otče.
7: No a jak pak si čtete, děti, no?
9: Moc pěkně, pane Spejble.
7: Líbí se vám to, ano?
8: Jo. Sím, ano.
7: No tak mi taky něco přečti, Máničko.
9: Prosím, ano, ráda.
7: Podívejme, bouřka. A prší. Tak čti, Máničko, to se hezky poslouchá, když venku prší.
9: Prosím, ano. Sedlák Jíra. V střeše byla díra. Váhal sedlák Jíra vynésti pár došků. Ucpal to jen trošku. Řekl, ten trochu deště vydrží to ještě. Zítra jeden taky. V noci přišly mraky. Přišla bouře v spěchu. Odnesla mu střechu. A co nastal zmatek? Zatopila statek. Je?
8: Ale Máni, jako teďko utekla, ani nečekala, až dopovídáš.
9: A už vede Žerička. Jo, Žeričku, ten je mladý.
7: To mi to děti dalo, je. Představ si, Hurvajs, za takový okamžik a bouda už byla plná vody. Žerik by se byl málem utopil.
8: Ještě, že si taťuldo říkal, že čítanky jsou moc poučné.
7: No vidíš, Hurvajs, a tady si vezmi příklad, jak tě to pořád učím. Taková krátká básnička
8: a poučila mého tatíčka.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval Padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to Padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába. Ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? To bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
2: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
3: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mlenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
1: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
2: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
1: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
2: Mami, čím budu?
1: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
2: To mě nebaví,
3: mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
1: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
2: Ju, vidím do komína,
3: volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu komíníkem.
1: Nemůžeš být komíníkem, komíník je komíník a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
2: A budu komíníkem,
1: umiňovalo si sluníčko.
2: Budu a hned.
1: A hopla, posadilo se na komín.
3: Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka.
1: Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
2: Nač byste volali komíníka?
1: Křičelo na ně z komína.
2: Komíník jsem přece já.
1: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
2: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
1: A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát.
3: Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu.
1: Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hlup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota.
3: Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe.
1: Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce.
3: Ale slunečnice se zlobila.
1: Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty.
3: Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu.
1: Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned.
3: Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání.
1: Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin.
3: Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
2: Když já chtělo být komíníkem,
1: fňukalo, ale slunečník řekl.
4: Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny.
1: A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. To uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl, nyní jdu pryč a vrátím se domů pozdě večer, obstarej to tu. Tady máš všechny klíče. Do každé komnaty smíš vejít, jen do té poslední ne. Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara spozorovali, uletěly všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl, pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky, protože si svou chybu přiznal a lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, aby z toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil, následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty. Tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit.
Zpočátku mu bylo lehce, neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil jí. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den. A Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe, v tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest, vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít, kdyby to mělo být třeba na konci světa. Najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar

No, jedná se o nejcennější věci na světě. O jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným. O jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese. A o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle tři věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal, ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech sedm hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: Dobrý večer, děti. Obyvatelé městečka Jankova, o kterém si povídáme, odjakživa rádi zakládali všelijaké spolky. Nejstarší, nejoblíbenější, nejznámější, největší a vůbec ten nej byl v Jankově spolek Kominický. Založil ho před 150 lety mistr Kominický Andělín Komínek a jeho prapravnuk Josef Komínek je nyní jeho předsedou. Právě teď přemýšlí, jak to 150. výročí oslavit, mumlási nějak důstojně a přitom výjimečně nevídaným způsobem, který tu ještě nikdy nebyl a už nikdy nebude. Jenomže ho nic výjimečného a nevídaného nenapadalo. Zkusím na to jít jinak. Víc hlav přece víc vymyslí, řekl si a honem svolal schůzi Kominického spolku. Tam povstal a pravil: pánové, navrhuji, abychom 150. výročí založení našeho spolku oslavili výjimečným a nevídaným způsobem. Zkrátka naše slavnost musí mít nějaký zlatý hřeb.
1: Výborně, zatleskali mu v tu chvíli všichni Kominici. Honem nám prozraďte, jaký zlatý hřeb máte na mysli.
0: Pánové, lámejte si taky trochu vlastní hlavy. Ta moje už udělala dost, když s tím nápadem přišla, nemyslíte? Pravil předseda. Posadil se a poté znaveně usnul. Zatímco předseda spal, členové spolku začali podávat návrhy, které zapisovatel pečlivě zaznamenával. Uspořádejme ohňostroj, navrhl první Kominík. Založme si pamětní knihu, napadlo druhého.
1: Složme

0: Kominickou hymnu, volal třetí.
1: Nechme si udělat kominické medaile, žádal čtvrtý a pátý, který ve volném čase psal básně, se ozval zasněně. Kominík je něco jako anděl. Vznáší se na střechách, poblíž nebe. Co kdybychom si tedy nechali ušít nové uniformy, bílé jako sníh s pravými andělskými křídly? A šestého kominíka, který byl velký mlsoun, zase napadlo. Nechme si upéct dort, nevídaný kominický dort z černého těsta zdobený černou šleáčkou. V tom se probudil předseda. Nahlédl zapisovateli přes rameno a zaburácel. Škrtnout, všecko škrtnout. Tak si ty nápady vymyslete sám, když se vám naše nelíbí, zvolali rozhorčeně kominíci a měli se k odchodu. Schůze skončila velikým křikem, zlatý hřeb zůstal nevymyšlen a předseda pochmurně rozjímal. Zase je všechno na mě. Ještě, že se toho 150. výročí nedožil můj prapradědeček. To byl úžasně čilý člověk. A bylo by mu smutno z toho, jak jsou dnešní kominíci bez jiskry, bez kapky důvtipu. Jenomže za pár dnů se ukázalo, že prapravnuk čilého zakladatele na tom není o nic líp než ostatní kominíci. Ani jej nic kloudného nenapadlo. Vymyslel sice, že by slavnost měla mít zlatý hřeb, ale jaký? Na to už ne a nepřijít. A už tu byl den slavnosti. Už se celý spolek sešel v hostinci u lípy a všichni dychtivě pošilhávali po svém předsedovi. Zrovna v tu chvíli, když začala v hostinci u lípy kominická slavnost, dostal Honza Kroužil, manžel Zuzky Knoflík, chuť na koláče. Zuzko, prosím tě, upeč mi je, žadonil. Ale Zuzka vrtěla hlavou. V komíně naší staré pece to poslední dobou tak podezřele hučí a prapodivně funí, že se v ní bojím zatopit.
0: Když je to tak, proč si už dávno nezavolala kominíka? Podivil se Honza a Zuzka krčí rameny. Vždyť jsem žádala samotného předsedu kominického spolku, pana Komínka. A víš, co mi řekl? Milá paní, já teď nemám na komíny ani pomyšlení. Nejspíš měl fůru starání kvůli té dnešní kominické slavnosti. Vydrž do zítřka, Honzo, zítra si už určitě dá říct. Jenomže Honza vzdychl, Zuzko, když ta chuť na koláče je čím dál větší. Zuzka taky vzdychla. A na koláče nakonec přece jen zadělala, pak zatopila v peci. V tom se v komíně ozvalo táhle uví, fí, ufují, a potom nevrle up, up, buf. A ze dveří pece vylétl černý mrak sazí. Rázem byla černá celá Zuzka, i těsto, i Honza. Hrůza, vykřikla Zuzka. Teď mi nezbývá nic jiného, než uprosit pana Komínka, aby se neprodleně dostavil a tím mu docela určitě zkazím celé to kominické slavení. Ale pan Komínek moc neslavil. Seděl sice v čele slavnostní tabule, ale seděl tam jako umučení. Vrtěl se na předsednickém místě jako na jehlách, protože se pořád snažil vyhnout žádostivým pohledům, které se na něj ze všech stran upíraly. A tak se raději chvilku díval na strop, pak zase koukal z okna. A jak ta kouká, najednou vidí Zuzku Knoflík černou odsazí, jak běží přes náměstí. Předsedovi svitlo v oku. Konečně mu hlavou kmitl nápad na zlatý hřeb slavnosti. Už se zvedal z křesla, že poběží za Zuzkou, když v tom se rozlétly dveře a v nich stála samotná Zuzka Knoflík, celá černá jako komíník. Předseda si odkašlal a spustil jako by nic. Pánové, co se týče zlatého hřebu naší slavnosti, dlouho jsem vás napínal, ale teď vám jej představuji. Je to paní Zuzka Kroužilová, rozená všetečná, zvaná tež Zuzka Knoflík. Tímto jí jmenuji čestným členem kominického spolku, protože, jak známo, knoflíky a kominíci jdou velmi dobře dohromady, společně nosí štěstí a plní lidem kdejaká přání. Hurra, hurra, hurra, zvolal kominický spolek, ať je Zuzka Knoflík. Zuzka Knoflík zůstala stát úplně ohromená. Komu se taky hned tak přihodí, že začne péct koláče a to pečení skončí čestným členstvím v kominickém spolku? Pan předseda si ji vzal honem stranou a od začátku dokonce ji vylíčil, jak a proč k tomu došlo. Zuzka se zasmála a řekla, aha, dostal jste nápad v poslední chvíli, no proč ne, ale já mám lepší. Přímo knoflíkový návrh na zlatý hřeb kominických oslav. A když mi teď hned spravíte pec, tak vám ho pošeptám. Nakloní se k předsedovi a něco mu šeptá.
1: Výjimečné, nevydané, jásá předseda. To tu ještě nebylo a už nikdy nebude.
0: A Zuzka se směje, to je tím, že knoflíky a kominíci patří odjakživa k sobě. Společně nosí štěstí a to by v tom byl čert, aby to tentokrát tak nebylo.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: štěstí, hodně zdraví, ať zůstaneme dlouho kamarády.
1: Moja si zálibně prohlížela svůj narozeninový dort. Už se nemohla dočkat, jak se na něm odpoledne při oslavě všichni pochutnají. Ze všeho nejvíce těšila na kousky ananasu. Ty si necháš nakonec. Předtím sní kivy a trochu želé. Taky byla nedočkavá, jak chutnají ty malé bílé kopečky, kterými je dort ozdobený. Nic podobného ještě nikdy nejedla a dokonce ani neviděla. A je to vůbec k jídlu? Přemýšlela. Co, když jsou to jenom ozdoby, jako třeba svíčky? Ale nehoří to, ani nesvítí, tak se to asi přece jenom jí. A kdo ví, jestli to nebude ještě lepší než ananas. Moju přemohla zvědavost. Rozhlédla se, jestli ji někdo nepozoruje, a opatrně se dotkla jednoho bílého kopečku. Byl měkký a kousíček jeho zůstal na prstu. Znovu se rozhlédla a strčila si prst do pusy.
2: Nic zvláštního, pomyslela si.
1: V tom se ozval. Dáš mi taky? Byl to slabonký hlásek, ale moju, která se bála, aby ji někdo nenachytal, strašně vyděsil. Ani se nepohnula, jenom očima hledala, kdo a odkud se to ozval. Tady jsem, přímo před tebou, zaševelil hlásek znovu. Moja vytáhla prst z pusy, přimhouřila oči a najednou ho uviděla. Na kraji tácu s dortem byl mravenec. Tak můžu si vzít? Zamával na ní tykadly. Prosím, šláčku mám ze všeho nejraději. Šlehačku? Podívala se moja. Šlehačku? Řekl mravenec. To bílé, co si právě ochutnala. Aha, překvapeně odpověděla moja. No když ti chutná, dej si. Děkuju. Mravenec vyběhl na dort a ukousl si kousilínek šláčky. Potom další a ještě jeden.
2: Ta je výborná,
1: rozplýval se. Šlehačka je ta největší lahoutka na světě. A neříkám to jenom já, ale i moje maminka a všichni mý sourozenci. Jak to, že ji neznáš? Co pak gorily šlehačku nejedí? Moja pokrčila rameny. Možná ji jenom nejedí často. Poprvé jsem ji viděla až na tomhle svém narozeninovém dortu.
2: Cože? Ty máš narozeniny? Vykřikl mravenec. Promiň, jím tvůj dort a ani jsem tě nepopřál.
1: Rychle přeběhl dort a usadil se moje na ruce. Milá mojo, za sebe i za svou maminku a za všechny své sourozence ti přeji všechno nejlepší k tvým narozeninám. Moja poděkovala a pak trochu unáhleně řekla. Když máte všichni šlehačku tak rádi, přiveď i maminku a sourozence. Vážně? Podivil se mravenec. Maminka nikam nechodí, ale sourozenci určitě rádi přijdou. Rozběhl se domů a moja nad dortem přemítala, jak to, že mravenec šlehačku zná a ona ne. Jestli to nebude tím, že je malý a všude se snadno dostane. Ale než to stačila pořádně domyslet, začali k ní jako černý potůček proudit mravenci. Nevěřícně se na ten nekonečný zástup zahleděla. To všechno, že jsou mravencovi sourozenci? Myslela, že budou tak dva nebo tři, možná i 10, ale určitě ne takováhle záplava. Kousek před dortem se mravenčí průvod zastavil. V jeho čele stál mravenec, který už moje pogratuloval a radostně volal. Tak jsem ti je přived.
2: Aha, hlesla zaskočená moja. A to všechno jsou tví sourozenci?
1: Jistě, řekl hrdě mravenec. Celé naše mraveniště je jedna velká rodina. Mám 51 532 sourozenců. A hned začal ostatní mravence dirigovat. Mávnutím levého tykadla volal jednoho po druhém, aby mu je popřáli. A mávnutím pravého tykadla je posílal ochutnat dort. Moja každému za gratulaci pěkně poděkovala a s obavami po očku sledovala, jak šlehačky na dortu ubývá.
2: Ochutnejte také želé a kivy, vyzvala mravence, když byla všechna šlehačka pryč, a s těžkým srdcem dodala. Samozřejmě si můžete vzít také ananas.
1: Mravenci spokojeně pokyvovali, dort se zmenšoval a zmenšoval, ale konec mravenčího zástupu moja pořád neviděla. S tím, že neochutná želé a kivy a dokonce ani ananas, se už pomalu směřovala. Ale co řekne rodičům?
2: Jak jim vysvětlí, co se stalo s Dortem? Čím více blížilo poledne, tím byla Moja skleslejší. Kdyby se ten oběd aspoň opozdil, pomyslela si, ale jako by ho přivolala. V tom okamžiku uslyšela: Mojo, oběd! Moja se mravencům omluvila a pomalu šla k obědu. Mlčky se posadila a zvolna začala jíst. Vůbec jí nechutnalo. Vlastně ani nevnímala, co jí. Mojo, proč se v tom jídle tak šťouráš? Co pak s tebou je? Divila se mamka Kidživu. Moja jen rozpačitě pípla. Nic. Je unavená, ale počkej, jak ožije, až budeme mít dort, prohlásil táta Richard. Moja se celá přikrčela. Nejraději by byla malá jako mravenec a schovala se do nějaké škvíry. Po obědě se Kidživu slavnostně zvedla. Tak, a teď přinesu Mojin narozeninový dort. Mami, vyjekla Moja a rozeběhla se za ní. Dohnala ji až u dortu, vlastně u toho, co z něj zbylo. A byl to opravdu jen docela malý kousek. Mojo, rozlobeně vykřikla Kidživu, proto si vůbec neobědvala. Ty jsi před jídlem snědla celý dort. Maminko, začala plačtivě Moja, prosím tě, nezlob se, ale mlč, Mojo, přerušila ji Kidživu. Popadla do ruky tác se zbytkem dortu a strkala před sebou Moju zpátky k ostatním. Podívejte. Když Moja viděla udivené a rozlobené pohledy Richarda, Kampy a Šindy, konečně se zpamatovala. To jsem nesnědla já. A kdo to teda byl? Zeptal se přísně Richard. S pláčem na krajičku Moja vyprávila, jak ochutnala trošičku šlehačky, jak se seznámila s mravencem a jaký přišel zástup gratulantů.
3: Ty ses od těch mravenců ale nechala napálit, zabručila Šinda.
2: No to ne, sama se mě pozvala, vykřikla Moja.
3: To si hodná, Mojo, ale že budeš mít tolik nových kamarádů, to se nečekala, viď?
2: Kolikže jich bylo? Zeptal se už veselý Richard.
3: Já nevím, asi 50 000, odpověděla Moja.
2: Richard se rozesmál. Tak tolik gratulantů nikdy žádná gorila neměla. Na to se začala smát také Kidživu se Šindou a nakonec i Moja. Smáli se dlouho a když se utišili, Kidživu řekla. Myslím, že je na čase, abychom dojedli ten dort. Ani to však nestačila dopovědět a všichni se při pohledu na ten ubohý zbyteček dortu znovu rozesmáli.
4: Dva bratři. Žili jednou na vesnici dva bratři. Starší a větší se jmenoval Vilém, mladší a menší Honza. Uhlídat ty dva, aby někde něco nerozbili nebo si neublížili, to byl pro jejich rodiče velký úkol. Tatínek na ně neměl moc času, protože od rána do pozdního večera musel pracovat, aby celou rodinu uživil, a tak všechny starosti ležely jen a jen na utrápené mamince. A kluci zlobili čím dál tím víc. Menší pošťuchoval toho většího, pak zase naopak a obvykle to skončilo rvačkou nebo roztrženými kalhotami či košilí. Jindy zase maminka něco dobrého uvařila a kluci, že jim to nechutná, utekli od jídla a na zahradě se přejedli hruškami a jablky. Maminka potom dlouho smutně seděla a bylo jí líto, že synkové mají tak zlobivé nátury. Že kluci nenosili ze školy samé jedničky, to snad ani nemusím říkat. Maminka proto musela častokrát chodit kvůli ním do školy, kde od pana učitele neslyšela nic dobrého. Jednou takhle při obědě maminka odešla na chvilku do spíže. Sotva za sebou zavřela dveře, už to začalo. Starší Vilém prskl trochu polévky na malého Honzu. Honza se samozřejmě nedal, nabral plnou lžíci a šup s ní na Viléma. Ten popadl talíř a už polévka letěla na Honzu. Honza se nenechal zahambit a tak byla polévka v minutě po celé kuchyni. V tu chvíli se maminka vrátila. Když uviděla tu spoušť, už to nevydržela a vykřikla: aby si vás čert vzal, vy darebáci! A rozplakala se. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, klika cvakla, dveře letí, čert jim vletěl do kuchyně. A povídá, že ho maminka zavolala, aby ty zlobivé kluky odnesl do pekla. Maminka začala pekelníka prosit, že to tak nemyslela, ale čert ani neposlouchal. Strčil překvapené bratry do pytle, čertovsky se zasmál a frnk s nimi do pekla. Kluci sebou v pytli házeli, chtěli se dostat ven za každou cenu, ale čert držel pytel pevně. Jenom jednou se podařilo pytel trochu natrhnout, takže Vilémovi z něho trčela jedna noha. Ale led do pekla netrval dlouho. U pekelné brány čert zadupal kopytem a hned mu přišel otevřít čertovský klíčník. Za pekelnou branou čert pytel otevřel a kluky nelítostně vysypal. Při pohledu na peklo se oběma bratrům svorně rozklepala kolena. Menší Honza popadl Vildu za ruku a začal natahovat.
5: Vildičku, pobrekával, já chci k mamince.
4: Ale Vildíček za chvíli brečel taky. Čertí uvítací výbor s nimi ovšem neměl ani nejmenší slitování. Oba kluky vysvlékli, polili smolou a hned je vyválili v černém peří a v černém prachu z uhlí. Jak se bratři na sebe navzájem podívali, rozbrečeli se ještě víc. Za hodnou chvíli se větší Vilém trochu uklidnil a začal toho malého utěšovat.
5: Honzíku, no tak nebreč, nebreč, snad se nám nějak podaří dostat se zpátky k mamince a tatínkovi.
4: Honza se maličko vzpamatoval, ale to už je oba vedli k nejvyššímu pekelníkovi Luciferovi. Cesta nebyla tak jednoduchá. Jak už víte, Lucifer sídlí v pekle až úplně ve spodním patře. Co pak čerti ti umějí létat? Ale chudáci kluci museli pěšky. V jednu chvíli je čerti strčili do nějaké bezedné díry a vylekaní bratříčkové padali níž a níž, až se vykutáleli přímo před Luciferem. Kníže pekel si je změřil přísným zrakem a hrozivě se zašklebil. To už kluci padli na kolena a slibovali, že budou hodní, že už nebudou maminku trápit. Ale Lucifer jenom natáhl chlupatou pazouru a pekelný písař mu podal knihu hříchů. Lucifer začínal odříkávat všechny hříchy, kterých se oba bratři dopustili. A můžete mi věřit, že trvalo pěkně dlouho, než je všechny přečetl. Když nakonec přece jen dočetl, strašným hlasem zvolal.
6: A za všechny hříchy vás odsuzuji k tomuto trestu. Každý den brzy ráno budete přikládat pod kotle, aby oheň pod nimi nikdy neuhasl. Přes den budete pomáhat v čertí kuchyni čertovské babičce Ferandě.
4: Nedbal na násky a sliby obou bratrů, zaklapl knihu, pokynul čertovi, který kluky doprovázel, ten je bez meškání popadl a vyletěl s nimi zpátky do té nekonečné díry. Cestou jim ukázal, kde budou ráno brát dřevo na přikládání, pod kterými kotly musí udržovat ohně, a předal je do péče čertí babičky Ferandy. Když je babička Feranda uviděla, uplivla ohnivou slinu a přidělila jim první práci. Dostali košťata a hadry a už museli vyčistit celou kuchyň. Jakmile trochu polevili, hned je Feranda přetáhla metličkou. Malý Honzík si vzpomněl na maminku a začal zase pobrekávat. Feranda se k němu přišourala a povídá.
7: Proč pak fňukáš, panáčku? Doma u maminky si byl hrdina a tady najednou brečíš. A ten tvůj brácha, koukám, už začíná natahovat taky.
5: Když nám se ale doopravdy po mamince stýská,
4: fňukal Vilém. Babička Feranda jen pokrčila rameny.
7: To jste si měli rozmyslet dřív. Ale nebojte se, tady budete mít tolik práce, že si na maminku ani nevzpomenete.
4: Tak kluci pracovali asi rok a moc dobře si uvědomovali, jak se měli doma dobře a jak si takového života ani trochu nevážili. To se ví, že stesk po domově byl čím dál větší. Lucifer pověřil Ferandu, aby kluky nespouštěla z očí a aby mu pravidelně hlásila, jak pilně pracují. Feranda, jako ostatně všechny babičky na světě, měla přece jenom měkčí srdce než celá ta ostatní pekelná cháska. Když uviděla, jak oba bratři svědomitě pracují a jak si každý večer, aby je nikdo neviděl, tajně zabrečí stezkem po mámě, tátovi a porodné chaloupce, už to nevydržela a vydala se za Luciferem. A hned spustila. Veliký Lucifere, myslím si, že oba bratři jsou už řádně potrestaní a napravení. A taky si myslím, že bys je mohl na zkoušku pustit domů. Lucifer se zamračil, pokynul písaři a zjistil, že se oba bratři po celou dobu v pekle opravdu nedopustili ani toho nejmenšího hříšku. Dal si tedy oba bratři předvolat. Kluci opět padli před Luciferem na kolena, až to zadunělo, a kníže pekel spustil pekelným hlasem.
6: Naše čertí babička Feranda se přimlouvá, abych vás na zkoušku pustil domů odměnou za to, že jste po celou dobu v pekle dobře a svědomitě pracovali. Jenom díky přímluvě babičky Ferandy tak činím a propouštím vás z pekelné říše. Ale to si pamatujte, jakmile na světě něco provedete, jakmile jen jednou zhřešíte, bez milosti sám pro vás přiletím a z pekla se už nikdy nedostanete.
4: Kluci se samou radostí začali objímat a už se těšili domů. Na rozloučenou šli poděkovat babičce Ferandě, že se za ně u Lucifera přimluvila, a honem lezli sami do pytle, aby je čert odnesl co nejdříve. Zatím u nich doma po celý rok vládl smutek. Rodiče chřadli a chřadli a nevím, jak dlouho by ještě na tom světě vydrželi. Jednou takhle v poledne zčista jasna zahřímalo a ve světnici se před úžaslými rodiči objevil čert s pytlem přes rameno. Vysypal bratry na podlahu a s burácením odletěl. Dovedete si představit, jaké to bylo nadšení a bouřlivé uvítání. Maminka samou radostí hned upekla husu a kluci se opět po dlouhé době pořádně najedli. Potom celý zbytek dne až do večera vyprávěli, co všechno si v pekle prožili. I ty slzičky přiznali. A věřte, od té doby to byli kluci jak vyměnění a už nezazlobili ani jednou jedinkrát. Nevěříte? Můžete se jich zeptat.

0: sticha a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška. Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno. Nebo je? Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Copak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako soudce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pche, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako soudce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane soudce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk! Něco se mi na vás nezdá, pane soudce. A Burásek sahá soudci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, Udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.
1: Jej, Pytlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku, odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo Pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pytlíkovi a pozři na jeho rysy. Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec. Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti. Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět. Nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo. Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pytlíka za nohu.
3: Co je? Kde je plán? Vyhrkl Pytlík a začal hmatat kolem sebe.
1: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na Pytlíka.
3: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na Pytlíka.
1: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk,
3: Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na Potemníka, Krtonošku, Chrousta a Splešťuli Bláťovou tak prudce, že ani Potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekaně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po Pytlíkovi. Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře.

Byli jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beverky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanic autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho, ani Radima ne.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kvítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klábosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ně najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy, jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano, všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím, fňu.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha.
1: Tak je to. Ženicha?
2: No,
1: tak dobře. Já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě, ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženichy?
2: Však sama uvidíš a až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: Nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když si královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek rytíř Trumber z Trubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá. Ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklaply dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já uboha, fňu, fňu, fňu.
2: Ale co zase naříkáš, koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvo, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trubec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš. Ach, ouvej.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko, chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozebíjela křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně.

0: prosím, ať je taky dovedu.
1: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
0: Víš, už to nejde.
1: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
0: Ach, já ubohá, já opuštěná, všem jsem jen pro smích i tomu jeteli. Fňu, že já ho jen prosila, ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
1: Ta je ale protivná, inu královnička, že tys radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová.
0: Ne, nechci, nechci.
1: Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
0: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
1: Čelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
0: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně jsi, že poroučíš?
0: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
0: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna. Jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuji Brunďa.
0: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
0: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
0: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
0: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat. Jako ty, včelo.
0: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička, co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat Medunko. Chceš?
0: Když ale budu Medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
0: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři. A my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
0: Jemine, to ne. Já umím jen falešně.
2: Neboj se, Medunko. Naučím tě zpívat po našem. Po brundibársku.
1: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
1: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, Medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbí.

0: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
1: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.

0: bára, do těla mu jede pára, hned se natřásá, šrumy, šrumy, šrum.
1: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
2: Já si netroufám.
1: I jen si troufni. A

0: mišrum, mišrum, mišrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže?
3: No?
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po brundibársku.

0: kurvinku, Máničko, co pak se vám neříkala, že člověk musí být v lese potichu, že se zde nesmí pobíhat a křičet?
1: Vy jste nás prosím učila ony jarní říkanky, prohlásila jste, že až nastane vhodná příležitost, že je musíme přednést přímo v přírodě, aby se probudila, tedy ta příroda.
0: No to ano. Ale myslela jsem to symbolicky.
2: A co to znamená symbolicky?
3: Že se tu prostě nehuláká jako na lesy.
1: Jako na co, prosím?
3: Jako na lesy, vlastně tedy přesněji řečeno jako na jarmarku. Vždyť by ta zelenoučka přírodenka před vámi zalezla do pelechu a ptáčci, zpěváčci by se uzavřeli do svých hlubokých nor.
1: A zajíci by usedli do košatých korun stromů, ryby by zamávaly křídly a odletěly do teplých krajů.
3: Co to plácáš za nesmyslé? Chlapče, jak mám v tobě pěstovat lásku k přírodě, když neznáš ty nejzákladnější přírodní zákony?
1: A jak tedy zní první zákon?
3: Vždyť jsme to již vyslovili, že se tu nehuláká.
0: Přírodu nesmíme plašit, je lépe ji pozorovat, naslouchat ji a rozmlouvat s ní.
2: Co pak nám může příroda rozumět?
0: No snad ano, ale hlavně my ji můžeme porozumět, budeme-li pozorně naslouchat.
1: Já prosím neslyším ani slovo.
3: Protože si sedíš na uších. No, co pak je tohle?
1: Zvuk motokrosu.
3: No to je dost, že rozpoznáš alespoň jeden druh ptactva. Překrásně zpívá tenhle ten kos.
1: Nikoli kos, ale motokros. Terénní závod motocyklů. Zvuk dvou taktů, vůně benzínu a oleje.
3: Tak prosím, tohle on slyší. Toho si všimne, ale co štěbetá ptactvo nebeské, to je mu jedno.
2: Možná, Horvínku, že bys rozuměl řeči ptactva a jiné lesní havěti, kdybys pojedl pečínku z Černého Úhoře, jak ten Jiřík v pohádce o zlatovlásce.
1: To bychom ovšem, Máni, museli nějakou pečínku mít.
2: No to
1: tak zabalil do bochníku, ale totiž do chlebníku jen 4 špekáčky.
0: I kdež pohádková kouzla, láska a trpělivost. No jen to zkuste. Brzičko ráno poletuje kolem vašeho okénka vlaštovička a volá. Hned na to přelétne nad zahrádkou strnad a do celého okolí se vychloubá.
2: Bezu kvítí, bezu kvítí.
0: A hned nás láká ven z křivan.
2: Dítětka, dítětka, pojďte k nám, pojďte k nám, pojďte k nám.
0: I vrabec vykřikuje na celé kolo.
2: Nebuďte nevrý, pojďte nevrý, pojďte nevrý,
0: pojďte nevrý. Kdo by neodolal takovému lákavému zpěvu? Rozběhneme se a hned jsme v polích. Tam nás křepelka upozorňuje, že spoří. Vrabec nás předběhl cestou, ten nesmí nikde chybět. Nemá zrovna nejpěknější notu, ale řečník je to k pohledání.
2: Čarára, čim, co nevím, nepovím.
0: A tenhle by se domluvil i s cizincem. Je to rákosník. A poslouchejte, jak počítá německy.
2: Cvacik, cvacik, cvacik.
0: Samozřejmě, že se chlubí i maďarsky. Osák v černém fráčku je veliký šprýmař.
2: Urvínku, urvínku, co pak dělá tačka? Sedí na pekelci, strouhá sobě jabka.
3: Jedeš, ty klevetníku?
2: Jú, Urvínku, pan Spejbl se dal z ptáčky do řeči.
3: A paní Kateřino, mluví ptáčci také mezi sebou.
0: No to se rozumí, jen si poslechněte kukačku s vránami.
2: Upsi, sukni, upsi, sukni, upsi, sukni.
0: Protože patří mezi ty ptáky, kteří u nás zůstávají celou zimu, volá na ty, co létají za teplem na jih.
2: Ty letují, tam zimují, a ty světák.
0: Za všechny mu odsekne kukačka.
2: Kuku, Jana, Buku, Dina, jedli, vlci, bytě, snědli.
1: Ti toho semelou víc? než my s Máničkou. Zobáky se jim nezastaví.
0: I zastaví.
2: Když jdou spát, ne?
0: No to také. Najednou však zmlkne les a je tichý jako hladina rybníka.
1: Že by jim došla řeč?
0: Kde pak? To znamená, že je před deštěm. Všechno ptactvo se schová pod nějaké ty keříčky nebo pod silné větve stromů.
3: Ale poslyšte, nezdá se vám, že je tu najednou taky nějaké podezřelé ticho?
1: Snad abychom vyhledali místo pod keříčkem, či je libo zalézt rovnou pod pařez.
3: Nech si ty žerty, nerad bych zmokl.
1: Deštník v opravě a cidák nad námi.
0: Nadarmo se neříká, že v máji nemá pastýřovi oschnout hůl.
4: Hele, už je to tady. Na mě káplo.
0: I to nic, májová kapka za dukát.
1: Tatuldu, otevři peněženku s bohatnem.
0: Všechno se zazelená a rozkvete.
1: No jo, ale co pokvete na nás?
3: A je, to je nadělení.
0: Když se ozve v máji hrom, chyť kámen nebo strom.
1: Tak ho nemáni, chyť se stromu, aby nás to neodneslo.
0: To proto, abyste měli v tomto roce sílu. Tak, pane Spejble, zvednout kámen.
3: To tak. A naprší mi za krk, žano. Raději přidejme do kroku, možná, že zalesím nějaké outočiště.
1: Nebo jiná hospoda, žano.
3: No právě.
0: Snad byste neutíkali před májovým deštíčkem.
2: Jedině s písničkou.
1: Ale s jakou písničkou?
2: No přece.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček. Hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: Mám chvíli klid, já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte, všichni pryč, volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá, vykřikl kvapník. Já chvátám. Chvátejte taky. Utíkejte. Zachraňte se. A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já.
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
3: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě očalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Tedy malovaný líbe aspoň bílý. Slepice si snese, snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, sbohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa, pa.
0: Snáším je já, odpověděl rychle pučmelout. Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, ta, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmeloud. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

Jednou šli Macha Šebestová do školy, pes Jonatán je uviděl a hned paní Kadrnoškové utekl, aby je do té školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že Mach a Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu Šebestová řekla. Víš, Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, dneska se učit nebudeme. Soudružka učitelka s námi jede na výlet k rybníku Krajáči a proto máme sebou ty chlebníky, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, kňou, kňou. A Mach řekl, slyšíš, Šebestová, jak ten pes kňučí? Já ti mám takový dojem, že by jel nejradši s náma. Je ti to jasný? Ale Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned taky do sluchátka řekl. Prosím vás, my bysme potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem a když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila. Jak to? On tady není Jonatán. Já myslela, že je s vámi. A Šebestová pokrčila rameny. No vidíte, paní Kadrnošková, před chvilkou tady ještě byl, což byla pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. A paní Kadrnošková šla domů a bručela si. No počkej, Jonatány, já tě dneska přetrhnu, jen co se vrátíš domů. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má od paní Kadrnoškové chvíli pokoj, běhala, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí. Fakt je, že Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes. A Mach se potrbal za uchem a vzdychl si. No jo, Šebestová, máš pravdu. Taky se mi zdá, že to dopadne všelijak. A měl pravdu. Protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všechno pokazil. Choval se úplně nemožně, kňučel a skákal, olizoval soudružce učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat a soudružka učitelka si myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy. To tak, stačí, když jede Horáček, ten darebák. A tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo. Nasedat, děti, nasedat. A jelo se. Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád a být s někým kamarád, to není legrace. Kamarád kamarády jen tak neopustí a tak Jonatán upaloval za autobusem, až se za ním prášilo. Běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti v autobuse na něho zadním oknem mávali a všechny ukazovali, že mu drží palce. A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá třetí B jásala, že to Jonatán dokázal, že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými kamarády a soudružka učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec tenhle Jonatán. Chování nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. V každém bývá cosi dobrého. A tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého. A tak tleskla do dlaní a řekla, tak děti, a teď si sníme svačinky, které nám připravili vaše maminky. A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom Šebestová chudinka nenašla v chlebníku vůbec nic,
přesto, že jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla: prosím, soudružko učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela málo na ochutnání, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla: tak to se tedy opravdu nedělá. Zvedněte ruku, kdo to byl. Ale nikdo ruku nezvedl a všichni si říkali: tak, a co teď? Máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to je. Jenomže pro Jonatána to nebyl problém. Pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl Jonatán opravdu mistr. To víte, pes je pes. Chvilku čmuchal tuhle a pak zase tamhle a už nesl jeden chlebník soudružce učitelce. A soudružka učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla: no ovšem, horáčkův chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď mi na oči. A přede všemi dětmi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala: já žasnu, takový chytrý chlapec zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo, aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal: tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat. Raz, dva, tři. A jak skočil, hned se začal topit a volal: pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli: Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu: tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštál Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat, a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla: to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže mach řekl: prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla: on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla: promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů. A když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka: milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí, ale pes je pes. A Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla: tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu. A když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, haf, haf, haf. A Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal: no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntikovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro Boha je? Zeptal se Mumínkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Mumínkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný mumijní dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Mumínkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou servírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila. Stejně byla strašně ošklivá, odpověděla Muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou nikdy nenormální? Zeptal se Mumínkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakla jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy. Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
0: Ne,
1: odpověděla Mumínková maminka udiveně.
0: Je na obzoru nějaké nebezpečí?
1: Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru. To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá. No, Půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života. To je hrozné, řekl mumínek potichu, to je hrozné. Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní mumínek, čím to je, proč je všechno šedé? Neruš mě, odpověděla Ondatra, běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky. Co se má brát filozoficky? Vykřikl mumínek. Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně. Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat. Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady. To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit? Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá. Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka. To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha. Zašla do domu a vyhledala muminkova tatínka. Viděl jsi, jak všechno vypadá? Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu a páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev. Děti ale mají strach, namítla maminka. A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic? Pokusím se, slíbil muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese. Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír. Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel, a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran. No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala. Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde. Ta je tam venku. A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady. Ne tak zhurta, ohradila se maminka a odsunula zbytek chlebíčků stranou. Je takových slunečních soustav hodně? Plno, odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne. maminka si povzdechla. Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas? Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
2: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
1: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem. Mumínek zakňučel. A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí. Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
3: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě mumínkovu tatínkovi. Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
1: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek.

0: když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl Mumínek.
1: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel Čenich.
2: Vím, řekla maminka, a právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
0: Chceš tím říct, že by ses pak cítila klidnější? Zeptal se Mumínek.
2: Určitě, odpověděla maminka.
0: Mumínek se i hned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
2: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si.
1: Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
0: Obrátil se k Mumínkově mamince a řekl. Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč. To je tajemství.

0: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Ale bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
0: povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit? Kdepak,
0: řekl Křemílek.
1: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
2: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
1: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajaj,
0: povídá Křemílek a dostal starost. Protože Kazbunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
1: Radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
1: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá,

0: už se to začíná kácet. No, no, tak si to, no, řekl Křemílek. A co nám vlastně chceš? Povídá Vochomůrka.
1: Já jsem přišel pokácet komín, křikl Kazbunda.
0: A proč si nám ho přišel pokácet? Řekl Vochomůrka.
1: No, protože... proto,
0: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají:
2: Kazbundáku, nestrkej nám do komína!
0: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
2: Co teď?
0: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal:
2: Hurrara!
0: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
2: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
0: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
2: Ale to je všecko od špatného ládování,
0: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhl. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
2: Dobrý, už můžeš

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou ráno jsem seděl u břehu Neslivského potoka a díval se, jak medvědí kluci ničí schnilý dubový kmen. Pracovali tiše, drápy se pokoušeli dostat do prasklin a měkké třísky zuby vytrhávali. Matěj si urval starý choroš, Kuba vylizoval mravence a Vojta s pohupováním zkoušel lámat větve. Na hladinu temné tůňky spadl olšový list. Další přinesl neviditelný proud a mezi kameny se jich zachytilo několik. Tak už je to tady, napadlo mne, a rázem bylo po náladě. Když začínají padat listy olší, hlásí se podzim a vůbec nevadí, že všude kolem je ještě léto. A podzim znamená pro mne a médi loučení. Nějak moc rychle to kluci uteklo. Jdeme, jdeme, zavolal jsem na medvíďata a i když začínal krásný den, najednou se všechno nějak zamlžilo. Po známých cestách jsme se vraceli domů. Méďové se honili, zápasili a já musel často dlouho čekat, než je pranice přestali bavit a uráčili se jít dál. U starého pařezu se Kuba zastavil, udělal několik výpadů, dvakrát se převalil, začal hrabat a opět se válel. Co tam máš? Zavolal jsem na něho. Přes všechno sebeujišťování, že jsou to jen zvířata, jsem se po půl roce vzájemného soužití na ně díval spíš jako na děti. Když jsme byli sami, často jsem se přistihl, že si s nimi povídám a oni mluvili se mnou. Kdo nežil z medvědy, neuvěří, kolik toho takový medvěd umí sdělit. Kuba ke mně přiběhl, postavil se na zadní a zády se mi přitiskl k noze. V zápětí jsem ucítil bolest. Kuba měl kožich prolezlý vosami a přišel se mnou o ně rozdělit. Zřejmě ho šimrali v husté srsti a zamotávali se do ní. On sám žihadlo nedostal, za to já ano. A v následujících dnech i spousta dalších lidí, kteří nás na procházkách doprovázeli. Kuba a později i Vojta se uměl nenápadně přiblížit a vosy už sami zjistili, že na lidech si daleko snáze schladí žáhu. Dny rychle utíkaly. Porosty borůvčí už zase přestaly médi zajímat, protože chutné plody zmizely, zaschly i ostružiny a na stromech se začervenaly jeřabiny. Jednou ráno se ve stinném údolí objevila na trávě jinovatka a když médiové začaly koulet očima a nervózně funět, šla jim od tlamiček pára.

0: fotografováním zvěře jsem se na čas rozloučil, protože s medvědími kluky to prostě nešlo. A tak jsem fotografoval jenom medvědy. To slovo jenom zní trochu falešně, protože kolika fotografům by udělalo radost, kdyby si medvěda v přírodě mohli alespoň jednou vyfotografovat. Moji kluci už začínali vypadat jako velcí medvědi. Však také pořádně vyrostli. Vojta se dostal přes půl metráku, Kuba vážil o 15 kilo víc a Matěj už 80 kilo. Povahou to však stále byli malí medvídci, vděční za každou chvilku, kdy mohli cucat prsty, nohy i ruce každého, kdo jim to dovolil. Občas někoho v lese trochu postrašili, občas něco zlámali nebo roztrhali. Už začali projevovat opravdový zájem o úly a také o zaparkovaná auta, která stejně neměla na lesních cestách co dělat. Několikrát se vyváleli na starých snílých rybách a páchli pak tak silně, že se jeden druhého štítili. To obvykle zjistili, že se právě musí pomazlit a nedokázali pochopit, proč je od sebe tak bezcitně odháním. V polovině září jsme se vypravili na poslední velký výlet do brdských lesů. Začínala jeleň říje a to je čas, kdy žádný fotograf zvěře a přírody nezůstane doma. Přijeli jsme popoledni, abychom se trochu prošli po lese. Věděl jsem, že je nutné, aby se méďové pořádně unavili, než s nimi vylezu na posed. Na blátivých cestách jsme nacházeli plno stop jelení zvěře. Ty však medvědy nezajímaly jako houby, vyrůstající z mechu, trávy i jehličí všude kolem. Hříbky jako kamínky i hřiby s hlavami jako talíře, kozáci a křemenáče, suchohřiby, babky i bedly. Bylo jich tolik, že mnoho městských houbařů by si připadalo jako v ráji. Méďům chutnali klobouky, o nohy zájem neměli, brzy se naučili i mezi houbami vybírat. Nejraději měli pravé hřiby, pak křemenáče a suchohřiby. Bedly, růžovky ani ryzce nejedli. Největší zájem projevovali o ty houby, které jsem právě držel v ruce. I v přírodě se medvíďata učí od matky, co jíst a co dělat, a já byl pro ně stále mámou. Slunce už sestupovalo k západu, když jsme se zastavili na okraji rozlehlé paseky. Mezi dvěma hustými smrky stál vysoký posed, kterému myslivci říkají kazatelna. Ani jsem nemusel jít příkladem, méďové sami vylezli po žebříku nahoru. Nejprve prolezli všechna okna, podívali se ven a když zjistili, že si nenechám olizovat ruce a prsty, uraženě usnuli. Věděl jsem, že ta chvíle pohody nebude trvat dlouho. Vychutnával jsem klid odpočívající přírody. Bylo ticho, jen občas do kazatelny vletěla vosa, zabzučela a po chvilce hledání vylétla ven. Nad vysokou žloutnoucí trávou plula babí léta a z dálky šuměl neviditelný potok. První se probudil Kuba. Asi ho tlačili v břichu houby a tak si nenuceně ulevil. Taková hromádka od 70-kilového medvěda zabere v malém prostoru pěkný kus místa. Slezl jsem a utrhl listy 9 silu, abych je vyhodil. Když jsem se vracel po žebříku nahoru, jakoby začalo pršet. To Vojta se asi moc napil v potoce a teď nevydržel. Co pak mi asi připraví Matěj, napadlo mne, protože jen o sobě ještě nedal vědět. Z dálky se ozvalo nesmělé jelení zatroubení. Chvilku bylo ticho a z druhé strany údolí mu odpovědělo další. Medvědi se vrhli k oknům posedu a zkoumavě se na mne ohlíželi. Uá, zatroubil opět jelen poněkud blíž k nám. Chtěl jsem se podívat úzkým oknem, ale tam bylo obsazeno. Další troubení se ozvalo už docela blízko. Uá, odpověděl na ně Matěj a k němu se přidal i Kuba a Vojta. Uá. A ten večer bylo po říji. Za několik dnů jsem vyšel ráno i s kluky na poslední procházku. Byl pošmourný podzimní den A než jsme došli na kopec, dalo se do deště. Médium nasákly kožichy a mě stékaly proudy vody po obličeji, že jsem chvílemi ani neviděl. V místech, kudy jsme chodili nejčastěji, čekalo auto, aby medvídky odvezlo do nového domova. Nechtělo se jim. Ale nakonec se je s mojí pomocí podařilo naložit. Vracel jsem se lesní cestou zpátky a najednou jsem měl pocit, že to všechno byl jenom sen. Takový hezký sen o tom, jak jsem 8 měsíců dělal mámu 3 medvědím klukům. Čekal jsem, že se probudím, ale v tom se v blátě přede mnou objevila hluboká stopa bosé nohy s rýhami od dlouhých drápů vpředu. V hustém dešti se pomalu zalévala zakalenou vodou. Tak přece jen jsem byl medvědí mámou, spíš ale macechou a ne moc dobrou. Skutečná medvědí máma by své děti nikdy tak snadno neopustila.
1: Tabule modrá jako nebe. Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Valentín. Měl rád svého dědečka, který věděl všechno na světě, a pak sluníčko, modrou oblohu, červené tulipány a žlutého kanárka, který zpíval od rána do večera. Ale když každý večer sluníčko zapadlo, kanárek přestal zpívat a dědeček usnul. A to neměl Valentín rád. Říkal si, den je hezký, ale noc se mi ani trochu nelíbí. V noci nesvítí sluníčko, kanárek nespívá a dědeček nic nevypráví. V noci je tma a smutno, v noci může kanárka sežrat kočka. A co potom? Jednou ráno řekl Valentín kanárkovi, jestli pak víš, že jsem už velký chlapec a že musím do školy. Měj se tady hezky a dej si pozor na kočku. A šel. Posadili ho do první lavice až k samé tabuli a když se Valentín na tu tabuli díval, říkal si, proč je tak černá, je mi z ní smutno a chce se mi spát. Co tu, Valentíne, řekla paní učitelka, proč pak zavíráš oči? Nevím, čím to je, řekl Valentín, ale když se dívám na tu černou tabuli, je mi smutno a chce se mi spát. Teď nemůžeš spát, řekla paní učitelka, teď budu na tabuli malovat samé zajímavé věci, dávej pozor. A vzala křídu a malovala na tabuli 1 kolečko a pak 2 kolečka a nakonec 3 kolečka. 1 kolečko a 2 kolečka jsou 3 kolečka, řekla paní učitelka. Líbí se ti to, Valentíne? Líbí, řekl Valentín, ale kdybyste malovala kanárky, bylo by to ještě hezčí. Prosím, řekla paní učitelka, smazala kolečka a namalovala 1 kanárka, pak 2 kanárky a nakonec 3 kanárky. A Valentín byl velice spokojen. Kanárci se mu líbili, jeden byl hezčí než druhý. Tolik kanárků pohromadě Valentín ještě nikdy neviděl. Usmíval se a myslel si, to je dobře, že sedím v první lavici. Aspoň je vidím tak zblízka. A nyní půjdeme dál, řekla paní učitelka, a namalujeme si něco jiného. A vzala hadr a houbu a chtěla kanárky smazat. Proč byste mazala tak krásné kanárky, křičel Valentín. Nechte je, nic vám přece neudělali. Takhle nemůžeš křičet, jsi ve škole, musíš se chovat slušně, zamračila se paní učitelka a opravdu ty kanárky smazala a namalovala 4 jablka. Pak smazala 4 jablka a namalovala 5 velikých tulipánů a nakonec smazala 5 velikých tulipánů a namalovala 6 jabloní. Jak je to možné, přemýšlel Valentín, tak na tabuli je tolik věcí a za chvíli tam není nic. A pak je tam zas tolik jiných věcí a pak tam zase není nic. Kam se to jenom poděje? Ať mi nikdo nepovídá, že se to jen tak smaže, říkal si Valentín a schválně vzal o přestávce hadr a houbu, zkusil z nich vytřást a vyždímat kanárky a tulipány, ale marně. No kde jinde mohou být než v tabuli, řekl si Valentín A když byla třída prázdná, šel k tabuli, položil na ní ucho a představte si, opravdu slyšel jakoby v dálce zpívat kanárky. No tohle, řekl si, musím se na to zeptat dědečka, který přece ví všechno. A když přišel domů, řekl dědečkovi, jak je to prosím tě možné, že se do tabule vejde tolik kanárků, kuleček, jablek a tulipánů? Proč ne, řekl dědeček. No to není nic zvláštního. Kdybys věděl, z čeho tabule dělají, vůbec by se s tomu nedivil. Tabule jsou přece ze dřeva, řekl Valentín. To si myslí všichni, řekl dědeček, ale není to pravda. Tabule se dělají z noční oblohy. Podle pravítka se vykrojí kus tmy a tabule je hotová. A pak na ní můžeš namalovat a napsat, co chceš, všechno se v ní ztratí jako v noci. Aha, pomyslel si Valentín, proto se mi chce tolik spát, když se dívám na tabuli a proto je mi ve škole někdy smutno. A hned druhý den řekl Hubertovi, který s ním seděl v lavici. Hádej, kam se ztratí všechno, co se na tabuli namaluje? Smaže se to, řekl Hubert. Houby s octem, řekl Valentín. Je to tam, jenomže to ve tmě nevidíš. Tiše, řekla paní učitelka. Namalujeme si dnes další hezké věci. Dávejte dobrý pozor. A vzala křídu a namalovala 7 koček a potom 8 velikých párních válců z komíny. To je nadělení, pomyslel si Valentín. Teď to všechno smaže a kočky v té tmě sežerou kanárky a parní válce polámou všechny krásné tulipány ze včerejška. Něco se musí stát a honem. Huberte, řekl potichu, po vyučování půjdu k tabuli a ty mě smažeš, rozumíš? Hubert byl dobrý kamarád, nedal se dvakrát pobízet, po vyučování Valentína smazal, ale pak se lek, když viděl, že Valentín opravdu nikde není. Kde jsi? Prosím tě, nikde tě nevidím. Volal na Valentína a z tabule se ozvalo. Kde bych byl? Jsem v tabuli. Je tady tma jako v pytli. Namaluj prosím tě baterku a smaží, než o něco zakopnu. Hubert tedy namaloval baterku a smazali a Valentín v tabuli řekl. Děkuju, už je to lepší. A pak Hubert slyšel, jak Valentín v tabuli hvízdl údivem a pak už nic. Počkal ještě chvíli a pak šel domů, protože měl hlad. A Valentín stál zatím hluboko ve tmě tabule, svítil si baterkou a rozhlížel se kolem. Bylo to hrozné. Po zemi plno rozmačkaných jablek a tulipánů, po kterých jezdili parní válce sem a tam, vráželi do sebe, až byly celé otlučené a mezi tím běhali kočky a honili kanárky, kteří postrašeně pípali a poletovali z jedné jabloně na druhou. Ale to nebylo všechno, bylo tam plno jiných věcí, žirafy a parníky, židle a klobouky, písmena a číslice, letadla a boty a taky malé namalované děti a velké namalované děti a vlaštovky a kopretiny, klokany a hrušky a kartáčky na zuby, autobusy, všechno v hrozném nepořádku. Kde se to všechno vzalo? Podíval se Valentín. Tohle je tady z Loňska, řekli namalované děti a ukázali na žirafy a tohle z předloňska a ukázali na kopretiny a my jsme tady už 3 roky, je to stará tabule. Takhle tady nemůžete zůstat, je tu tma a vlhko od houby, je tu nezdravo, kazíte si oči, máte bledou barvu, potřebujete slunce a modrou oblohu, řekl Valentín. Podívejte se na ty kopretiny, jak vadnou, pomozte mi chytit kanárky a vyvedu vás odtud, mám baterku. A děti mu pomohli chytit kanárky, Valentín si dal opatrně do kapes a pak všechno, co bylo v tabuli, vyved ven do třídy mezi lavice, zhasl baterku a díval si, jak všichni přivírají oči proti slunci. Tak, řekl Valentín, a teď půjdeme za paní učitelkou, musím jí něco říct. a šli po ulici k domu, kde bydlela paní učitelka. Byl to dlouhý průvod, samé zvláštní věci, jaké se obyčejně v průvodech nevidí. Lidé se zastavovali a ptali se Valentina, co to má být, a Valentina ně volal. Tohle všechno bylo v tabuli. Bylo to tam skoro 3 roky. A lidé volali, no to by snad nemělo být, s tím by se mělo něco udělat, ale co? Valentin řekl, počkejte, zeptám se dědečka, ten určitě něco vymyslí. A dědeček opravdu vymyslel. Šel s Valentínem a když přišli k paní učitelce, řekl, noc nemá nikdo rád. Černé tabule jsou smutné, když se na ně děti dívají, chce se jim spát. Proč by se tabule nemohly dělat z modré oblohy? Všechno by bylo jiné, všechno by bylo veselější. Co tomu říkáte? A lidé volali, no to je přece nápad. Proč by tabule nemohly být krásně modré? A paní učitelka pokrčila rameny a řekla, když to říká Valentinův dědeček, budou tabule modré. A dědeček vytáhl z kapsy nůž, půjčil si pravítko a vykrojil z oblohy veliký modrý čtverec s kousíčkem sluníčka, s kouskem bílého mráčku a 3 vlaštovkami, které létaly po tabuli z rohu do rohu a děti volali 1 vlaštovka, 2 vlaštovky jsou 3 vlaštovky a byly samý žert a samý smích a nikomu se nechtělo ani trochu spát.

Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co?